ve se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají osad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního.

0: na něj jenom dívat a kochat?
1: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
0: Takže do té doby nešahat.
1: Nešahat, úplně nejlepší.
0: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
1: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
0: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
1: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký, a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
0: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
1: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
0: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
1: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
0: Jaké hodinky nosí hodina?
1: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
2: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Pražský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujeme, všichni, tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako... No,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako
5: tak
2: jestli
5: jako
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
5: Nic, marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale vy to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho. Ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přehladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano,
6: takový.
2: Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
6: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jakmile vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
5: A tebe nejde přelaďovat.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
5: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďovat, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
0: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no. Hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
5: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

na malý postel u koin kojitem. V nočním veselíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city ukrytý po kapsách.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často

0: kdo z nás je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
1: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
2: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
1: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
3: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no...

0: Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
1: no,
0: jsi? No,
1: to bude zábavička. No, to...
0: Bavilo by tě to?
1: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
2: Máme webkamu.
1: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
2: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
1: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
3: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
4: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
3: Objímali jsme.
4: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
0: Libore, poprosím
5: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
6: Pane Hrabě, to prosím vás.
7: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
8: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
8: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
9: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
9: Pouhých 196 centimetrů.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
2: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
2: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina. Klučina Viktor už se také zouvá.
10: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže, touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
9: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
9: No jasně.
0: Proč?
9: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
2: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
8: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Tak schválně, Světlano, jak to je?
3: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbe, jako ano.
3: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
8: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
9: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
7: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
7: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
7: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
7: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
9: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
9: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
5: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze 3 sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
8: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
1: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, 5. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
9: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
9: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
8: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
4: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Brisseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
8: Já typu 1965.
0: Viktore?
9: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
4: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
11: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Organizátoři festivalu Zlín žije v centru města pokračují v ochlazování návštěvníků pomocí rozprašovačů, mlžných bran, pítek, ale i vějířů. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která dává strážníkům větší pravomoci proti narušování veřejného pořádku. Do Venezuely dnes odletí tým českých specialistů na zachraňování lidí ze sutin. V regionu očekáváme jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Ve Zlíně dnes pokračuje multižánrový festival Zlín žije. Organizátoři proto návštěvníkům připravili řadu možností, jak se během horkého dne ochladit. Kromě mlžných bran, rozprašovačů, pítek nebo třeba vějířů pomáhá schlazovat rozpálené ulice také kropící vůz technických služeb. Důležitou roli ale hraje i zeleň v parcích. Ta totiž lidem poskytuje stín, jak říká organizátorka festivalu Jana Kubáčová.
2: Ty parky jsou rozsáhlé, je to několik hektarů pozemku, je tady obrovské množství stínu, takže věříme, že i to, že se lidé rozptýlí a každý si najde v tom programu něco svého, tak pomůže tomu, aby to byla komfortní návštěva, i když horká.
0: Festival dnes pokračuje na několika scénách, na kterých vystoupí mimo jiné skupiny Buty, Noha nebo Záhumení Street Band. Ve Vsetíně schválili zastupitelé novou vyhlášku, která dává strážníkům víc pravomocí proti lidem narušujícím veřejný pořádek. Míří hlavně na opilé lidi bez domova, kvůli kterým se část obyvatel necítí na veřejných místech bezpečně.
3: Špatnou zkušenost s lidmi bez domova mají manželé Tomáš a Adéla ze Vsetína.
4: Proti ním určitě nic nepomůže.
5: Je jich tady čím dál tím více a vyskytují se opravdu na místech, kde člověk je nechce potkávat, když jde třeba žena sama s dítětem.
3: Že je bezdomovectví ve městě problém, potvrzuje i lidovecký místostarosta Jiří Růžička.
6: Problém to je, na veřejných prostranstvích se nám zhromažďují lidé, kteří žijí nepřizpůsobivým způsobem života.
3: Vedení města přiznává, že samotná vyhláška problém nevyřeší. Uvítalo by úpravu, jaká platila do roku 2017, kdy šlo lidi narušující veřejný pořádek vykázat z obce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou z následky dvou rozsáhlých zemětřesení, které zemi zasáhly v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo třeba kinologové se psy. Sport. Do fotbalového Slovácka přichází útočník David Puškáč a stává se tak prvním novým hráčem, kterého klub získal v letní přestávce. 33-letý fotbalista přestupuje do Uherského Hradiště z Jablonce. Smlouvu podepsal do léta roku 2028.
7: Fotbalista David Puškáč odehrál v české nejvyšší soutěži 199 zápasů, ve kterých vstřelil 33 gólů. Nejdelší angažmá zažil v Bohemians Praha, kde strávil 6 let. V uplynulých dvou ročnících hrál za Jablonec a většinou chodil na hřiště jako střídající hráč. Vedle příchodu Puškáče Slovácko oznámilo taky prodloužení smlouvy se záložníkem Patrikem Blahútem. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se pak může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 24 až 15 stupňů a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 34 až 37 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. A po zprávách už dobré sobotní ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kvůli Kvůli očekávanému horkému počasí ruší pořadatelé akce v našem regionu. Pokud jste tedy někam chtěli vyrazit, tak si raději ověřte na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz, jestli se dotyčná akce vůbec konat bude. Podrobnosti i o kulturních akcích uslyšíte v našem ranním vysílání, ve kterém vám teď zaspívá Pavel Vítek. Ať se vám i dnes v sobotu 27. června s námi příjemně startuje nový den.

0: Dnes si připomínáme jednu významnou hudební osobnost z našeho regionu. 27. června roku 1929 se totiž ve Vsetíně narodila Jarmila Šuláková, interpretka lidových písní z Valašska, která začala zpívat už na měšťanské škole. Prvním souborem, kde účinkovala, byl v Sacan. V roce 1952 se potom stala solistkou nově vzniklého brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Externě spolupracovala nejen s ostravským souborem Technik, ale také s celou řadou folklorních uskupení na Moravě od roku 1995. Potom účinkovala také s folkrockovou kapelou Flaret. No a pojďme si připomenout také další osobnosti, které se narodily či zemřely právě 27. června. Patří mezi ně i Emil Hácha, právník a politik, prezident České republiky v letech 1938 až 1939, který zemřel 27. června roku 1945. V roce 1947 se potom ve Zlíně narodila Marta Lužová Hejmová, bývalá československá reprezentantka ve stolním tenisu, dvojnásobná mistryně Evropy, juniorská mistryně Evropy a také mistryně sportu. V roce 2015 byla zařazena do síně slávy českého stolního tenisu. A 27. června 1950 došlo k tragické tečce za hlavní částí politického procesu s Miladou Horákovou z inscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. V tento den byli popraveni 4 odsouzení. Vedle demokratické političky Horákové padly za oběť historik, novinář a kritik Záviš Kalandra, bývalý štábní strážmistr SNB Jan Buchal a podnikatel Oldřich Pecl. Zmanipulovaný tribunál je uznal vinnými z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Teď bude zpívat Michal Tučný.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už za okamžik se v našem vysílání můžete těšit na dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát je o teplotních extrémech. Martin Písařík za okamžik prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. Tak si zatím můžete třeba tipnout.
1: Počasí.
0: Tipovat ale nemusíte, co se týká aktuálních teplot v našem regionu, protože ty vám prozradíme. Máme tady zcela aktuální údaje, které dorazily před pár okamžiky z Českého hydrometeorologického ústavu. No a ty hovoří o tom, že nejnižší teplota ve Zlínském kraji teď aktuálně panuje ve Velkých Karlovicích. Je to 14 stupňů Celsia. Nejvyšší teplota, tak ta je o 10 stupňů vyšší, 24 stupně, naměřili před chvílí meteorologové na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy. Dnešní odpolední teploty ty budou hodně vysoké, dávejte na sebe dobrý pozor a rozhodně dodržujte pitný režim a raději to dnes nepřehánějte s nějakou fyzickou zátěží, protože maxima by ve Zlínském kraji podle předpovědi mohla stoupat až na 37 stupňů Celsia. Obloha by měla být převážně jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Natuře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede na Natuře v kultuře Pavel Vacek.
3: Také vás někdy svazuje strach? Ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati přijala kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření pro své dnešní promoce v Uherském Hradišti. Přibližně 300 absolventů převezmou diplomy pod širým nebem v areálu jezuitské koleje na Masarykově náměstí. A to proto, aby počasí lépe zvládli. Pořadatelé zastřešili místa k sezení a připravili také barely s pitnou vodou. Promoce proběhnou v 9 hodin, v 11 hodin a ve 13 hodin a 30 minut. Odstavná plocha za atletickým stadionem TJ Jiskra od Rokovice poslouží v létě jako další parkoviště pro návštěvníky místního štěrkoviště. Lidé budou moci zaparkovat také u zadní brány stadionu ve směru od sídliště, u tenisových kurtů nebo na ploše za sportovní halou střední průmyslové školy. Kvůli vysoké návštěvnosti štěrkoviště město doporučuje využít i jiné způsoby dopravy, jako například jízdu na kole nebo městskou hromadnou dopravu. Očkování je vhodné doplnit i krátce před odjezdem na dovolenou, radí vakcinologové. Smysl má podle nich i první dávka. Vedle klasických vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, je možné se očkovat i proti typu B nebo klíšťové encefalitidě. Na samotnou dovolenou je pak vhodné do lékárničky zabalit taky léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. A to bez ohledu na to, jestli je cílem cesty destinace v Evropě nebo na jiném kontinentu. Fotbalisté Španělska vyhráli nad Uruguayi a ovládli skupinu H na mistrovství světa. Do play-off prošli také Kapverdy, které remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Teď hrají Belgie a Nový Zéland. V dřívějších zápasech Francie vyhrála nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se však může přechodně tvořit i drobná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr, aktuální teploty 24 až 14 stupňů, nejvýše dnes naměříme mezi 34 až 37 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přesně před 76 lety komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. Případ tehdy vzbudil ohlas i v zahraničí a my vám o něm řekneme více v našem vysílání už za chvíli. Teď nás budou bavit Hana a Petr Ulrichovi.

0: Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13členné skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: Vymýšlené
6: zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zdeže.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Argama dohrála a dospívala minutu po 6:15. Počasí. Dnes bude v našem Zlínském kraji převažovat jasná obloha, teploty budou hodně vysoké. Ty odpolední by se měly pohybovat v rozmezí 34 až 37 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: S blížící se 6. hodinou nabídneme také trošku humoru z našeho rozhlasového archivu. Konkrétně nám bude povídat herec Michal Pavlata o natáčení filmu Bylo čtvrt a bude půl.
1: Se chvilku o tom uvažovalo, že by to mohlo si naspívat, ale přišel Angelo Michajlov, kterýho jsem měl moc rád, teď na něj rád vzpomenu, který mě řekl: dětku, mě zlob se, ale dobře zpíváš, ale já bych s tebou neprodal ani single. A mě to vyneslo, ten film, přece jenom, přestože jsem to nespíval, takový určitý období sexuální promiskuity, protože já jsem v té době byl členem divadla nešťastného plukovníka F. Buriana v Praze na Poříčí a tehdy byl reklamní slogan toho divadla: holky bušej na vrata, hraje Míša Pavlata. Takže já jsem vlastně sexuálně dospíval díky Václavu Neckářovi, který ten film proslavil, a já jsem si potom sklízel ovoce.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Z letu československých letadel v Kunovicích na Uherskohradišťku by se mělo účastnit rekordních 150 letounů. Z dětí se na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí stanou malá hrabata a hraběnky. Tanečníci dnes ve Strážnici soutěží o titul nejlepšího verbíře. Ve Zlínském kraji očekáváme jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a jsou tu zprávy s Matějem Nradilkem. Dnes je na letišti v Kunovicích na Uherskohradišťku na programu 13. slet československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 letounů, mimo jiné značek Aero, Zlín nebo Let. Přiletí z celkem 8 evropských zemí, pokračuje hlavní organizátor akce Michal Masař.
3: Určitě zajímavý účastník L29 Delfín ze Slovenska. Přiletí Aero 45S z Estonska. Místně vyrobených L410 by na místě mělo být 6, s tím, že 3 armádní, a určitě nesmím opomenout L39NG Skyfox, což bude jako velká premiéra.
2: Na odpoledne je naplánovaný i společný let zhruba 25 letadel. Zda se uskuteční, o tom organizátoři rozhodnou až podle aktuálních klimatických podmínek. Akce není veřejnosti přístupná, zájemci ale mohou letový provoz pozorovat z veřejně dostupných ploch v blízkosti letiště. Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí připravil na dnešek pohádkový den pro děti. Malí návštěvníci od 5 do 8 let projdou v dobových kostýmech sami, bez rodičů, zámeckými komnatami. Vyslechnou si příběh o malé hraběnce, které pomohou najít ztracený poklad, popisuje průvodkyně zámku Lada Volková.
4: V tom pokoji bude tematický úkol k tomu danému pokoji, takže v knihovně se to bude týkat knihy a čtení, v salonku se šperkama samozřejmě se to bude týkat jakoby těch šperků a vždycky se o tom pokoji trošičku něco dozví a zároveň tam splní úkol, tak aby mohli vlastně ten poklad ztracený, ukradený najít.
2: Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes budou soutěžit o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka. Pokračuje prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
5: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval uměle verbuňk v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě verbuňk zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam verbuňk expandoval.
2: Verbuňk je od roku 2005 zapsán na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistilo od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než v loňském roce. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty a to v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasná obloha. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 24 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 34 a 37 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Šarov na Zlínsku osobní automobil srazil srnu. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno všem posluchačům.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ve střední Evropě včera padaly teplotní rekordy, u nás v Česku, konkrétně na Litoměřicku, meteorologové naměřili více než 38 stupňů Celsia a v západním Německu dokonce více než 41 stupňů. No a teplotní rekordy, tak ty by mohly padnout i dnes. Vy o tom podrobněji uslyšíte právě v následující půlhodině našeho vysílání.
0: Český rozhlas Zlín.

0: rodinném albu, o kterém zpíval Karel Zich, je možno zalistovat trošku minulostí, no a my se minulosti budeme věnovat také právě teď v našem vysílání. Čeká nás totiž přehled zajímavých událostí, které se staly právě 27. června. V roce 1936 vznikla v tento den česká zbrojovka Uherský Brod jako pobočný závod české zbrojovky Strakonice. V roce 1954 byla v blízkosti Obnisnska, městečka vzdáleného zhruba 110 km od Moskvy, uvedena do provozu první jaderná elektrárna na světě. V roce 1967 instalovala britská banka Barclays Bank v severním Londýně první bankomat na světě. V roce 1968 zveřejnili literární listy Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny prohlášení 2000 slov. Prohlášení napsal spisovatel Ludvík Vaculík z podnětu vědců Oty Wichterleho, Jana Broda, Otakara Poupy a Miroslava Holuba. Důvodem pro jeho vznik byla obava o další osud obrodného procesu v zemi. Výzva, jejíž úplný název zní 2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem, se zabývala politickou situací a snažila se hledat cesty dalšího prohlubování demokratických reform. A 27. června roku 1999 byl Emil Zátopek slavnostně vyhlášen olympionikem století.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Až polovina výjezdů zlínských zdravotnických záchranářů v tomto týdnu souvisela s horkem a o víkendu budou teploty stoupat ještě výše a atakovat absolutní rekordy. Jaká doporučení záchranáři mají a co by měli lidé dodržovat, to zjišťovala reportérka Karolína Macejová.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: Ozývá se z reproduktorů v garážích zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně. Sanitky odsud vyjedou i více než 24krát za den. Podle lékaře Miroslava Fornuska je až polovina výjezdu za poslední týden v souvislosti s horkem.
3: Většinou to bývá ta dehydratace u těch starších osob. Samozřejmě i tady ty úžehy a úpaly se občas vyskytují.
2: My jsme právě v sanitce v části, kde většinou převážíte pacienta. Je tady spousta přístrojů, zásuvek. Co z toho využíváte, když přijedete za tím pacientem?
3: Všechno.
4: Se rozhodí mezi členy posádky a jdem.
2: Říká lékař a vytahuje obrovský modrý batoh, který je připevněný hned u dveří sanitky.
3: No, takže tady, když se podíváte, tak tady máme, tomu si říká ampularium, to je vlastně léky vybavená taštička. Takové první pomoci akutní, kterou potřebujeme. A tady vlastně, když se mrknete do tady toho červeného pouzdra, které tu je, tak tady máme schované infuze.
2: V batohu se nachází taštičky, jsou rozstříděné podle barev.
3: Je to tak jako pro přehlednost, aby to bylo i pro nás jednodušší. Máme to jako celokrajsky sjednocené.
2: A co je ta první pomoc, kterou poskytujete, když ten pacient je nějakým způsobem přehřátý nebo dehydratovaný?
3: Bavíme se teda konkrétně o horku. Tak jediné, co pro něho my můžeme udělat, je ho zavodnit a dát ho do nějakého chladnějšího prostředí. Takže takhle sanitka je vybavená taky klimatizací.
2: Podle lékaře se dá zhoršenému zdravotnímu stavu předejít.
3: Já bych spíš apeloval na veřejnost, aby opravdu, jako pokud nemusí tady v těch vedrech vycházet ven, tak zůstali doma a dodržovali pitný režim. Opravdu jako značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
2: Právě k těm vyjíždějí sanitky nejčastěji. V jakém případě je dobré se na záchranáře obrátit, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
5: Pokud u osoby, která byla například dlouho na slunci, v horkém prostředí, nevětrané, vyhřáté místnosti, spozorujete zmatenost, poruchu vědomí, křeče, výrazně hůře se mu dýchá, nebo u něj dochází k rychlému zhoršování zdravotního stavu, určitě je dobré tuto situaci nepodceňovat a volat 155.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: To je hlášení pro další výjezd?
3: Ano, takže
4: já vám právě ujedu.
2: Říká lékař Fornusek a zavírá za sebou dveře sanitky. Z garáží zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jaké bude o víkendu ve Zlínském kraji počasí, tak o tom budeme mluvit na vlnách Českého rozhlasu Zlín právě teď a v následujících okamžicích. Prozradí nám to paní Jitka Kučerová, která má teď aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v brněnské pobočce. A já jí přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začnu dotazem na teplotní rekordy ze včerejška, protože v Česku byly naměřeny. Zeptám se, jestli padly také nějaké teplotní rekordy v našem Zlínském kraji.
1: Ano, u stanic, které měří více než 30 let, tak těch bylo 11, kde ty teplotní rekordy padaly. Konkrétně včera ty teploty nejvyšší většinou dosahovaly mezi 31 až 35 stupňů a nejvyšší hodnota ta byla naměřena ve Starém Městě 35 a 4 desetiny stupně Celsia a i tam padl jeden z těch teplotních rekordů.
0: Jaké teploty panují teď?
1: Momentálně je většinou tak mezi 21 až nějakými 18 stupni Celsia. Ty vyšší polohy nebo nejvyšší polohy Zlínského kraje mají i 16. Vítr fouká většinou ze severních směrů, anebo je proměnlivý, no a na obloze je jasno, bez oblačnosti.
0: No a teď už nám prosím prozraďte, jaké pak počasí přinese do Zlínského kraje dnešní sobotní den.
1: Počasí s převazující jasnou oblohou v průběhu dne se může přechodně tvořit taková nějaká menší kupovitá oblačnost na některých místech, ta se potom zase bude k večeru rozpouštět a už nás dnes čekají spíše vysoké tropické teploty 34 až 37 stupňů Celsia, takže ty teplotní rekordy zase budou znovu určitě padat na mnoha stanicích, no a vítr dnes bude foukat slabý směry postupně jižní.
0: Předběžná předpověď mluvila o tom, že by o víkendu mělo být extrémní teplo i v neděli, tak já se zeptám, jestli bude ještě tepleji než v sobotu, nebo jak to tedy v ten druhý víkendový den bude přesně vypadat.
1: Ano, je tomu tak, ty zítřejší odpolední teploty vypadají, že budou šplhat ještě výš mezi 36 až 39 stupňů, ráno 22 až 19 údolích lokálně kolem 17, takže zase tropická noc na mnoha místech. No a pokud jde o průběh počasí, tak noc jasná, skoro jasná, zítřek také převažující jasno nebo skoro jasno, jenom odpoledne se může zase tvořit lokální kupovitá oblačnost. No a vítr zítra už bude pofukovat trochu více mírný a směrý. Jižní.
0: Jak dlouho ty vysoké teploty vydrží, co se týká dalších dnů?
1: A ještě v pondělí to vypadá také na hodnoty 34 až 38 stupňů Celsia. Už se sem sice bude přibližovat fronta, takže se na ní mohou objevovat potom v odpoledních podvečerních hodinách i nějaké první přehánky a bouřky a bude přibývat oblačnosti. I úterek asi pravděpodobně ještě 30 až 34 stupňů. Takové v uvozovkách výraznější ochlazení na nějaké normální letní teploty potom od středy dál.
0: To říká paní Jitka Kučerová, která se přihlásila do našeho ranního vysílání z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Vaším společníkem je v sobotu po ránu vysílání Českého rozhlasu Zlín, no a na našich vlnách se už za chvíli můžete těšit na další aktuální zprávy. Ještě před nimi další hudba pro sobotní ráno, teď konkrétně Jan Kalousek a píseň Hvězdy se mění.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Které připravil Matěj Neradělek. V Uherském Hradišti dnes v 10 hodin dopoledne odhalí pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Otec Tomáše a Jana Antonína totiž se svými dětmi v Uherském Hradišti prožil část života. Deska bude umístěna na zeleném trhu na domě číslo popisné 1513. Slavnostní odhalení se zúčastní také vnuk Jana Antonína Bati John Nash ze Spojených států amerických. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má omezit přespávání a žebrání lidí bez přístřeší na vybraných místech v centru města. Na situaci na náměstí Jarmily Šulákové, na Děltě nebo v městském parku si obyvatelé dlouhodobě stěžovali. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani predistribuce nebo EGD. Fotbalisté Belgie hrají na mistrovství světa proti Novému Zélandu. Francie porazila Norsko 4:1, Španělsko vyhrálo nad Uruguayí 1:0, Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0:0 a Senegal porazil Irák 5:0. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 23 až 16 stupňů, nejvýše dnes naměříme 34 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Cyklistický závod dnes omezuje dopravu v Holešově na Kroměřížsku, ale přechodně i na několika dalších místech regionu. Sledujte tedy dopravní značení a dbejte pokynů pořadatelů či policie. Krátké zprávy končí a teď pokračujeme dál. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes budou slavit například herec Ladislav Frej nebo zpěvák Ladislav Křížek, kterého si občas pouštíme i v našem vysílání. V kalendáři je totiž napsáno jméno Ladislav. Pokud nějakého Ladislava znáte, tak na něj nezapomeňte. My všem Ladislavům přejeme vše nejlepší a posíláme další píseň, kterou zapěje Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Lenka Filipová dospívala píseň s názvem Možná. My určitě budeme dnes v ranním vysílání probírat aktuální témata z našeho regionu. Například Vsetínská radnice se rozhodla rázně zakročit proti problémovému chování lidí bez domova a schválila novou vyhlášku. Ta dává městské policii větší pravomoci při řešení incidentů na veřejných prostranstvích. Jaké konkrétní změny novinka přináší a jak situaci vnímají sami obyvatelé Vsetína, uslyšíte v reportáži 10 minut po 7 hodině. A fotbalová Kroměříž musela po úspěšné záchraně ve druhé lize opět měnit trenéra. Tentokrát ale vsadila na kontinuitu a do pozice hlavního kouče přesunula dosavadního asistenta Darka Šuškavčeviče. Jaké jsou jeho plány s týmem, to vám řekneme 10 minut před 8 hodinou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Připravte se na pořádné horko, maximální odpolední teploty dnes můžou stoupat v našem Zlínském kraji až na 37 stupňů. Obloha bude převážně jasná.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Zlín se teď můžete vydat na zříceniny Sehrad a Starý Světlov ve Vizovických vrších za dalšími stopami po pokladech a loupežnicích. S odborníkem na turistický ruch Zdeňkem Urbanovským si na toto téma povídal Pavel Vacek.
1: I dnešní tip na výlet se Zdeňkem Urbanovským nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín přivede na místa plná pověstí, na místa, kde v minulosti řádili loupežníci a kde se podle pověstí nacházely také poklady. Přeji hezký den, Zdeňku.
2: Přeji ti taky krásný den a zdravím naše posluchače.
1: Jaká tajemství nás tedy čekají na dnešním výletě? Kam nasměruješ kroky našich posluchačů?
2: Dneska bychom se mohli vydat na dvě velmi zajímavé hradní zříceniny, a sice na zříceninu hradu Sehradu a na Starý Světlov. Oba hrady leží, respektive ležely ve Vizovických vrších nedaleko Luhačovic. Oba v minulosti sloužili nejen svému účelu, tedy poskytovali ochranu v případě nebezpečí, ale také se oba dva stali útočištěm loupeživých rytířů. A tam, kde byli loupežníci, tam zcela jistě jsou i poklady.
1: No to je zajímavá úvaha. Ještě si říkám, jaký je rozdíl mezi zbojníkem a loupeživým rytířem. Tak možná se dá říct, že oba dělali v podstatě totéž, jen rytíř byl původně asi takzvaně z lepší rodiny. Zkusme si říct, odkud se na výlet vydat.
2: Řekněme si na začátku, že ten výlet je koncipován jako 11 km dlouhá jednosměrná trasa z Horní Lhoty k Luhačovické přehradě, respektive 14 km dlouhá trasa do Luhačovic. Můžete se rozhodnout. Společným výchozím místem obou výletů je Tutkovské sedlo. To je místo, kde je autobusová zastávka Horní Lhota Hájenka a zastavují zde spoje ze Zlína, Slavičína, Valašských Klobouků, Luhačovic či Vizovic. A od této zastávky se vydejte po modře značené turistické trase na zříceninu Sehrad. To je něco přes 2 kilometry. A u hradu, respektive terénních vln, zbytků příkopů, valů a dalších příznaků toho, že zde kdysi hrad stával, si všimněte malého jezírka, které je prý nekonečně hluboké a také v něm kdysi řádil vodník. A potom pokračujte po modrém značení dále na zříceninu Starého Světlova. Zde se můžete seznámit jak historii hradu, tak i s pověstmi o chodbách z poklady. Je zde několik panelů s množstvím informací, jistě si vyberete tu správnou. A po prohlídce hradu potom pokračujte po modrém značení klesající cestou do Pozlovic. V Pozlovicích u kostela se můžete rozhodnout, zda půjdete po červeném značení přehradě, zde potom je autobusová zastávka Pozlovice nad přehradou, anebo budete pokračovat po modré do Luhačovic na autobusovou zastávku Luhačovice pošta.
1: A poklady po cestě také najdete. Máme je v kouzelné krajině, příznivém klimatu, přírodním bohatství a dobrých lidech, kterými tento kraj oplývá. Jeden z nich, Zdeněk Urbanovský, dnes zamířil také k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, aby nás pozval na nádherný výlet k Sehradu a na Starý Světlov. Děkujeme.
2: Na shledanou.
3: Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou. Zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně.

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj zasáhly velmi vysoké teploty, lidé by neměli podceňovat pitný režim. Na dnešních slavnostech ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku mohou lidé přispět na opravu střechy kostela. Česko si připomíná den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy Milady Horákové. Dnes očekáváme v regionu jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů. Český rozhlas Zlín, Matěj Neradilek a začínají další zprávy. Extrémně vysoké teploty zasáhly Zlínský kraj. Pitný režim je proto v horku zásadní. Jeho dodržování může často předejít nevolnostem a zdravotním komplikacím. Problematické to bývá pro seniory. Lékař zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Miroslav Pornůšek radí, jak si doplňování tekutin pohlídat.
3: Značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
1: Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dnes od 16 hodin pořádají prokopské slavnosti. Jejich součástí bude i benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na rekonstrukci kostela svatého Prokopa. Pokračuje starosta obce Radim Kršička z ČSSD.
4: Všechny místní spolky, které připravují občerstvení, ať je to zvěřinový guláš, ať jsou to párky v rohlíku pro děti, ať jsou to nápoje, tak všechen zisk z občerstvení jde vlastně rovněž na rekonstrukci střechy.
1: Práce by měly stát 2 miliony korun. Ve veřejné sbírce se od března podařilo vybrat 600 tisíc korun. Milion korun poskytne Zlínský kraj a dalších 400 tisíc obec Stříbrnice. Peníze vybrané navíc poslouží pro následnou opravu fasády kostela. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června roku 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistickému režimu.
5: Slavný státní soude, je mi těžko.
6: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
7: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
6: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
1: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a řada turistických památek upravila své otevírací doby. Střední Evropu nejvyšší teploty čekají během víkendu. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. I Česko by s teplotou až 41 stupňů mohlo překonat svůj dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 23 až 16, nejvýše dnes naměříme 34 až 37 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 481 u Velkých Karlovic na Vsetínsku se srazily dvě dodávky. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další budeme mít zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dnešní den je pro nás dnem slavnostním, protože právě dnes máme Světový den sdělovacích prostředků. Jsme rádi, milí posluchači, že jste se rozhodli odstartovat ho právě s námi.

0: nadávky, křik a přespávání na veřejných prostranstvích. Na chování některých lidí bez přístřeší si dlouhodobě stěžují obyvatelé Vsetína. Zastupitelé proto schválili novou vyhlášku, která má dát strážníkům větší možnosti, jak podobné situace řešit.
1: Vulgarizmy, peníze.
2: Říká Šárka, která chodí do centra, kde pracuje přes náměstí Jarmily Šulákové. Právě to je jedním z míst, kde bylo lidí bez domova nejvíce. Špatnou zkušenost s nimi mají i manželé, které potkávám na prostranství před kulturním domem.
3: Proti nim určitě nic nepomůže. Když to vidíte, tak kolikrát jsou tady akce a ti bezdomovci jsou tady pod kamerama. Letní kino, jako to je tady peklo, oni se tam naženou všichni.
4: Je to nepříjemné a je jich tady čím dál tím více a vyskytují se opravdu na místech, kde člověk je nechce potkávat, když jde třeba žena sama s dítětem. A oni jsou opravdu nebezpeční, začnou hulákat, začnou křičet, nadávat prostě a opravdu to není příjemné, bojíme se.
2: Říkají manželé Tomáš a Adéla.
4: Vidíte to zrovna,
3: jo, tohodle, no.
4: To je prostě tak nebezpečný člověk. Už několik lidí napadl tady, nevím, na co se čeká, až někoho pobodá, zabije, potom teprve oni ho zbalí a někde odvezou. Celý Vsetín o něm píše a nic se s ním nedělá.
2: To, že je bezdomovectví problém, potvrzuje také lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Ružička.
5: Problém to je, na veřejných prostranstvích se nám zhromažďují lidé, kteří žijí nepřizpůsobivým způsobem života, často pod vlivem alkoholu a není to úplně příjemné pro kolem jdoucí.
2: Městská policie ani město dosud neměly dostatečné pravomoci, aby mohli problém účinně řešit. Radnice proto připravila novou vyhlášku, která dá strážníkům jasný právní základ k razantnějšímu postupu proti problémovému chování.
5: Ta vyhláška strážníkům umožní kontaktovat lidi, kteří jednají v rozporu s tou vyhláškou, to znamená, že třeba spolehávají na trávníku, na lavičku. A mají tedy už teďka jakýsi titul k tomu, aby je vyzvali a aby tohoto jednání zanechali tito lidé.
2: Nově můžou strážníci lidi, kteří vyhlášku porušují, odvést na protialkoholní záchytnou stanici nebo je předat policii.
5: Tyto problémy evidujeme zejména v stinných zákoutích právě poblíž veřejných prostranství náměstí a také autobusového nádraží.
2: Náměstí Jarmily Šulákové, tam je vůbec asi nejhorší situace. Kolik těch přestupků jste zaznamenali?
5: Tak paradoxně na náměstí Jarmily Šulákové jsme za loňský rok zaznamenali výrazný úbytek přestupků souvisejících s jakýmsi, řekněme, narušováním soužití na tomto prostoru.
2: Zatímco ještě v roce 2024 na náměstíčku Jarmily Šulákové řešili strážníci 200 přestupků, loni už to bylo pětkrát méně.
5: Najali jsme bezpečnostní agenturu, která tento prostor hlídá a dohlíží na to, aby to prostředí tam bylo bezpečné.
2: Vedení Vsetína připouští, že samotná vyhláška problém nevyřeší. Uvítali by podobnou právní úpravu, jaká platila v roce 2017, kdy bylo možné lidi narušující veřejný pořádek vykázat z obce. Od jejího zrušení podle vedení města podobný nástroj samosprávám chybí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Petra Muka jsme si připomněli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, je přesně 7:45.
1: Počasí.
0: A už teď jsou teploty hodně vysoké, v našem Zlínském kraji dosahují až 25 stupňů. Tato teplota, nejvyšší naměřená teplota, je hlášena ze dvou meteostanic, a to Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Naopak nejnižší hodnota 18 stupňů, tak ta panuje ve Vsetíně a také ve Velkých Karlovicích. Dnes odpoledne by měly teploty stoupat až na 37 stupňů Celsia, obloha bude převážně jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u mikrofonu Matěj Neradilek. Pěknou sobotu. Návštěvníky festivalu Zlín žije dnes čeká historický motorový vlak. Soupravu tvoří dva vozy z let 1955 a 1982. Přímo ve vlaku navíc bude vystupovat mezi 11. a 17. hodinou flamenkové kytarové duo Sitiendo. Muzikanti hrají na vlastní ručně vyrobené nástroje a jejich zpěv je inspirovaný španělskou Andaluzií. Vlak bude jezdit mezi 8. a 18. hodinou. Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati přijala kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření pro dnešní promoce v Uherském Hradišti. Přibližně 300 absolventů převezmou diplomy pod širým nebem v areálu jezuitské koleje. Ta je na Masarykově náměstí. Aby horké počasí lépe zvládli, pořadatelé zastřešili místa k sezení a připravili také barely s pitnou vodou. Promoce se uskuteční v časech 9, 11 a 13 hodin a 30 minut. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat s následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Celkem 70 lidí odletí dnes dopoledne armádním Airbusem z letiště Václava Havla v Praze. Kdy přesně se do záchranných prací zapojí, zatím ještě není jasné. Ne. Fotbalisté Francie po výhře 4-1 nad Norskem ovládli skupinu na mistrovství světa. Stejně jako Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, a to když zvítězila nad Novým Zélandem 5-1. Egypt remizoval s Íránem 1-1. Dnes bude v regionu převažovat jasná obloha. V průběhu dne se může přechodně vytvořit taky drobná oblačnost. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuální teploty 25 až 18 stupňů. Nejvýše dnes naměříme 34 až 37 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Stále nutno počítat s omezením na silnici 481 u Velkých Karlovic na Vsetínsku. Bourali tu dvě dodávky. Slyšeli jste krátké zprávy a teď víkendové ráno s Českým rozhlasem Zlín pokračuje dál.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
4: 553 553. Teda to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? Tak zní jedna z mých nejoblíbenějších hlášek z filmu Pelíšky a tento film natočil režisér Jan Hřebejk. Proč o tom mluvím? Protože Jan Hřebejk právě dnes oslaví své 59. narozeniny. Takže mu přejeme hlavně zdraví a těšíme se na další krásné filmy.

0: Dnes asi bude nejlépe někde u vody, pokud ale před koupáním dáváte přednost kultuře, tak právě teď můžete vybírat z naší dnešní nabídky. Vernisáž výstavy akademické malířky Jiřiny Hartingerové s názvem Poezie života se uskuteční v informačním centru Zvonice Soláň ve 14 hodin. Výstava se koná u příležitosti významného životního jubilea autorky a potrvá do 18. srpna. I dnes pokračuje kulturně sportovní slovácké léto na náměstí v Uherském Hradišti. V 18.30 na pódiu Jarošovský pivovar zahraje kapela Miau Band. Ve 20.30 na pódiu Česká zbrojovka se můžete těšit na koncert Mikolase, který reprezentoval Českou republiku na hudební soutěži Eurovision. Zlínský pouliční festival Zlín žije i dnes nabídne vystoupení mnoha kapel i muzikantů z regionu. Přijďte si poslechnout třeba Elišku Lajdovou nebo F-dur kvartet. Potkat ve městě můžete po celé odpoledne a večer i chůdaře a žongléře. Bohatý program najdete u zámku, v parku Komenského i u restaurace pod Lípou. Po celou dobu festivalu budou fungovat mlžítka a jiná ochlazovací zařízení. A druhým dnem pokračuje 19. ročník rodinného hudebního festivalu Karpaty Fest ve Slavičíně. Na tomto rodinném festivalu s charitativním posláním v prostředí zámeckého parku u zámku Vichtrle dnes vystoupí například Lucie nebo Ben Kristoval. Areál je otevřen od 14 hodin.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Začneme zase od nuly, když se ty naše cesty

0: Také Michal Hrůza nás budil v sobotu po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už jsou 8:03.
1: Počasí.
0: Podle jedné z dnešních pranostik by mělo být letošní léto skutečně horké, teplé a slunečné a nemělo by příliš pršet. Ta pranostika totiž říká, svatý Ladislav 7 neděl své počasí dodržuje. No tak uvidíme, jestli se to vyplní. V každém případě dnes na sebe buďte hodně opatrní, dávejte na sebe pozor a dodržujte především pitný režim. Teploty totiž ve Zlínském kraji budou stoupat až na 37 stupňů. Obloha bude převážně jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: S blížící se 8 hodinou přichází na řadu sportovní téma. Největším přáním vedení fotbalové Kroměříže bylo po záchraně ve druhé lize co nejméně obměnit tým. Jednu velkou změnu ale hanácká Slavia udělat musela. Ze zdravotních důvodů totiž skončil trenér Lukáš Kříž. Navázat na něj má Darko Šuškavčevič, který už v jarní části minulé sezony pracoval u mužstva jako asistent.
1: Už ty zkušenosti nějaký mám z pozice jakoby hlavního trenéra. A i v první lize, jak jsem začínal v Černé Hoře, teďka jsem mám samozřejmě i v Česku v třetí lize MSFL. Tu nabídku jako sportovní ředitel jsem dal nějakou možnost, když jsme se bavili o tom, než skončilo liga jakoby a z pozici jakoby asistenta by jsem zůstával dál a samozřejmě i toho hlavního trenéra, to se to nějak vykulilo nebo vyřešilo.
2: Přibližuje nový hlavní trenér druholigových fotbalistů Kroměříže Darko Šuškavčevič, jak se posunul z pozice asistenta po konci předchozího kouče Lukáše Kříže. Ten odešel ze zdravotních důvodů. Výsledkově se totiž hanácké Slávy jarní část minulé sezóny podařila nad očekávání a nováček se ve druhé nejvyšší soutěži s přehledem zachránil. Černohorec Šuškavčevič, tak chce na rozdělanou práci navázat.
1: Ty nějaké věci, které nás zdobily na jaře, chceme přenést i teďka na podzim do další sezóny, takže toto je nějaký základ, který chceme vložit do těch kluků teďka momentálně.
2: Přáním Kroměříže je to, aby v nové sezóně měla kádr co nejpodobnější tomu z minulého ročníku. To ale není tak snadné, jak se může zdát. Někteří důležití hráči na Hané jen hostovali a teď jsou zpět ve svých klubech.
1: Tam zůstalo jakoby nějaký 70% jakoby toho kádru, co bylo, plus samozřejmě řešíme ty nějaké příchody zase nebo návraty, respektive těch hráčů, kteří tu byli na hostování, co to týká Otřísala, Weinera, uvidíme Večeře, Mach, jo, to jsou typologický hráči, kteří prostě jakoby ať už charakter nebo i fotbalové měli velký podíl na to, že se to zahránilo.
2: Důležitou zprávou je pro Kroměříž to, že pokračuje spolupráce s brněnskou Zbrojovkou. Ta už v minulé sezóně poslala na Hanou několik hráčů a teď v tom pokračuje i po postupu do první ligy.
1: Ano, je ta spolupráce nastavená, na tím pádem teďka jakoby máme ještě zatím jakoby dva hráče z Brna, Polák Daniel a Polášek David, jsou to mladí kluci, kteří převážnou část jakoby teďka hráli za B tým, jakoby to je třetí MSFL, že ta spolupráce tam je, jsou to šikovní kluci z pohledu jakoby fotbalové stránky.
2: Říká Darko Šuškavčevič s tím, že mladíci si ale ještě musí zvyknout na to, že druhá liga je fyzicky náročnější než třetí nejvyšší soutěž, kterou hráli za B tým Zbrojovky Brno. I k tomu slouží letní příprava, kterou už hanácký tým zahájil. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má zlepšit pořádek na vybraných veřejných místech. S letu československých letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku by se mělo zúčastnit rekordních 150 letounů. Dnešní tradiční krojovaný průvod strážnicí je zrušený. Ve Zlínském kraji očekáváme jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má omezit přespávání a žebrání lidí bez přístřeší na vybraných místech v centru. Na situaci na náměstí Jarmily Šulákové, na Deltě nebo v městském parku si obyvatelé dlouhodobě stěžovali. Co se díky nové vyhlášce mění, vysvětluje lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
2: Vyhláška strážníkům umožní kontaktovat lidi, kteří jednají v rozporu s tou vyhláškou, to znamená, že třeba spolehávají na trávě, na lavičkách a mají tedy už teďka jakýsi titul k tomu, aby je vyzvali a aby tohoto jednání zanechali tito lidé.
0: Skončit tak mohou na policii České republiky, případně je můžou strážníci odvést na záchytnou stanici. Dnes je na letišti v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku hlavní program 13. sletu československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 letounů, mimo jiné značek Aero, Zlín nebo Let. Přiletí z celkem 8 evropských zemí. Pokračuje hlavní organizátor akce Michal Masař.
3: Určitě zajímavý účastník L29 Delfín ze Slovenska. Přiletí Aero 45S z Estonska. Místně vyrobených L410 by na místě mělo být 6, s tím, že 3 armádní a určitě nesmím opomenout L39NG Skyfox, což bude jako velká premiéra.
0: Na odpoledne je naplánovaný i společný let zhruba 25 letadel. Zda se uskuteční, o tom organizátoři rozhodnou podle aktuálních klimatických podmínek. Akce není veřejnosti přístupná, zájemci ale mohou letový provoz pozorovat z veřejně dostupných ploch v blízkosti letiště. Organizátoři zrušili dnešní tradiční krojovaný průvod hlavní třídou strážnice na Veselsku. Ten bývá součástí mezinárodního folklorního festivalu. Podle předpovědi meteorologů mohou teploty na některých místech vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Průvod by tak pro účinkující i návštěvníky nebyl bezpečný, doplňuje prezident festivalu Martin Šimša.
4: Ten termín, to je naše velká otázka do budoucna, protože asi budeme se muset přizpůsobit počasí a posunout to konání na dopoledne, tak aby jsme chytli ještě ranní, příjemnější počasí. Zdraví je nejpřednější.
0: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty mohou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali více než rok.
5: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
6: Říká infektolog Martin Slížek z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
5: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
6: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasná obloha. V průběhu dne se však může přechodně tvořit i drobná oblačnost. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 25 až 18 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 34 až 37 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí je mezi Loučkou a Policí kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. Ať se vám jede naším krajem dobře, i v sobotu ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Možná i vy jste měli včera pocit, že z toho horka padnete. Padnout by u nás v Česku o tomto víkendu možná mohl i historický teplotní rekord. Podrobně budeme o počasí mluvit v následující půl hodině. Teď je tady Pavel Novák.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dívám se do našeho hudebního playlistu, že náš hudební redaktor vybral pro dnešní den, ve kterém se očekávají možná i teplotní rekordy, také píseň s názvem Dlouhá bílá žhnoucí kometa, ta nás čeká za chvíli. Teď reportáž na aktuální téma. Až polovina výjezdů zlínských zdravotnických záchranářů v tomto týdnu souvisela s horkem a o víkendu budou teploty stoupat ještě výše a atakovat absolutní rekordy. Jaká doporučení záchranáři mají a co by měli lidé dodržovat, to zjišťovala naše reportérka Karolína Macejová.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: Ozývá se z reproduktorů v garážích zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně. Sanitky odsud vyjedou i více než 24krát za den. Podle lékaře Miroslava Fornuska je až polovina výjezdu za poslední týden v souvislosti s horkem.
3: Většinou to bývá ta dehydratace u těch starších osob. Samozřejmě i tady ty úžehy a úpaly se občas vyskytují.
2: My jsme právě v sanitce v části, kde většinou převážíte pacienta. Je tady spousta přístrojů, zásuvek. Co z toho využíváte, když přijedete za tím pacientem?
3: Všechno.
4: Se rozhodí mezi členy posádky a jdem.
2: Říká lékař a vytahuje obrovský modrý batoh, který je připevněný hned u dveří sanitky.
3: No, takže tady, když se podíváte, tak tady máme, tomu se říká ampularium, to je vlastně léky vybavená taštička, takové první pomoci akutní, kterou potřebujeme. A tady vlastně, když se mrknete do tady toho červeného pouzdra, které tu je, tak tady máme schované infuze.
2: V batohu se nachází taštičky, jsou rozstříděné podle barev.
3: Je to tak jako pro přehlednost, aby to bylo i pro nás jednodušší, máme to jako celokrajsky sjednocené.
2: A co je ta první pomoc, kterou poskytujete, když ten pacient je nějakým způsobem přehřátý nebo dehydratovaný?
3: Bavíme se teda konkrétně o horku. Tak jediné, co pro něho my můžeme udělat, je ho zavodnit a dát ho do nějakého chladnějšího prostředí, takže takhle sanitka je vybavená taky klimatizací.
2: Podle lékaře se dá zhoršenému zdravotnímu stavu předejít.
3: Já bych spíš apeloval na veřejnost, aby opravdu, jako pokud nemusí tady v těch vedrech vycházet ven, tak zůstali doma a dodržovali pitný režim. Opravdu jako značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
2: Právě k těm vyjíždějí sanitky nejčastěji. V jakém případě je dobré se na záchranáře obrátit, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
5: Pokud u osoby, která byla například dlouho na slunci, v horkém prostředí, nevětrané, vyhřáté místnosti, pozorujete zmatenost, poruchu vědomí, křeče, výrazně hůře se mu dýchá, nebo u něj dochází k rychlému zhoršování zdravotního stavu, určitě je dobré tuto situaci nepodceňovat a volat 155.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: To je hlášení pro další výjezd.
3: Ano, takže
4: já vám právě ujedu.
2: Říká lékař Fornusek a zavírá za sebou dveře sanitky. Z garáží zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Už bylo 8:45, vy vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď je na řadě podrobná předpověď počasí a já se aktuálně tedy ptám paní Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, jaké sobotní den přinese do Zlínského kraje počasí.
1: Počasí s převažující jasnou oblohou v průběhu dne se může přechodně tvořit taková nějaká menší kupovitá oblačnost na některých místech, ta se potom zase bude k večeru rozpouštět a už nás dnes čekají spíše vysoké tropické teploty 34 až 37 stupňů Celsia, takže ty teplotní rekordy zase budou znovu určitě padat na mnoha stanicích, no a vítr dnes bude foukat slabý směry postupně jižní.
0: Předběžná předpověď mluvila o tom, že by o víkendu mělo být extrémní teplo i v neděli, tak já se zeptám, jestli bude ještě tepleji než v sobotu, nebo jak to tedy v ten druhý víkendový den bude přesně vypadat.
1: Ano, je tomu tak, ty zítřejší odpolední teploty vypadají, že budou šplhat ještě výš mezi 36 až 39 stupňů, ráno 22 až 19, údolích lokálně kolem 17, takže zase tropická noc na mnoha místech. No a pokud jde o průběh počasí, tak noc jasná, skoro jasná, zítřek také převažující jasno nebo skoro jasno, jenom odpoledne se může zase tvořit lokální kupovitá oblačnost. No a vítr zítra už bude pofukovat trochu více mírný a směrý.
0: Jak dlouho ty vysoké teploty vydrží, co se týká dalších dnů?
1: A ještě v pondělí to vypadá také na hodnoty 34 až 38 stupňů Celsia. Už se sem sice bude přibližovat fronta, takže se na ní mohou objevovat potom v odpoledních podvečerních hodinách i nějaké první přehánky a bouřky a bude přibývat oblačnosti. I úterek asi pravděpodobně ještě 30 až 34 stupňů. Takové v uvozovkách výraznější ochlazení na nějaké normální letní teploty potom od středy dál.
0: Jaké nás čeká ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradila paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního Zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Sobotní start do nového dne nám právě zpříjemňovali Smoky.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: No a teď se vydáme do minulosti, konkrétně do roku 2008. Před 18 lety vznikla v Uherském Hradišti značka Tradiční výrobek Slovácka. K čemu slouží a jaká řemesla a činnosti podporuje, to zjišťovala v Městském informačním centru v Uherském Hradišti v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
2: Přeci jenom 72 výrobců, to už je 72 různých věcí, které prošly rukama. Mě hlavně zaujme ta barevnost, ta pestrost. Ať se dívám na opletené demižony, krojové panenky, krojové součástky, nebo jakékoliv sušené dobroty, panenky z kukuřičného šustí, anebo na dřevěné misky, které jsou vyřezávané, leckdy vylévané cínem, k tomu kované předměty. Je to opravdu velká spousta a když se tady rozhlédnu, tak já se sem velmi ráda chodím jenom podívat.
3: Ukazuje mi širokou škálu předmětů pod značkou Tradiční výrobek Slovácka Lenka Durďáková, tajemnice regionu Slovácko, pod jehož hlavičkou ochranná známka v roce 2008 vznikla. Jsme spolu v prodejně, která je součástí Městského informačního centra v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. A jaké byly první roky tradičního výrobku?
2: Je pravda, že jsme začínali s 10, což byla úplně nějaká základní sada, kterou jsme měli napříč regionem a napříč odvětvími, ale dneska je to výrobců 72. A objevují se řemesla, která byla třeba už dávno zapomenutá. Třeba můžu namátku říct olejářství. To je opravdu něco, co zaniklo a dlouhou dobu tady nikdo neměl.
3: Olejářství je tak jedním z přírůstků pomyslné řady potravin a nápojů z místních surovin, proutěných, bylinných, dřevěných i kovářských výrobků, kraslic, předmětů z kukuřičného šustí, krojů, perníkových dekorací a textilu. To vše najdete v dílnách jednotlivých výrobců v různých obcích Slovácka i na jednom místě v prodejně značky. Pokračuje Lenka Durďáková.
2: To, co jsme chtěli, aby nám přineslo na první dobrou, tak byla změna myšlení a změna kultury, jo, jak u místních obyvatel, tak u návštěvníků regionu, protože jsme potřebovali, aby když přijdou a chtějí si něco tradičního z regionu odvést, buď sami pro sebe, anebo jako dárek pro někoho, aby viděli, co to je to tradiční, co to je to místní, co to je typické.
3: Garantem autenticity výroby pod značkou Tradiční výrobek Slovácka je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho etnografové dohlížejí na dodržování přísných kritérií.
2: Cíl je jednak podpora těch výrobců jako takových, aby jejich řemeslo bylo udržitelné, aby opravdu ho předávali dalším generacím, aby když ten výrobek vyrobí, aby byl konkurenceschopný na trhu alespoň nějakým způsobem. A my už dneska víme, že máme řemesla, kterými se jsou dneska schopni už řemeslníci uživit, ale také víme, že máme řemesla, která stále zůstanou jako volnočasová aktivita výrobců, protože se nikdy nebudou moci uživit natolik dobře, aby jim to bylo schopné sanovat životní náklady.
3: Značka pak po splnění podmínek přinese výrobci podporu prodeje a řemesla jako takového.
2: My jsme se dostali i v nějakém obecném smýšlení společnosti do témat, jako je lokálnost a udržitelnost. A ta regionální značka je vlastně už 18 let splňuje, aniž bychom to sami tehdy plánovali. Protože všichni výrobci opravdu musí být lokální, musí být ze Slovácka, řemeslo musí pocházet ze Slovácka, musí pracovat udržitelným způsobem, nesmí poškozovat životní prostředí, pracují opravdu s tradičními vzory, ta jejich práce je posuzovaná. Že splňujeme opravdu relativně i přísná soudobá kritéria, to jsme si nastavili před 18 lety.
3: Tradiční výrobky ze Slovácka najdete na regionálních akcích, jarmarcích i každoroční uherskohradišťské přehlídce Slovácko v tradici. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. Odstavná plocha za atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice poslouží v létě jako další parkoviště pro návštěvníky místního štěrkoviště. Lidé budou moci zaparkovat také u zadní brány stadionu ve směru od sídliště, u tenisových kurtů nebo na ploše za sportovní halou střední průmyslové školy. Kvůli vysoké návštěvnosti štěrkoviště město doporučuje využít i jiné způsoby dopravy, jako například jízdu na kole nebo městskou hromadnou dopravu. Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí připravil na dnešek pohádkový den pro děti. Malí návštěvníci od 5 do 8 let projdou v dobových kostýmech sami, bez rodičů, zámeckými komnatami. Vyslechnou si příběh o malé hraběnce, které pomohou najít ztracený poklad. Česko zasáhnou během víkendu tropické teploty. Lidé by proto měli omezit pohyb na přímém slunci na minimum a měli by pít dostatek vody. Podle lékaře Josefa Štolfa může hlavně seniorům pomoct, když si doma na různá místa rozmístí sklenice a lahve s vodou. Pohled na něj jim pak pomůže dodržovat pitný režim. Starší lidé totiž často nepociťují tolik žízeň. V horku je vhodné vedle vody pít i minerálky, ideálně neslazené. Fotbalisté Kapverd remizovali 0-0 se Saúdskou Arábií a při svém debutu na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které zdolalo 1-0 Uruguay. V dalších zápasech Francie porazila 4-1, Senegal, Irák 5-0, Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Belgie deklasovala Nový Zéland 5-1. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 26 až 21 stupňů, nejvýše naměříme 34 až 37 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 487 v Karolince a Novém Hrozenkově na Vsetínsku dnes může být omezena doprava z důvodu konání sportovní akce. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový víkend všude tam, kde posloucháte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes si připomínáme jednu významnou režisérskou osobnost. 27. června 1939 se narodil režisér a scénárista Dušan Klein, který největší popularitu získal svou sérií o básnících. V ní zazněly zajímavé myšlenky, mezi moje oblíbené třeba patří, jak se Štěpán ptá: pane profesore, jak pozná člověk, že není pitomej? A profesor odpovídá: no, chytrej člověk to nepozná nikdy a hlupákovi je to jedno. Tak nějak to asi bude. Teď nám bude zpívat Michal Tučný. Pěkné a pohodové sobotní ráno přejeme.

0: Jak píseň Hany Zagorové souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, tak o vysvětlení poprosím právě teď přímo Jožku.
1: Dnes nás čeká rozhovor, od kterého si slibuji, že po něm přijde úleva.

0: a za nejbližším rohem má spousta lidí a dokonce i ti, u kterých byste to možná nečekali. Jednou takovou osobností je i válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková.
1: Ty o sobě sama říkáš, že se bojíš konfliktů. Když jsme spolu jeli tramvají, někdo se tam dohadoval, tak ty jsi chtěla vystoupit. Prýš se bojíš i pavouků.
2: Ano.
1: Jak to jde dohromady?
2: Já se bojím lítat, bojím se pavouků. Já radši pojedu do Kábulu autem, než bych jako letěla, ale někdy jsem donucena, teď jsem letěla do Tbilisi, taky mi to nebylo příjemné. Bojím se pavouků, ale jako tak samozřejmě bojím se nemoci, bojím se bolesti fyzické, nejsem nějaká jako zvláštní hrdina, jo. Ale ten strach nějak koriguju a myslím, že se mnou často zápasí v té touze, jako v té zvědavosti. Chce se mi někam nejít nebo nejet, ale jsem tak zvědavá, jak to tam doopravdy je, že to překonám.
0: To byla novinářka Petra Procházková, která mi při jednom rozhovoru vyprávěla o strachu. Tohle téma probereme i s terapeutem Adamem Schmidtem. Možná společně zjistíme, že strach nemusí mít poslední slovo.
3: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka na téma strach uslyšíte hned po zprávách v 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Teplo, horko, hit, taky o tom zpívali Flareti ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se 7 neděl ukazuje, tak to říká jedna z pranostik pro dnešní den. No tak to se máme opravdu na co těšit. Až 37 stupňů Celsia, tak takové budou nejvyšší odpolední teploty dnes ve Zlínském kraji, tak s tím počítejte, připravte se na to a buďte na sebe opatrní. Obloha ta by měla být převážně jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.

0: Ranní proud informací a hudby bude za chvíli pokračovat dopoledním vysíláním. To dopolední vysílání dnes bude speciální, například víkendové srdcovky Zdeňka Junáka, které nabídneme po 11. hodině, tak ty se budou vysílat z festivalu ve Strážnici. No a těšit se můžete také na Hobby magazín po 10. hodině. Vám třeba poradíme, jak správně pečovat o hodiny a hodinky a také se dozvíte, jak si doma vyrobit biouhel. A už po 9. za chvíli magazín Mezi nebem a zemí. Ještě před nimi hlavní zprávy. Já vám přeji krásný zbytek soboty.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Organizátoři festivalu Zlín žije v centru města pokračují v ochlazování návštěvníků. Záchranáři Zlínského kraje radí schovat se do stínu a nenechávat děti v autě. Lékárničku na cesty je třeba zabalit vždy podle destinace. Dnes očekáváme v regionu jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů. Matěj Nradělek má další zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín. Ve Zlíně dnes pokračuje multižánrový festival s názvem Zlín žije. Organizátoři proto návštěvníkům připravili řadu možností, jak se během horkého letního dne ochladit. Kromě mlžných bran, rozprašovačů, pítek nebo třeba vějířů pomáhá schlazovat rozpálené ulice také kropící vůz technických služeb. Důležitou roli ale hraje i zeleň v parcích, která lidem poskytuje stín, říká organizátorka festivalu Jana Kubáčová.
2: Ty parky jsou rozsáhlé, je to několik hektarů pozemku, je tady obrovské množství stínu, takže věříme, že i to, že se lidé rozptýlí a každý si najde v tom programu něco svého, tak pomůže tomu, aby to byla komfortní návštěva, i když horká.
0: Předpověď počasí na víkend ve Zlínském kraji počítá s extrémním teplem. Lidé by měli pravidelně pít, vyhledávat stín nebo se vyhnout pobytu venku. Horko nejvíce ohrožuje děti a seniory. Jak předejít zdravotním komplikacím, radí mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
3: Určitě je třeba přizpůsobit pracovní i sportovní tempo aktuální teplotě, chránit si hlavu, nosit vzdušné oblečení. Myslete prosím především na děti, seniory, nemocné a osoby pracující venku a nikdy nenechávejte děti, seniory ani zvířata v zaparkovaném vozidle. Je to velmi nebezpečné.
0: Léky na bolest, horečku, zažívací potíže, ale taky třeba léky proti alergiím. To všechno patří do základního vybavení lékárničky na cestu, nehledě na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou taky náplasti, obinadla nebo další vybavení. Vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
4: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějakým úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
0: K pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout na ty proti bolesti nebo na nevolnosti či střevní potíže. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než během zimy, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká ZAPRE Jan Bílek.
5: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý vítr jižních směrů a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí 34 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 268. kilometru ve směru na Ostravu leží na vozovce kus plastu. Na řadě míst regionu dnes kulturní a sportovní akce omezují plynulý průjezd. Dbejte tedy zvýšené pozornosti a sledujte přechodní dopravní značení. A po zprávách hezkou sobotu přeje Český rozhlas Zlín. Další zelená vlna zase v příští hodině.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
3: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá věcně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klenby, aby byl funkční dál.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Musí

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktýni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktýni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Adr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možné, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Compostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Mm-hmm. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. Mm-hmm. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chci to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití, aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít. Takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje. Takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí, ne? Nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Jo, opravdu jako laskavo. Možná i co zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces je. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je velmi

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
1: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
0: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sarthe otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
1: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
0: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch, tedy stavěných už od středověku, je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu, nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních papírů, prsku a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
1: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Ani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů, do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát, tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: O 10 hodin
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Otec slavných podnikatelů Antonín Baťa starší bude mít v Uherském Hradišti pamětní desku. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která dává strážníkům větší pravomoci proti narušování veřejného pořádku. Český tým odlétá pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Dnes očekáváme v regionu jasnou oblohu a na teploměru až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem u mikrofonu. V Uherském Hradišti právě teď odhalují pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Otec Tomáše a Jana Antonína totiž se svými dětmi v Uherském Hradišti prožil část života. Vysvětluje zakladatel nadačního fondu Jana Antonína Bati Robert Hájek.
2: On tady podnikal, dával práci až 40 zaměstnancům, byl docela výrazná osoba a žil takovým obyčejným životem. To znamená, chodil do práce, chodil do hospody, rád si zahrál karty. Jo, byla to taková prostě klasická hradišťská postava. Takže ta pamětní deska vlastně bude dávat turistům a lidem v Hradišti informace o tom, že tady rodina Baťa zanechala nějaké stopy.
1: Ve Vsetíně schválili zastupitelé novou vyhlášku, která dává strážníkům víc pravomocí proti lidem narušujícím veřejný pořádek. Míří hlavně na opilé lidi bez domova, kvůli kterým se část obyvatel necítí na veřejných místech bezpečně.
3: Špatnou zkušenost s lidmi bez domova mají manželé Tomáš a Adéla ze Vsetína.
4: Proti ním určitě nic nepomůže.
5: Je jich tady čím dál tím více a vyskytují se opravdu na místech, kde člověk je nechce potkávat, když jde třeba žena sama s dítětem.
3: Že je bezdomovectví ve městě problém, potvrzuje i lidovecký místostarosta Jiří Růžička.
6: Problém to je, na veřejných prostranstvích se nám zhromažďují lidé, kteří žijí nepřizpůsobivým způsobem života.
3: Vedení města přiznává, že samotná vyhláška problém nevyřeší. Uvítalo by úpravu, jaká platila do roku 2017, kdy šlo lidi narušující veřejný pořádek vykázat z obce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: 69 lidí a 8 psů vyrazí z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kinologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
7: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
0: Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází útočník David Puškáč a stává se tak prvním novým hráčem, kterého klub získal v letní přestávce. 33-letý fotbalista přestupuje do Uherského Hradiště z Jablonce. Smlouvu podepsal do léta roku 2028.
8: Fotbalista David Puškáč odehrál v české nejvyšší soutěži 199 zápasů, ve kterých vstřelil 33 gólů. Nejdelší angažmá zažil v Bohemians Praha, kde strávil 6 let. V uplynulých dvou ročnících hrál za Jablonec a většinou chodil na hřiště jako střídající hráč. Vedle příchodu Puškáče Slovácko oznámilo taky prodloužení smlouvy se záložníkem Patrikem Blahútem. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná oblačnost. Povane slabý vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme mezi 34 až 37 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Velikovská osobní automobil srazil cyklistu. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělali další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělali klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a spopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že nám vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh Terriera a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno Welsh Terrier, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to terrier malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
2: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dal by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border terriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě

0: odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
1: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem stovky, 120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
0: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
1: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
0: Jaké hodinky nosí hodina?
1: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
2: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem...

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dnešních slavnostech ve Stříbrnicích mohou lidé přispět na opravu střechy kostela. Speciální hudební vlak dnes bude vozit návštěvníky mezi Kroměříží, Zlínem a Vizovicemi na festival Zlín žije. Čeká nás tropický víkend. Teploty mohou vystoupat i na 41 stupňů Celsia. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 39 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké dopoledne. Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dnes pořádají prokopské slavnosti. Jejich součástí bude i benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na rekonstrukci kostela svatého Prokopa. Pokračuje starosta obce Radim Krsička z ČSSD.
2: Všechny místní spolky, které připravují občerstvení, ať je to zvěřinový guláš, ať jsou to párky v rohlíku pro děti, ať jsou to nápoje, tak všechen zisk z občerstvení jde vlastně rovněž na rekonstrukci střechy.
0: Návštěvníky festivalu Zlín žije, na něj dnes mohou vozit historické motorové vlaky. Soupravu tvoří dva vozy z let 1955 a 1982. Přímo ve vlaku navíc bude vystupovat mezi 11. a 17. hodinou flamenkové kytarové duo Sintiendo. Muzikanti hrají na vlastní ručně vyrobené nástroje a jejich zpěv je inspirovaný španělskou Andaluzií. Trasu vlaku, který bude jezdit až do 18 hodin, popisuje organizátorka festivalu Zlín žije Jana Kubáčová.
3: Trasa Kroměříž-Vizovice a ten vláček bude doplněn o hudební složku, takže to bude speciální hudební festivalový vláček, takže najděte si na našich stránkách jízdní řád a bude to krásné.
0: První prázdninový týden přinese tropické teploty. Odpolední maxima se dnes budou pohybovat na 39 stupních Celsia. Zítra může být na některých místech i 41 stupňů. To hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
4: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Začátkem nového týdne už by ale vlna vrder měla končit. Bude oblačno až zataženo. Od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně klesat. V polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji převažující jasno, v průběhu dne se může místy vytvořit drobná oblačnost a nejvyšší teploty naměříme mezi 36 až 39 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Rožnově pod Radhoštěm v ulici Tylovice probíhá hašení požáru kontejneru. Ze zpráv to bylo vše, další za hodinu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dnes smí juchat bez obav každý jménem Ladislav. Ať je mlád nebo stár, dostane teď písní pár. Čekám za to vaše díky, nehraju jen pro ládíky. Moje kousky z počítače jsou pro všechny posluchače. S rodinou či o samotě, oddejte se každé notě. Od samoty nejvíce pomůže však strážnice. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Dneska srdcovky speciální, protože je nádherné počasí a to srdcovky vyhnalo z města Brna, z toho rozpáleného ven do přírody. Takže dnes jsme dorazili do zámecké zahrady ve Strážnici, kde právě probíhá folklorní festival. Takže začínáme sobotní den festivalu.
6: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Toż, moji milí posluchači, ještě jednou vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka, dneska speciál, protože jsme vyrazili ven a dorazili jsme do Strážnice. Pokud nás chcete vidět naživo, přijďte za námi, najdete nás tady u budovy zámku. A já už vedle sebe mám editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře, bez kterého si víkendové srdcovky, tedy sobotní srdcovky, nedovedeme představit. Miloši, já tě vítám.
1: Krásný horký den.
0: A co dneska naše posluchače čeká?
1: Čeká je malá soutěž, další malá soutěž a ještě jedna malá soutěž. A všechny se budou týkat Strážnice, folkloru a toho, co je tady kolem nás, tedy kromě toho vedra.
0: Takže pokud si, moji milí, troufnete na první úkol, který bude maličkostí pro všechny znalce Strážnice či ochotné zariskovat, volejte nám už teď na známé telefonní číslo 726 46 52 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu naši soutěžící na telefonu a to je paní Petra. Petro, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My vás srdečně zdravíme.
1: Ale já slyším svoju ozvěnu.
0: Vy slyšíte svoji ozvěnu. Máte puštěné rádio?
1: Ne, já mám vyplé a slyším svoju ozvěnu.
0: A máte telefon na hlas?
1: Mám.
0: Tak si ho dejte na ucho jenom.
1: Nemám, mám na uchu, no.
0: A slyšíte ozvěnu?
1: No.
0: Ale slyšíte mě?
1: Jo, rozumím.
0: Tak jo, tak asi to je, já nevím, na tu dálku, nebo tím horkem třeba. Takže když mě slyšíte, tak je to bezvadný, protože my vás slyšíme taky. Jo? A tady přímo na zahradě zámku ve Strážnici máme pana Jana. Dobrý den, Jene, my vás zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Tak jo. Takže, Petro, jste připravena? Jan je připraven?
2: Ano.
0: Takže, položím otázku. První na ní budete odpovídat vy, Petro. Nedám vám moc času, protože my bychom neradi, aby, jelikož máte proti Janovi výhodu, že můžete třeba nakouknout na bratra Googla, mám na mysli internet, to tady pan Jan nemá, takže pokud možno co nejrychlejší odpověď. Rozumíme si?
1: Aha, no, jo.
0: Výborně. Dobře poslouchejte. První otázka zní. Počet obyvatel Strážnice se v době festivalu z několika neronásobí. Kolik je ale běžný počet obyvatel Strážnice? Počítáme podle posledních oficiálních údajů k počátku roku 2025.
1: Tedy kolik?
0: Kolik?
1: 5300.
0: Říkáte 5300. Dobře, pan Jan říká?
2: 8000.
0: Říká 8000. Tak jo, Petro, máte bod, protože těch obyvatel je 5311. Ano, prosím, kdybyste viděli výraz obličeje pana Jana, probodl mě pohledem a odsunul mě ze stanu, no, až někam na řeku, na břeh řeky Moravy. Takže Petra má jeden bod. Druhá otázka. Petro, na kterém břehu řeky Moravy leží většina území Strážnice?
1: Na levém.
0: Na levém, co říká pan Jan?
2: Na levém.
0: Na levém, tak to je 1-1. Takže stále vede Petra 1-0. Další otázka. Jedna z alejí tady v Zámeckém parku ve Strážnici tvoří největší ucelený soubor stromů na Moravě. Ze kterých stromů alej je?
1: To nevím.
0: To nevíte? Co říká Jan?
2: Platan.
0: Platan. Výborně, takže máme srovnáno. 1-1. Další otázka. Jakou nejdůležitější roli hrála Strážnice v životě Jana Amose Komenského?
1: Jan Amos Komenský tam bydlel u tety.
0: Trošku to specifikujeme.
1: Byla to obrana proti Turkům.
0: Byla to... co říká pan profesor? No ne, počkáme. Ano, ještě pan Jan.
2: Prenocoval ve Strážnici.
0: Prosím?
2: Prenocoval. Přespal.
0: A jasně, je to...
3: Přespal tady poměrně mnohokrát tedy.
0: Tady tak asi bych řekl, že nezíská bod nikdo, protože my jsme čekali odpověď, že Jan Amos Komenský po smrti rodičů v letech 1604 a 1605 tady studoval v bratrské škole. Potom odešel do Přerova. Takže, co říká pan profesor?
3: Já bych řekl, že paní Petra měla trošku pravdu, protože tady bydlel u tety, ale nebyla to ta nejdůležitější životní věc, protože důležitá byla ta
0: tak,
3: škola.
0: Tak, co říká pan profesor?
3: Takže nedáme bod ani jeden, to bude spravedlivé.
0: Ano, takže stále stav 1-1. Prosím vás, poslední otázka, moji milí, tam se to rozhodne. Petro, doslova za humny máme Strážnické Pomoraví. Je s ním spojený i název Bramborníček hnědý. Co byste pod tímto názvem hledali?
1: Bramborníček hnědý, to je nějaký pták.
0: Je to nějaký... pták.
1: Který co říká... létá na brambory.
0: Co říká Jan?
2: Květina.
0: Květina. Tak Petro, vítězství je vaše, protože bramborníček hnědý je pták z čeledi lejskovitých. Takže jenom my vám děkujeme. Petrovi zůstaňte na telefonu, řekneme si, jak si předáme cenu. Mějte se moc hezky a my tady s panem Janem se vyřídíme osobně, kde vy dostanete cenu na místě. Co říká pan profesor?
3: Přesně tak, dáme, uděláme radost, protože to stojí za to. Pan Jan měl odvahu. Já prozradím, že má na čepici Slovensko napsané. Vy jste odsud někde z okolí nebo ze Slovenska?
2: Ze Skalice.
0: Tak jo, a my si pustíme písničku.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: písnička dozněla, my máme první šťastnou výhertyni paní Petru. My se vám hlásíme s našimi srdcovkami z festivalu ve Strážnici. Pokud chcete a máte přání nás vidět naživo, vyražte v tomto nádherném parném dni a přijďte za námi sem do zahrady u zámku ve Strážnici a můžeme se pozdravit a taky si popovídat, když si bude hrát nějaká písnička. Dnes teď nás čeká další soutěž. Opět oslovíme jednoho diváka tady na místě a jednoho u telefonu, takže prosím pěkně, vy, nejen odvážní, ale vy, kteří si to chcete zkusit, a tak už teď vytáčejte naše telefonní číslo 726
1: 46
0: 5200. No a koho máme tady na místě?
1: Tak já už tady mám, a teď musím prozradit, že nejdřív ho poprosím, aby se k nám otočil zády, protože to staví za to, co má napsaný na zádech. Má tam Chasa Velké Pavlovice.
0: Chasa Velké Pavlovice.
1: A vpředu na tom tričku má, co to je za text?
2: To je Vrtěná.
0: To je Vrtěná. Takže milej tanečník?
2: Ano.
0: No a prosím tě, Chasa, já si myslím, že Chasa to je tak od dvou vejš. A ty seš sám. Kde máš zbytek? Stojí za tebou? Ten je trošku dospělejší, tvoje táta?
2: Ano, to je
0: tatínek. Tak už jste dva, tak jsem zvědavý, kde máte ten zbyteček, ale to se uvidí. Takže křestní jméno?
1: Je to Mikuláš.
0: Mikuláš. A narodil ses na Mikuláše?
2: Ne, nenarodil.
0: Představ si, že já jo. Já jsem se narodil na Mikuláši 6. prosince, ale neprošlo to. To je maminka moje, se jmenovala Zdena, tak jsem Zdeněk. Tak Mikuláši, mám radost, bezvadný, vydrž nám, budeme soutěžit. Já vždycky položím otázku. A na, jako první...
1: To bude, tentokrát tě Zdenku opravím. Tato soutěž bude v tom, že řekneme zadání teďka už.
0: A jo,
1: nebudeme říkat otázky.
0: Výborně.
1: Tentokrát tady máme takový recept.
0: Ano.
1: Protože mě by zajímalo, co vznikne, když
0: počkej,
1: se tady...
0: já se musím zeptat. Jani, si máme někoho na telefonu?
3: Zatím
1: nám nebo tak řekneme nemáme. Zadání a dáme jim písničku, ať se rozmyslí.
0: Dobře.
1: Takže mě by zajímalo, co vznikne, když se tady ve festivalové kuchyni uvaří podle tohoto receptu. Zdenku, ty ho máš před sebou.
0: Poslouchejte dobře ingredience. Krkovice 5, petržel 2 nebo 6, mrkev 2, badián 1, lusk fazolí 2, meruňka 5, kedlubna 1. Opakuji. Krkovice 5, petržel 2 nebo 6, mrkev 2, badián 1, lusk fazolí 2, meruňka 5, kedlubna 1. Otázka zní, co vznikne, když to vše tady ve festivalové kuchyni uvaříme podle tohoto receptu. Volejte nám na telefonní číslo 726
1: 46
0: 5200.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: A my už máme na telefonu paní Lucii. Dobrý den, Lucie, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Paní Lucie, víte, co po vás budeme chtít?
1: Ano, odpověď.
0: Já zadám ingredience a vy nám z toho něco uvaříte. Rozumíte tomu?
1: Ano.
0: Bezvadné. A my máme tady mladého muže Mikuláše. Mikuláši, my tě zdravíme, ahoj.
2: Ahoj.
0: Seš připravený?
2: Jsem.
0: Ty na rozdíl od paní Lucie, nám to musíš napsat už na papír, to, co jsi uvařil, to jídlo, nebo co jsi uvařil, a protože, aby paní Lucie něco napoví, abys ty to neodpověděl, neopsal. Takže Miloši, máš to připraveno?
3: Už to má napsáno, má to tady před sebou napsáno.
0: Takže, paní Lucie, mám vám zopakovat ingredience?
1: Nemusíte.
0: Nemusíme. Takže, co jste uvařila?
1: Uvařila jsem verbuňk.
0: Uvařila jste verbuňk. A odkud nám voláte?
1: Z Rohatce.
0: No tak to je kousíček tady od Strážnice.
1: Ano, ano.
0: To znamená verbuňk z Rohatce. Jako přílohu dáváte co?
1: Přílohu zpěv.
0: Zpěv. Tak to je dobré, dobré. A aby se vám to nepřipalovalo, podléváte to něčím?
1: No určitě dobrou náladou a vínem.
0: Dobrou náladou a vínem. Tak já si myslím, že se to uvařila výborně. A teď se zeptám Mikuláše, jak ten nám to uvařil?
2: Tak já jsem taky uvařil verbuňk.
0: Taky jsi uvařil verbuňk. No tak, pane profesore.
3: Já myslím, že mohu potvrdit, protože Mikuláš to má tady před sebou napsané.
0: Vidím to?
3: Je to tam napsané, měl to tam napsané dříve, než jsme dostali odpověď, takže je to 1-1. Vyhrávají nám oba. A Mikuláš ten tady má dneska k verbuňku tedy ještě důvod tady být.
0: Ano, má tady bratra Šimona, který se zúčastní přehlídky verbířů. Tak držíme palce, proto jsi přijel státu ho podpořit.
2: S celou rodinou.
0: S celou
2: s
0: rodinou. Kamarády, no tak to bude obrovská podpora. Tak jo, takže paní Lucie, vy nám vydržte na telefonu, řekneme, jak si cenu předáme, protože ta na vás čeká. No a Mikuláši, ty taky budeš odměněn. Určitě. Tak jo, takže moji milí, teď si pustíme písničku. Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla, moji milí, a pozor, musím se omluvit, protože jsem neřekl, jak jste vlastně k tomu verbuňku měli dospět. Miloši, jak to je?
1: Ta správná odpověď byla úplně jednoduchá, protože to číslo v tom receptu značilo pořadí písmene, které se z toho slova má použít. Takže když tam byla pětka z Krkovice, tak to bylo V. Když tam byla pětka z Meruniky, tak to bylo Ň. A takhle se složil celý název verbuňku.
0: Mrkev, dvojka, takže R na druhém místě.
1: Já musím říct, tady Mikuláš, když tady stál, tak mu pak zazářilo v očích a říká, to je úplně jednoduché. A já myslím, že jednoduchý bude i ten další úkol.
0: Ano, ve druhém úkolu, tedy ve třetím úkolu, co vás vlastně čeká. Mistrovství světa, další úkol bude kreativní. Chceme, aby naši soutěžící složili básničku, řekněme o nejméně 8 verších, které by se rýmovaly. Ovšem ty verše musí obsahovat těchto 6 slov v libovolném pořadí a pádě. Řeknu vám ta slova. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. Opakuji slova, která by měla být obsažena v básničce. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. To je těžké slov a ty by měly být v té básničce.
1: Zdenku, ty jsi už dokázal tu básničku z toho vytvořit.
0: Ano.
1: Takže ty uděláš takovou vzorovou, nebo ji prozradíš
0: na závěr? No, ale aby to nenapisovali.
1: No, to je pravda, aby to nenapisovali.
0: Až potom.
1: Tak jenom důkaz, že to jde.
0: Že to jde.
1: Tak Zdeněk má připravený a my budeme čekat během písničky, že se nám ozvou lidé na telefonu.
0: 726.
1: Protože tady už na tom pracují. 726, promiň.
0: 46.
1: 6. 5, 2.
0: 0, 0, 0. 0.

0: Zatím Miloše nikdo nevolá.
1: No ono a tak to není tak jednoduché.
0: Ano, já zopakuji, přátelé, co vás čeká, co od vás očekáváme. Básničku, která obsahuje tato slova. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. Budeme se těšit na telefonním čísle 726 46 52 00. Český rozhlas.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Ivetu. Dobrý den, paní Iveto, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme vás ze Strážnice ve Stanu, odkud vysíláme, máme 43,8 stupně. Kolik máte vy u vás?
1: Na balkoně asi 50.
0: Ty brďo, odkud vlastně voláte?
1: No a to bude ještě víc. Já volám Olomouc Radíkov, u Leca bydlím.
0: A 50 stupňů.
1: No a to bude ještě víc, já jsem měla včera 50, dneska bude. Říkám, to mě praskne teplomě, protože já tam mám jenom 50.
0: Do 50.
1: Tak, no, do 50, uvidíme. Takže když bude víc, tak mi to rupne.
0: Takže paní Iveto, i když je takové horko, tak vám to asi myslelo a zapalovalo, že jste se stavila básničku.
1: Ano, já jsem vždycky dělala nějaký ty básničky ráda.
0: Dobře.
1: Tak snad to bude dobrý.
0: Výborně. A my tady ve Strážnici máme slečnu Anetu.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Anetko, vy taky máte báseň?
2: Mám nachystanou.
0: Nachystanou, výborně, to je v tom. Takže, ale nejdřív dáme slovo. Miloši, promiň, je napsaná ta básnička?
3: Je napsaná.
0: Takže aby Anetka nepodváděla, nebo tedy respektive my jsme nepodváděli. Takže, Ivetko, máte slovo.
1: Dobře, tak zkusím to. Ve Strážnici u tance zní tu zpěv v horku, spánek mě pak přepadne, pustím rozhlas borku.
0: Ještě jednou.
1: Ve Strážnici u tance zní tu zpěv v horku, spánek mě pak přepadne, pustím rozhlas borku.
0: Ano, já jsem to tam nezaregistroval ten zpěv. Výborně, slova jsou obsažena. A teď prosím Anetu.
2: Strážnice, to je tanec, nikdy tu není konec. Dneska je tu rozhlas a zpěv, nechce se nám domů zpět. Bez spánku tu vydržíme, aj keď velké horko cítíme. Do Strážnice sa vždycky těšíme, rádi sa sem zase vrátíme a Zdeňka Junáka hubičku odměníme.
0: O, sex je náš, dělá dobře. Ano, prosím, výborně. Ježíši, Anetku, já vám děkuji. Jestli to poslouchala moje žena, no tak uvidíme. Holka se bude snažit. Tak jo, no tak, Miloši, to je těžké rozhodování.
3: No, těžké rozhodování. Oceníme obě autorky.
0: Výborně.
3: I když já dodám, že pozdravím do Radíkova, mám tam několik známých, takže moc tam
1: jo,
3: zdravím.
1: Děkuji.
3: V tom původním zadání bylo 8 veršů, ale my vám to odpouštíme.
0: No počkej, minimálně 8 veršů.
3: Minimálně 8 veršů.
1: Ne, zadání znělo 6 slov, se tam musí objevit.
3: A 8 veršů jste tam říkali, ale to nevadí. Stejně jste vyhrála, výhru dostanete, nebojte.
0: Ne.
3: Pošleme vám.
1: Děkuji, ano, děkuji.
3: A stejně tak dostane tady slečna Aneta.
0: Ano,
1: ano, taky
3: mě. A teď ještě se ukáže, jestli dostane ještě jednu za svoji básničku Zdeně.
0: Já jsem taky složil báseň. Strážnice. Strážnice za zpěvem tancem zní v tento poslední víkend červnový. Dnes je horko, žádný vánek, kdo by myslel dnes na spánek? Jsme tu s vámi, jsme co vy? My, rozhlasáci z Moravy. Tož tak.
3: Tak
0: já se vzdávám ceny. Já se vzdávám ceny.
1: Nádhera.
0: Takže paní Iveto, vydržte nám na telefonu.
1: Aha, dobře,
0: řekneme
1: děkuji.
0: Si, jak si cenu předáme. My vám moc krát děkujeme.
1: Taky
0: a tady
1: děkuji.
0: Anetku naskánou odměníme na místě. Takže Anetko, děkujeme. A teď si pustíme písničku.
4: Český rozhlas Zlín.

0: hosti. Dnešní víkendové srdcovky speciál ze Strážnice pomaly linku končí. Miloši, jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že vítězí horko.
0: Vítězí horko, ano.
1: Kolik je aktuální?
0: Aktuálně, Miloši, 43,8. Nemění se to zatím. Před chvílí tam bylo 44,4, ale trošku teď zafoukal váneček, takže já jsem byl spokojen.
1: Já taky. Vysílal si už někdy za vyšší teploty?
0: Ne. Nevysílal, ale vysílal jsem za fantastickou mínusovou teplotu. Mínus 12,2.
1: Takže rozdíl mezi tvou nejvyšší a nejnižší je skoro 50, nebo je přes 50 stupňů?
0: Ano. Je to úžasné.
1: To je solidní výkon.
0: Takže byl spokojen?
1: Já jsem byl spokojený. Teď se půjdu osvěžit tady po Strážnici, stojí to za to.
0: Ano, takže teď předám slovo, budou zprávy a po nich začne blahopřání s písničkou. Bude vás provázet Jan Kosík. Honziku, já tě tady vidím, tak co posluchači čeká a co je nemine?
2: Krásné poledne, určitě se můžete těšit na spoustu blahopřání, ale taky případně hlavně na skvělou dechovku, kterou jsem vybíral v rámci našeho dnešního festivalu, protože, aby jsme si to tady spolu užili, lidi tady chodí, mávají na nás, je tady krásná atmosféra. Ano, jak jste, pánové, říkali, to horko bude opravdu velmi zajímavé. Jsem zvědavý, jak kam se dostane teplota, až tady já budu potom s váma vysílat, ale určitě hlavně ty písničky si myslím, že budou úplně krásné.
0: Honziku, máš nějakou bandasku v ruce, co v tom máš?
2: Úplně obyčejnou vodu. Sklamu, všechny sklamu, ale úplně obyčejnou
0: říká
2: vodu.
0: Říká se, že obyčejná voda, včas podaná, dobře vychlazená, je to nejlepší, co může být.
2: A ono tady v tomto počasí ani nejde nic jiného.
0: Takže, Honziku, my ti přejeme s Milošem hodně zdaru, ať ta hodinka ti uplyne jako hodinka, no a tebe to čeká ještě večer.
2: Ne, večer potom bude Květa Navrátilová, já mám jenom teďka a potom se půjdu věnovat ještě zase dalším nějakým pořadům.
0: Tak jo, měj se hezky a moji milí posluchači, s vámi se budu těšit v pondělí po 9. hodině. Na shledanou.
1: Krásný den ze Strážnice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Univerzita Tomáše Bati přijala kvůli horku na promocích mimořádná opatření. Z dětí se na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí stanou malá hrabata a hraběnky. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Dnes bude převažující jasno s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati přijala kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření pro své dnešní promoce v Uherském Hradišti. Přibližně 300 absolventů převezmou diplomy pod širým nebem v areálu jezuitské koleje na Masarykově náměstí. Aby horké počasí lépe zvládli, pořadatelé zastřešili místa k sezení a připravili také barely s pitnou vodou. Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí připravil na dnešek pohádkový den pro děti. Malí návštěvníci od 5 do 8 let projdou v dobových kostýmech sami bez rodičů zámeckými komnatami. Vyslechnou si příběh o malé hraběnce, které pomůžou najít ztracený poklad. Popisuje průvodkyně zámku Lada Volková.
3: V každém tom pokoji bude tematický úkol k tomu danému pokoji. Takže v knihovně se to bude týkat knihy a čtení, v salonku se šperkama samozřejmě se to bude týkat jakoby těch šperků a vždycky se o tom pokoji trošičku něco dozví a zároveň tam splní úkol, tak aby mohli vlastně ten poklad ztracený, ukradený najít.
1: Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Horákové Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
4: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
5: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli. A máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
2: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji převažující jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 34 až 37 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Lidé na vozovce jsou kvůli požáru domu na ulici Tyršova v Hulíně na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následujícím pořadem blahopřání s písničkou vás bude provázet Jan Kosík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné poledne, milí přátelé. Jsou to právě nějaké 4 minutky, kdy nám kostelní zvony tady ve Strážnici odzvonily pravé poledne. A já se vám hlásím tady z toho místa, kde to opravdu žije. Slunce nám tady svítí, ale ani to nikoho z nás neodradí vychutnat si příjemnou hodinku při krásných melodiích v podání našich nejen moravských, ale i českých dechovek. Začíná polední část pořadu Blahopřání s písničkou, u které vás vítá a zdraví Jan Kosík. Nacházíme se na největším folklorním festivalu ve Strážnici a dnešní blahopřání bude speciální tím, že můžete dnes přímo tady do vysílání vstupovat a popřát někomu, koho máte rádi, kdo slaví svátek či narozeniny. Případně si nechat zahrát jen tak pro radost. Budete mít dnes tuto speciální možnost. No a svátek dnes slaví pánové Ladislavové, Ladislav. Tak vám všem přeji všechno nejlepší. No ale i vy, milí posluchači, volejte sem k nám na známé telefonní číslo 726465200. Budu se na vás na všechny moc těšit. No a pojďme si zahrát. V úvodu to byl známý pochod Asenda v podání Lanžočánky. Slyšeli jsme zpívat Břeťu Osičku a Frantu Uhra. A protože jsme ve Strážnici, tak si pustíme domácí svárovanku a tady uslyšíme Josefa Koštuříka a Stanislava Horváta v písničce Strážničané, Strážničané. Hraje, jak už jsem říkal, svárovanka.

0: A po krásné písničce Svarovanky tady ze Strážnice, Strážničané, Strážničané, se k nám dovolala paní Eva Mokrušová z Čejkovic. Dobrý den přeju.
1: Dobré poledne vám přeji ve Strážnici a zdravím vás a taky všechny posluchače. A já bych dneska chtěla popřát našemu švagrovi, panu Ladislavovi Mokrušovi z Hodonína. Má svátek, takže milí Ladi, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a lásky od všech, co máš. A tomu přejí Eva a Josef z Čejkovic. A já vás teda ještě jednou všechny zdravím, mějte se tam moc krásně a nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, určitě panovi Ladislavovi rádi zahrajeme. A teď už tady mám, a krásně to přátelé funguje, tady chodí lidi, zastavují se, že mají chuť popřát přímo tady z místa, ze Strážnice, takže jsme za to rádi. A já tady zdravím slečnu Filipu. Dobré poledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Komu chcete nechat zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát babičce, chtěla by jí popřát krásný sluneční den do Prahy ze Strážnice.
0: Tak určitě rádi zahrajeme. Děkujeme. A máme tady ještě jeden telefon, pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
3: Zdraví vás ve Strážnici a posluchače rádia. Přeji dobrou chuť k obědu. Kvátek dnes má Ladislav. Chtěl bych popřát dvěma Ladislavům. Panu Ladislavu Korbrovi z Trboušan, je to traktorista ve Vinohradu u Vinaře, inženýra Ladislava Musila z Dolních Kouní. Vše nejlepší, zdraví, lásku, štěstí od svých blízkých, známých, kolektiv Vinařů přeje. V neděli má jmeniny pan Luboš Kumžák, mladší ze Žabčic. Jeho otec pan Luboš Kumžák také jmeniny a v pondělí má 72 roku, má narození. Je to můj soused z bytovky v Dolní Kounici. A v pondělí ještě má narození paní Miluška Matušková, rozená Elznerová z Dolních Kounic. Je to moje sousedka přes silnici. Šikovná, hodná kuchařka a cukrářka. Ještě přeji všem Petrům a Pavlům, hlavně klukům Němcovým s Oslavami. Jsou to synové mé sestry Jaroslavy Němcové, rozené Palátové z Oslavan, která má jmeniny ve středu 1. července. Všem těmto oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a za všechny, protože nemohl jsem každýho jmenovat, blízké a známé, přeje Karel a Věrka z Dolních Kounic. Děkuji za písničku a pozor na to zvůnko.
0: Tak, pane Karole, vy jste to krásně všechno teďka tady vyjmenoval, samozřejmě velice rádi zahrajeme. No a tím, že se nacházíme na festivalu ve Strážnici, tak přátelé, já se tady dívám na teploměr, přímo nám to tady hlásí 44 rovných stupňů. A jak jsem říkal už na začátku, když nám tady hrála dechová hudba Svárovanka přímo tady ze Strážnice, tak samozřejmě nesmí chybět ani cymbálová muzika Danaj a ta nám zahraje své gajdošské písně.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Tak po cymbalové muzice Danaj se nám dovolala paní Běta Svobodová, tady z nedalekého Petrova. Dobrý den, paní Svobodová. Jste tady s náma ve Strážici, anebo jste v Petrově doma? Jak to máte?
1: Já jsem ve Strážici.
0: Jste ve Strážici a přímo tady na festi...
1: Já jsem chtěla pozdravit hlavně Jendu Kosíka.
0: Moc děkuju.
1: A povykládat si, ale je tam strašně horko, tak volám tady z bytu u sestry.
0: No vidíte,
1: tak,
0: nebudete mě to věřit, ale...
1: Popřát Jendom, který měli tento týden svátek a vůbec jsem se nedovolala. Chtěla bych popřát a písničku nechat zahrát Jendovi, Bilkovi, Kapelníkovi, Tufaranky. Chtěla bych mu také popřát všechno nejlepší, celé Tufarance, manželce Haničce a hlavně také Laďovi Melicharovi. Všem přeju všechno nejlepší a ať jsou pořád taci, ať jsou dobří. A chtěla bych ještě poslat Janom také písničku do Sudoměříc muzikantovi Jankovi Podrazilovi, do Tasova Jendovi Šrámkovi. A ještě do Radiova včerejším narozeninám Jarce Suchánkové. Všem přeju všechno nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech jich od vás potěší nějaká pěkná písnička. Jendo, aj vám také všechno nejlepší a moc ráda, že jsem se dovolala. A už se těším někdy nashledanou.
0: Paní Běto, já vám moc
1: děkuju. Jo, a ještě bych jsem tady chtěla pozdravit Barunku Turčanovou, která vždycky nás tady vidí a zdraví.
0: Ano, ta tady někde teďka pobíhá, zrovna i teďka momentálně tady nevidím, ale děkuju vám za přání, za všechny ty Jendy, Jany, které jste tady jmenovala. Laďa Melichar, ten má dneska svátek, takže i jemu půjde písnička, takže paní Běto, já vám děkuju za váš telefon, mějte se hezky a snad se určitě někdy brzo potkáme. Mějte se hezky. Děkujeme, nashledanou. A teď tady mám dvě děvčata. Děvčata, ahojte, zdravím vás.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Komu chcete popřát?
2: My jsme přijeli z Brna, my fandíme Brňákům a zdravíme posluchače Českého rozhlasu Brno a chceme popřát písničku do Čejkovic ženskému sboru Levandula a mužskému sboru Révokas a hlavně teď je Lidušce, která teď vaří oběd, teď je Lidušce Bařinové, ať se jí to povede a čekáme ji tady ve Strážnici. Juch!
0: Tak doufám, že...
3: Ahoj maminko, zdravím, tady Maruška.
0: Doufám, že maminka poslouchá tady přání od děvčat a děvčata, vy určitě máte nějaké vazby na Čejkovice, jak jste teďka určitě popřáli.
2: Ano.
0: Jasně, to vás znám už pár let, takže vím, že jste z Čejkovic, ale já vám mám na vás jednu otázku. Víte, kdo jsou to pánové Antonín Gajdoš a Jiří Tesařík? Hned si vás vyzkouším teďka,
2: Gajdoš,
0: schválně, jestli víte.
2: To je jako lidové, že?
3: No, Leni, nebudou to ti autoři písničky Ta skalická brána?
0: Holky, výborně, moc vám děkuju. Takže Ta skalická brána hraje Moravská veselka.

0: Čáru ze Slovenska se k nám dovolala během krásné písničky Tá skalická brána. Tak já vás zdravím, paní Růžano. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den vám prajem do Stražnice. Prostřednictvom vašej relácie by som chcela zablahoželať k narodeninám nášmu zaťovi. Je to Ladislav Mráz Čárov a zároveň aj dnešným meninám. Všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia ti praje svokra. A ešte v pondelok bude Petra Pavla, takže našim dvom vnukom sú to dvojici, Peter a Pavol Mrázovi. Peti, Pálko, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia. Tebe, Peti, nech sa dobre býva v novom. Všetko a pozdravuje vás Babina. Ďakujem vám pekne a do počutia.
0: My moc děkujeme, že jste se k nám dovolala, že jste zavolala a teďka tady dám prostor paní Marii Můčkové přímo tady ve Strážnici. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie Můčková ze Strážnice. Zdravím všechny účastníky slavnostní a taky účinkující. Přejím, ať se jim to vydaří, hlavně počasí, ať teda bude jaké také. No doufejme, že se to trošku jako vylepší. Takže se tu mějte všechny pěkně, užijte si to celé ještě dva dny. Děkuju moc.
0: Paní Můčková, já vás ještě nepustím. Já jsem se na vás dozvěděl, že byste včera slavila narozeniny, takže od celého našeho tady rozhlasového souboru vám gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí, ať jste pořád šťastná a usměvavá, ať se vám všecko daří. Takže přijměte od nás gratulaci.
2: Děkuju za přání, děkuju moc.
0: A na telefonu mám ještě pana Štefana z Gbelu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Pozdravuji vás tam všechny.
0: Dobrý den.
3: Já bych se dneska i Ladislava u nás na Slovensku. Já mám bývalého souseda Ladislava Šmidu, potom mám spolužáka Ladislava Hyžu, potom kamarádu Ladislava Horínku, tak bych jim chtěl nechat zablahoželat všechno dobré, hodně zdraví a že na nich vzpomínám. A Ladislav Horínka je v nemocnici v Bratislave, nech mu to dobře dopadne.
0: Určitě velmi rádi pošleme písničku a pane Štefane, bude to písnička Zpěv Skřivana. A ještě hlásí se tady o slovo teďka moje kolegyně Bára Turčanová, takže Baru, vítám tě tady ve vysílání.
4: Ďakujem a ja srdečne pozdravím všetkých poslucháčov a ja teda musím povedať, že akože očkom tu pozorujem, túto Honzu, teda Jendu, ako vysiela a máš veľmi dobrý vkus na tú dechovku. Ja ako dechovkárka to musím teda akože ti zablahoželať, že ďakujem ti za to, že dobre to reprezentuješ a milí poslucháči, ak sa ešte náhodou chystáte sem do Strážnice, tak ja vás pozývam na takú dechovku, je tady na Strážnici, na ostrovku dneska hrá Lidéřovská šestka a zajtra Zlaťulka a budeme spomínať na Juráčkovcov, tých určite poznáte z nášho vysielania. Tak prajem všetkým pekný deň a hlavne Jendovi, aby sa tomuto podarilo tady dneska doklepať.
0: Baru, ja moc ďakujem, že sem za nama prišla a poďme už si teďka zahrát ten slibovaný Zpěv Skřivana. A všichni, kdo se tady okolo, tančete tady na náměstí, poďme na to si zatancovat. Zpěv Skřivana.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Věřím tomu, že všem nám je tady horko, ale věřím tomu, že jste si zatancovali při písničce Zpěv z Křivana. A já už tady mám ve vysílání Karla Jeřábka z Mašovic u Znojma. Dobrý den, pane Karle, zdravím vás.
1: Dobré odpoledne. Pane Kosík, já bych měl dvě přání. První přání bych chtěl poslat do Střelic u Jevišovic, kde Marie Horáková dnes oslavuje, můžu to říct, protože je čilá, 70 roků. Baví ho jízda na motorce, práce na zahradě úplně vzorný a zpívá ve sboru. Takže paní Marie Horákové do Střelic u Jevišovic a druhý přání do Znojma Žlebu, kde je Bohumil Fefr, není to nikdo jiný, jak bratr Vladimíra Fefra, který, když byl Mašovicích na pouti minulý týden, tak řekl, že si dokonce i toho zaspívá za tanci. Takže do Znojma Bohumilu Fefrovi a paní Marii Horákové. Děkuji za písničku.
0: Tak a od pana Vladimíra Fefra tady bude potom za chvilku písnička. Děkujeme za vaše přání. A teď tady máme u nás přímo tady ve Strážnici paní Ludmilu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ludmila z Petrova. A tímto zdravím rodinu Kvasnovskou a dceru Šárku do Tince a ještě moji sestru Anu do Mokrého háje. Moc krát děkuji a zdravím všechny strážničany.
0: Velmi rádi, splníme vaše přání, za chvilku bude písnička. A ještě se k nám dovolal pan Joška Skopal z Hovoran. Dobrý den i vám.
3: Zdravím vás, přátelé folkloru z Hodových Hovoran. Zahrajte prosím písničku všem, kteří účinkují na strážnickém ve strážnickém amfiteátru. Sám vím, co to je, několikrát jsem tam vystupoval. A našim stárkám a stárkom a celé chaci přeju, až dojdu pod máju a budu chcet zahrát solo, tak ať si nechají zahrát jenom vrtěný, nebo budu mít propočené aj šortky. To jim přeje Joška Skopar z Hovora.
0: Tak moc děkujeme za vaše přání, děkujeme za zavolání, nashledanou a já ještě rychle tady skočím. Mějte se, nashledanou a rychle ještě na vaše e-maily. Dobrý den, dnes 27. června se dožívá krásných a požehnaných 80 let pan Alois Martinec z Dolní Lhoty u Luhačovic. Lojzo, dožil jsi se dnes krásného věku a my ti do dalších let přejeme hodně štěstí, osobní pohody a hlavně hodně zdraví. To ti přeje švagr Jarek, Jiřina, Hanka a Břeťa, Jirka a Radka, Iveta a Milan a jejich kluci, Kvído, Hugo, Adam, Vilém a nejmladší Vašík. K blahopřání se přidávají hasiči z Dolní Lhoty. A pro pana Alojze tady máme ještě jedno přání. Prosíme o hezkou písničku k dnešnímu životnímu jubileu, a to 80. narozeninám pro našeho taťku a dědečka pana Alojze Martince z Dolní Lhoty. Tati, ať ti zdraví, co nejlíp slouží, ať se ti splní, po čem toužíš. Ze srdce přeji děti s rodinami. A teď oproti polce, která byla před chvilkou, Zpěv z Křivana, bude krásný valčík Kvítek Jabloňový, který nám zahraje Gloria a zpívá Lubica Špačková a Václav Štěrba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tak, vážení přátelé, posloucháte Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín a my se tady ze stánku, který nám hlásí 44,6 stupňů, se hlásíme v pořadu s blahopřání s písničkou a už tady mám dneska úplně nejmladšího, řekl bych Šohaja, Štěpána. Štěpáne, vítej.
3: Tak dobrý den, mě je 12 a já chci pozdravit svého dědu. Chci pozdravit svého dědu Čestmíra Komárka a svou bývalou první učitelku, paní učitelku Likianovou. Moc děkuji za vaši práci, měli jsme vás moc rádi a byli jste ta nejlepší učitelka na naší škole. Děkujem.
2: Tak Štěpáne, to bylo moc krásné přání, já ti moc děkuju, že jsi našel odvahu sem do živého vysílání za náma přijít. Je to úplně super, děkujeme.
3: Děkuju.
2: A teď mám na telefonu paní Staňku z Divnic. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den.
2: Dobrý
4: Já
2: den.
4: Bych chtěla pozdravit rodinu Slámečkovu do Pitína v tomto horkém dni a popřát jim, aby to přežili ve zdraví, aby si dali pořádnou siestu, tak jak vždycky. A přeje jim to celá rodina Fojtíkova z Divnic. Takže Zdeňku, Věro, mladší Zdeňku, běžte na siestu a pěkně si to užijte ve zdraví a vám děkuju.
2: Já taky děkuju. Mějte se hezky, paní Staňko.
4: Děkuju.
2: Zase někdy.
4: Naschledanou.
2: A zdravím Prušánky. Ahoj.
5: Ahoj, Jendo. Chtěl bych pozdravit mojeho bráchu, starostu Prušánek Zbinka, druhého bráchu Vítka taky, toho nejlepšího kamaráda Jirku Kokmotasa, který tady určitě taky někde bude. A hlavně bych chtěl dneska popřát bratránkovi Markovi Salajovi, aby to vyhrál po třetí tého verbíře. Snad se mu to dneska podaří.
2: Tak budeme držet palce a všem ostatním verbířům samozřejmě taky. Děkuju, že jsem za náma přišel a já tady ještě rychle přečtu jeden e-mail. Rádi bychom touto cestou popřáli naší milované mamince a babičce paní Marii Kozárové Stučap u Uherského Hradiště, která se dne 27.6. dožívá významného životního jubilea 80 let. 80 není jen číslo, ale důkaz bohatého života, plného zkušeností, vzpomínek a příběhů.

0: Tak doufám, přátelé, že jste si příjemně zaspívali u této známé písničky a na telefonu mám Frantu Škápíka z Lanžota. Já zdravím, Franto.
1: Jendo, ahoj.
0: Ahoj, Franto, zdravím.
1: Zdravím tě a pozdravuji všech těch účastníků herbířů. Nech se jim to podaří všechno.
0: Děkujeme.
1: A hlavně tebe zdravím, jo?
0: Děkuju moc. A máš se dobře? Horko asi je teďka.
1: Mám určitě. Je. To, na dvoře, víš, a to tak je to jasné, blízko hospody, víš. Jen to budu zdrav, měj se pěkně.
0: Franti, děkuju za zavolání, opatruj se, hodně zdraví. Ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: Ahoj, teď tady máme pana Tomáše. Zdravím, Tomáši.
2: Dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den, komu chcete popřát?
2: Já bych chtěl popřát mojí babičce. Mojí babičce z Ježova, Libušce. Že je to skvělá žena a že k ní vždycky rád chodívám a chci, aby to věděla, že ji mám rád.
0: To je krásné přání. Moc děkujeme za něho. Já ještě tady rychle zase e-mail. Prosím o zahrání písničky Ladislavu Drábkovi z Vlčkové. Dědo, červen je tvůj měsíc. K narozeninám i k svátku ti přejeme jediné. Pevné zdraví a dobrou náladu. Ať tě zdravotní potíže a starosti přejdou a vidíš svět spíše z té lepší stránky. To vše přeje syn Ladislav s rodinou. No a syn Ladislav s rodinou, nebo syn Ladislav má dneska svátek, takže i jemu popřejeme všechno nejlepší. A teď tady mám ještě dalšího mladého muže. Dobrý den.

0: Dobrý den, já bych chtěl popřát mé babičce z Brna i babičce ze Znojma, že vždycky uvaří nějaké dobré jídlo.
1: Je, tak zajímavé přání, děkujeme za to a pojďme si zahrát Hustopeckou dolinečku, jak jsem už před chvilkou předeslal, Vladimíra Pfeffera, a hraje nám Vonička z Dubňana.

0: Tak přátelé, po voničce z Dubňan ještě přečtu tady e-mail. Právě dnes, 27.6., se dožívá významného životního jubilea 80 let pan Jaromír Zabloudil z Mouchnic. Tati, přejeme ti hlavně pevné zdraví, to je nejcennější, spokojenost, pohodu v rodinném kruhu, radost z chovu králíků, které jsou roky tvým koníčkem. Obdivujeme každodenní neutuchající vitalitu. K přání připojujeme poděkování za lásku a péči, obětavost, starostlivost a krásný domov, do kterého se vždy všichni rádi vracíme. Máme tě moc rádi. Pod přáníčko se podepsali manželka Ludmila, dcery Eva a Lenka s rodinami, pravnoučci Patriček a Elenka. A osobní vzkaz, děkuji vám za zveřejnění přáníčka, přeji vám hodně spokojených posluchačů, do kterých patřím i já. Jsem pravidelnou posluchačkou tohoto vysílání stanice Český rozhlas Brno. Mě doprovází každý den, jak v práci, tak doma. Moc děkuji, Eva Hanáková. Tak to jsme taky velice rádi, že jste s náma. A já tady mám paní Jitku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla krásné pozdravy zaslat všem obyvatelům obce Křoví, z které pocházím. Všem ve Velké Býteši, speciálně domovu pro seniory. A užíváme si to tady, je to tady moc krásné. A moji věrnou, nebo vaši věrnou posluchačku Věru Domesovou, což je moje teta, ta vás poslouchá dnes a denně.
0: Tak to jsme moc rádi. Jsme rádi, že si to tady taky užíváte. Děkujeme. A ještě poslední e-mail. V neděli 28.6. slaví svůj svátek pan Lubomír Dekret z Hluku. Chtěli bychom mu touto cestou popřát vše nejlepší a hodně zdraví a štěstí. A to přeji kamarádi z hospody. No a vážení přátelé, naše teplota, jak to tady sleduju, 44,4, tak jak už to tady říkal před chvilkou Zdeněk Junák, tak se nám to tady moc takto nemění, ale náš čas už pomalu vypršel. Uteklo to jako voda. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. Budeme se loučit. Já vám chci poděkovat za tu atmosféru, kterou jsme si tady zde spolu vytvořili. Děkuji za vaše telefony, e-maily i přání tady přímo ve Strážnici. A mějte dnes spousty zážitků a nezapomeňte na večerní blahopřání, které pro vás připravuje Květa Navrátilová. A už nám pomalu zní, až budou trumpety, a já vám děkuji za pozornost. Loučí se Jan Kosík.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj zasáhly velmi vysoké teploty. Návštěvníci Otrokovického štěrkoviště budou moci v létě využít další parkovací plochu. Trvalé následky klíšťové encefalitidy můžou trápit i mladé pacienty. Dnes bude převažující jasno s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Extrémně vysoké teploty zasáhly Zlínský kraj. Pitný režim je proto v horku zásadní. Jeho dodržování může často předejít nevolnostem a zdravotním komplikacím. Problematické to bývá pro seniory. Lékař zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Miroslav Fornůsek radí, jak si doplňování tekutin pohlídat.
3: Značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
1: Odstavná plocha za atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice poslouží v létě jako další parkoviště pro návštěvníky místního štěrkoviště. Lidé budou moci zaparkovat také u zadní brány stadionu ve směru od sídliště, u tenisových kurtů nebo na ploše za sportovní halou střední průmyslové školy. Kvůli vysoké návštěvnosti štěrkoviště město doporučuje využít i jiné způsoby dopravy, jako například jízdu na kole nebo MHD. Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
4: Dlouhodobě sledujeme, a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že je vídáme u mladých lidí.
5: Říká infektolog Martin Slížek z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
4: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
5: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Čeští záchranáři odletěli z Prahy do Venezuely dnes dopoledne. 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kinologů pomůže při vyprošťování osob ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
6: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
2: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji převažující jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 34 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kvůli požáru domu počítejte se zdržením na Tyršově ulici v Hulíně na Kroměřížsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už jsou na řadě sobotní výlety.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u Jihočeského Tábora, na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posezením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady je i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách, a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní 4 budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Schmid, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnělina hor. A jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím. Méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako v loni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek

0: Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
1: Tamhle je nějaký kostelík.
0: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
1: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
2: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
0: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
3: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

Tak normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: S letu letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku by se mělo zúčastnit rekordních 150 letounů. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má zlepšit pořádek na veřejných místech. Hotely a penziony mají na prázdniny stále volná místa. Dnes bude převažující jasno s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Dnes je na letišti v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku hlavní program 13. sletu československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 letounů, mimo jiné značek Aero, Zlín nebo Let. Přiletí z celkem 8 evropských zemí, pokračuje hlavní organizátor akce Michal Masař.
4: Určitě zajímavý účastník EL29 Delfín ze Slovenska. Přiletí Aero 45S z Estonska. Místně vyrobených L410 by na místě mělo být 6, s tím, že 3 armádní a určitě nesmím opomenout L39NG Skyfox, což bude jako velká premiéra.
3: Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má omezit přespávání a žebrání lidí bez přístřeší na vybraných místech v centru. Na situaci na náměstí Jarmily Šulákové, na Deltě nebo v městském parku si obyvatelé dlouhodobě stěžovali. Co se díky nové vyhlášce mění, vysvětluje lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
5: Vyhláška strážníkům umožní kontaktovat lidi, kteří jednají v rozporu s tou vyhláškou, to znamená, že třeba spolehávají na trávníku, na lavičkách a mají tedy už teďka jakýsi titul k tomu, aby je vyzvali a aby tohoto jednání zanechali tito lidé.
3: Skončit tak můžou na policii České republiky, případně je můžou strážníci odvést na záchytnou stanici. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
3: Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Teherán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
7: Íránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Írán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Írán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Během dnešního dne bude v našem regionu převažující jasno a přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 34 až 37 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozorní buďte na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v Prštném, kde havarovala dvě osobní auta. Tolik zprávy a teď už má slovo Anna Randárová. Začíná sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné sobotní odpoledne. Zlínský kraj, stejně jako zbytek republiky, zasáhla v posledních dnech vlna veder. My pro vás situaci samozřejmě monitorujeme. Už za chvíli se společně s naším reportérem podíváme do Uherského Hradiště, kde se dnes koná několik akcí. Zeptáme se ho, jestli je horké počasí nějak ovlivnilo, a přidáme i doporučení, jak se vyhnout zdravotním potížím. Teď už ale první písnička. Jaroslav Vikrent a Ty moje lásko. Přeji vám příjemný poslech. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín.

všechno, co bych jinak poznal stěží. Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct.

0: Česko sužuje tropické počasí. Vlna veder zasáhla i Zlínský kraj, kde už od čtvrtku padají teplotní rekordy. Meteorologové navíc na víkend předpovídají, že by se teploty mohly vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Jak to aktuálně vypadá v Uherském Hradišti? Na to už se ptám reportéra Českého rozhlasu Zlín Michala Sladkého. Michale, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem právě teď na Masarykově náměstí, kde se koná festival Slovácké léto. Když jsem se před chvílí díval na teploměr, tak ten ukazoval 37 stupňů Celsia. Přesto je tady aktuálně v plném proudu turnaj v plážovém fotbale. Když jsem se ptal účastníků, jaké to je hrát na rozpáleném písku, tak mi s úsměvem, ale trošku ironicky říkali, že je to úplně v pohodě. Po skončení každého zápasu, ale všichni rychle spěchají pod chladivou sprchu, kterou tady organizátoři nachystali hned vedle kurtu. Právě v tuto chvíli se v rámci festivalu konají i běžecké závody dětí. Ty ale běhají ve stínu v parku ve Smetanových sadech, takže to tam mají aspoň o něco příjemnější. Dospělí budou závodit přímo v centru města až od 17 hodin. Pořadatelé už dopředu kvůli tropickým teplotám zrušili nejdelší trať půlmaraton a poběží se tak závody na v uvozovkách pouze 5 a 10 kilometrů.
0: Kolik je tedy ve městě lidí?
1: V okolí náměstí se občas někdo procházel, přestože rozpálené centrum města není v těchto podmínkách zrovna ideálním místem pro trávení volného času. Hodně mě překvapilo, že fotbalové zápasy sleduje asi stovka diváků a další stovky lidí jsou právě teď na nádvoří nedaleké jezuitské koleje, kde se konají slavnostní promoce absolventů Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Organizátoři nechali zastřešit místa k sezení a k dispozici jsou i barely s pitnou vodou. Lidé jinak určitě hledají spíš únik k vodě. Před chvílí jsem se byl podívat v Uherskohradišťském akvaparku, kde se obsazenost blíží 90% a podobné je to i na koupališti v nedalekém Uherském Brodě. Zdravotníci ale varují, že by lidé rozhodně neměli být dlouho na slunci.
0: Teď si mi nahrál na otázku, jak bychom se v těchto extrémních vedrech měli chovat? Co bychom měli dodržovat?
1: Jak už zaznělo, tak zejména teď odpoledne by se lidé měli vyvarovat pobytu na přímém slunci nebo v rozpálené zástavbě a rozhodně by neměli nechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech, což by mohlo mít i fatální následky. Měli bychom se také vyhýbat větší fyzické i psychické zátěži. Důležité je dodržovat pitný režim. Podle mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati Dany Lipovské by člověk vážící 75 kg měl za den vypít zhruba 3 litry vody. A to buď obyčejné nebo minerální. Ideální je vyhnout se alkoholickým i slazeným nápojům, které naopak pomáhají dehydrataci organismu. V případě zdravotních obtíží by pak lidé neměli váhat a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.
0: Tropické počasí sužuje Českou republiku. Doporučení, jak vedra přežít, pro vás měl redaktor Michal Sladký, který se do vysílání živě přihlásil z rozpáleného Uherského Hradiště. Děkujeme za to a přejeme hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezké odpoledne všem.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: To byla Marie Rotrová, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Chtěli byste se vydat na cestu kolem světa? Možná tento víkend bude stačit přijet do Strážnice na Veselsku. Na mezinárodním folklorním festivalu tam kromě českých a moravských souborů vystupují i hudebníci a tanečníci ze zahraničí. Kromě severního Kypru anebo Kazachstánu přijeli taky třeba z Mexika anebo z Peru. Vystoupení musí zvládnout i v horkém počasí.
1: Neustále cinkání nůžkami, nejrůznější salta a přemety, tak vypadá takzvaný nůžkový tanec, který na folklorní festival přivezl soubor z Peru. Vede ho Romulo Uamani, který se tomuto tanci věnuje už 50 let.
2: V podstatě to jenom vypadá jako nůžky. Ve skutečnosti jsou to takové dva kolíky. Jeden reprezentuje mužský princip a druhý ženský. A každý zní trochu jinak. Tanec se tančí u příležitosti slavnosti patronů, která trvá 4 až 5 dnů.
1: Tradiční tanec je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a udržuje se ve 4 regionech.
2: Skupina
3: je složená z jednoho harfisty, houslisty, zkušeného tanečníka a jednoho učedníka.
1: Podle něj má tanec i prvky soupeření a rituálů.
3: Tanec je úzce spojen s přírodou. Vyjadřuje plodnost země, tančíme i pro vzduch, který nás obklopuje a který dýcháme. A taky pro řeku, pro vodu, protože bez vody bychom my, lidské bytosti, nemohli existovat. A zároveň tančíme pro posvátné hory.
1: Romulo Uamani říká, že soubor je připravený na jakékoliv počasí.
3: Přicházíme z hor a my jsme zvyklí tančit. U nás tanec trvá celý den, někdy i v noci, takže tyhle podmínky nejsou problém. Tělo se přizpůsobí.
1: Kvůli horku je zrušený například tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice. Tanečníci doufají, že vystoupení navzdory vysokým teplotám zvládnou. Doplňuje za organizátory Markéta Vašulková.
4: Ti, kteří v kroji chodí běžně, tak jsou i na takové počasí vyzbrojení a zvyklí. A já doufám, že i když to asi bude velmi náročné v takovém slunci, že společně to překonáme, protože kdyby třeba pršelo, tak by to bylo určitě mnohem horší. A jakmile člověk už si na sebe ty vrstvy dá, tak se jakýmsi způsobem zaizoluje a prostě to vydrží. Asi se dá vydržet všecko, když člověk má odhodlání a chuť.
1: Nedělní teploty můžou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Ze Strážnice Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Přímý přenos z Mezinárodního filmového festivalu Strážnice uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zítra. A to po zprávách v 10 hodin dopoledne.
5: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.
6: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Natuře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistera. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: To byly Buty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A my se teď společně podíváme na aktuální teploty.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaká je tedy aktuální situace na území našeho kraje?
2: Momentálně máme na obloze, když ne skoro jasno, tak polojasno, ale ta oblačnost je, byť kupovitá, tak poměrně malá a ty teploty se pohybují nejčastěji mezi 4 a 30 a 36 stupni Celsia.
0: Dnešní den je tedy opravdu horký. Bude stejně teplá i dnešní noc?
2: A měla by být zítřejší minimální teploty, očekáváme mezi 22 a 19 stupni Celsia. V údolích může ta ranní teplota klesnout trošičku níž, tam lokálně kolem 17 stupňů Celsia. A noc bude vlastně podobná teď zbytku odpoledne, převážně jasná. A tu kupovitou oblačnost může vystřídat spíše oblačnost vyšších pater, takže oblačnost spíše průsvitná a k tomu bude vát slabý vítr.
0: Pojďme teď na zítřejší den, prosím, tedy na neděli. Bude stejně horká jako dnešek?
2: Bude pravděpodobně ještě víc horká, mělo by ty maxima zítra vyšplhat mezi 36 a 39 stupňů Celsia, ale na obloze to bude podobné, to znamená převažující jasno nebo skoro jasno a zase v odpoledních hodinách se může tvořit ta kupovitá oblačnost a zítra už to nebude jen slabý vítr, ale přes den to může být vítr mírný jižních směrů s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: V průběhu celého víkendu je tedy na místě na sebe dávat pozor v souvislosti s horky. Jak to bude začátkem příštího týdne?
2: A ta horka ještě na začátku týdne vydrží, pondělí stále ta maxima 34 až 38 stupňů Celsia, ale tam už se to odpoledne trošičku bude měnit, protože tam už je potenciál k tvorbě větší kupovité oblačnosti a v ní se také budou postupně tvořit přeháňky i bouřky. Ty bouřky mohou být i silné, ale ta první část pondělka by měla být ještě jasná a také bude už trošičku intenzivnější vítr, konkrétně ráno slabý, přes den pak mírný severozápadní do těch 20 km v hodině a ten může v bouřkách zesilovat.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: kdy hledáme signál.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsme doposlouchali písničku Marka Ztraceného a ta nás dovedla k zajímavé výstavě. Samurajové byli drsní válečníci praktikující bojová umění. Se světem této japonské válečnické šlechty se můžou seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na výstavě Odkaz samurajů je k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně vzácného samurajského meče nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě se nachází pouze 3 podobné zbraně.
2: Je to meč typu tači z čepelí z konce 13. století od mečíře Rajkunitošiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
3: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
2: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostal od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17. výhonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
3: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
2: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo halapartny. Další zbraně, včetně mušket. Máme zde masky na divadlo, náčiní na čajový obřád, svitkových obrazů kakejiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě. Takže kvalitou některých exponátů výstava přesahuje ten český rámec.
3: Jsou tady i vlastně samurajské obleky.
2: Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi a jednu kroužkovou zbroj, to bylo vlastně brnění, které používal samuraj v bitvě.
3: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
2: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. Takový semiformální klobouk z přelakované kůže. A tady to kování je z 18 karátového zlata. Takže to je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komi v 19. století.
3: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
4: Je to pro mě velká srdcovka, já jsem se na tu výstavu nesmírně těšil a jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty. Japonská historie, samurajové obecně, nebo i věci týkající se pití japonského čaje, nebo i bonzai, tak to je pro mě už jako více let takový i koníček, včetně historické literatury, takže pro mě je to taková topka za poslední roky.
3: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i 5 minut před 3:15. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu nám teď poodhalí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

redakce Hany Zagorové je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na sport. Fotbalová Kroměříž musela po úspěšné záchraně ve druhé lize opět měnit trenéra. Tentokrát ale vsadila na kontinuitu a do pozice hlavního kouče přesunula dosavadního asistenta Darka Šuškavčeviče. Jaké jsou jeho plány? To uslyšíte za okamžik.

0: Největším přáním vedení fotbalové Kroměříže bylo po záchraně ve druhé lize co nejméně obměnit tým. Jednu velkou změnu ale hanácká Slavia udělat musela. Ze zdravotních důvodů totiž skončil trenér Lukáš Kříž. Navázat na něj má Darko Šuškavčevič, který už v jarní části minulé sezóny pracoval u mužstva jako asistent.
1: Už ty zkušenosti nějaký mám z pozice jakoby hlavního trenéra a i v první lize, jak jsem začínal v Černé Hoře, teďka jsem mám samozřejmě i v Česku v třetí lize MSFL. Tu nabídku jako sportovní ředitel jsem dal nějakou možnost, když jsme se bavili o tom, než skončila liga jakoby a z pozice jakoby asistence, aby jsem zůstával dál a samozřejmě i toho hlavního trenéra, to už se to nějak vykulilo nebo vyřešilo.
2: Přibližuje nový hlavní trenér druholigových fotbalistů Kroměříže Darko Šuškavčevič, jak se posunul z pozice asistenta po konci předchozí jeho kouče Lukáše Kříže. Ten odešel ze zdravotních důvodů. Výsledkově se totiž hanácké Slavii jarní část minulé sezóny podařila nad očekávání a nováček se ve druhé nejvyšší soutěži s přehledem zachránil. Černohorec Šuškavčevič tak chce na rozdělanou práci navázat.
1: Ty nějaké věci, které nás zdobily na jaře, chceme přenést i teďka na podzim do další sezóny, takže toto je nějaký základ, který chceme vložit do těch kluků teďka momentálně.
2: Přáním Kroměříže je to, aby v nové sezóně měla kádr co nejpodobnější tomu z minulého ročníku. To ale není tak snadné, jak se může zdát. Někteří důležití hráči na Hané jen hostovali a teď jsou zpět ve svých klubech.
1: Tam zůstalo jakoby nějaký 70% jakoby toho kádru, co bylo, plus samozřejmě řešíme ty nějaké příchody zase nebo návraty, respektive těch hráčů, kteří tu byli na hostování, co to týká Otřísala, Weinera, uvidíme večer a Mach, jo, to jsou typologický hráči, kteří prostě jakoby ať už charakter nebo i fotbalově měli velký podíl na to, že se to zahránilo.
2: Důležitou zprávou je pro Kroměříž to, že pokračuje spolupráce s brněnskou Zbrojovkou. Ta už v minulé sezóně poslala na Hanou několik hráčů a teď v tom pokračuje i po postupu do první ligy.
1: Ano, je ta spolupráce nastavená, na tím pádem teďka jakoby máme ještě zatím jakoby dva hráče z Brna, Polák Daniel a Polášek David, jsou to mladí kluci, kteří převážnou část jakoby teďka hráli za B tým, jakoby to je třetí MSFL, takže ta spolupráce tam je. Jsou to šikovní kluci z pohledu jakoby fotbalové stránky.
2: Říká Darko Šuškavčevič s tím, že mladíci si ale ještě musí zvyknout na to, že druhá liga je fyzicky náročnější než třetí nejvyšší soutěž, kterou hráli za B tým Zbrojovky Brno. I k tomu slouží letní příprava, kterou už hanácký tým zahájil. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na slavnostech ve Stříbrnicích můžou lidé přispět na opravu střechy kostela. Z dětí se na zámku Vlešné u Valašského Meziříčí stanou malá hrabata a hraběnky. Očkování má cenu doplnit i těsně před dovolenou, radí vakcinologové. Dnes bude převažující jasno s nejvyššími teplotami až 37 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dnes pořádají prokopské slavnosti. Jejich součástí bude i benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na rekonstrukci kostela svatého Prokopa. Pokračuje starosta obce Radim Krsička z ČSSD.
3: Všechny místní spolky, které připravují občerstvení, ať je to zvěřinový guláš, ať jsou to párky v rohlíku pro děti, ať jsou to nápoje, tak všechen zisk z občerstvení jde vlastně rovněž na rekonstrukci střechy.
2: Práce by měly stát 2 miliony korun. Ve veřejné sbírce se od března podařilo vybrat 600 tisíc korun. Milion korun poskytne Zlínský kraj a dalších 400 tisíc obec Stříbrnice. Peníze vybrané navíc poslouží pro následnou opravu fasády kostela. Zámek Vlešné u Valašského Meziříčí připravil na dnešek pohádkový den pro děti. Malí návštěvníci od 5 do 8 let projdou v dobových kostýmech sami, bez rodičů, zámeckými komnatami. Vyslechnou si příběh o malé hraběnce, které pomůžou najít ztracený poklad. Popisuje průvodkyně zámku Lada Volková.
4: V každém tom pokoji bude tematický úkol k tomu danému pokoji. Takže v knihovně se to bude týkat knihy a čtení, v salonku se šperkama samozřejmě se to bude týkat jakoby těch šperků a vždycky se o tom pokoji trošičku něco dozví a zároveň tam splní úkol, tak aby mohli vlastně ten poklad ztracený, ukradený najít.
2: Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoci.
5: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
2: Očkování je vhodné doplnit i krátce před odjezdem na dovolenou, radí vakcinologové. Smysl má podle nich i první dávka. Vedle klasických vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, je možné se očkovat i proti typu B nebo klíšťové encefalitidě. Na samotnou dovolenou je pak vhodné do lékárničky zabalit léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. A to bez ohledu na to, jestli je cílem cesty destinace v Evropě nebo na jiném kontinentu.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 34 až 37 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto srazilo cyklistu na silnici mezi obcemi Komňa a Bojkovice. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Po zprávách je na řadě druhá hodina. Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a s Anou Randárovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 15. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Vsetinská radnice se rozhodla zakročit proti problémovému chování lidí bez domova a schválila novou vyhlášku. Ta dává městské policii větší pravomoci při řešení incidentů na veřejných prostranstvích. Jaké konkrétní změny novinka přináší a jak situaci vnímají sami obyvatele Vsetína, to uslyšíte v reportáži už za malou chvíli.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Nadávky, křik a přespávání na veřejných prostranstvích. Na chování některých lidí bez přístřeší si obyvatelé Vsetína dlouhodobě stěžují. Zastupitelé proto schválili novou vyhlášku, která má dát strážníkům větší možnosti, jak podobné situace řešit.
1: Vulgarizmy, peníze.
2: Říká Šárka, která chodí do centra, kde pracuje přes náměstí Jarmily Šulákové. Právě to je jedním z míst, kde bylo lidí bez domova nejvíce. Špatnou zkušenost s nimi mají i manželé, které potkávám na prostranství před kulturním domem.
3: Proti nim určitě nic nepomůže. Když to vidíte, tak kolikrát jsou tady akce a ti bezdomovci jsou tady pod kamerama. Letní kino, jako to je tady peklo, oni se tam naženou všichni.
4: Je to nepříjemné a je jich tady čím dál tím více a vyskytují se opravdu na místech, kde člověk je nechce potkávat, když jde třeba žena sama s dítětem. A oni jsou opravdu nebezpeční, začnou hulákat, začnou křičet, nadávat prostě a opravdu to není příjemné, bojíme se.
2: Říkají manželé Tomáš a Adéla.
4: Vidíte to zrovna,
3: jo, tohodle, no.
4: To je prostě tak nebezpečný člověk. Už několik lidí napadl tady, nevím, na co se čeká, až někoho pobodá, zabije, potom teprve oni ho zbalí a někde odvezou. Celý Vsetín o něm píše a nic se s ním nedělá.
2: To, že je bezdomovectví problém, potvrzuje také lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Ružička.
5: Problém to je, na veřejných prostranstvích se nám zhromažďují lidé, kteří žijí nepřizpůsobivým způsobem života, často pod vlivem alkoholu a není to úplně příjemné pro kolem jdoucí.
2: Městská policie ani město dosud neměly dostatečné pravomoci, aby mohli problém účinně řešit. Radnice proto připravila novou vyhlášku, která dá strážníkům jasný právní základ k razantnějšímu postupu proti problémovému chování.
5: Ta vyhláška strážníkům umožní kontaktovat lidi, kteří jednají v rozporu s tou vyhláškou, to znamená, že třeba spolehávají na trávníku, na lavičkách. A mají tedy už teďka jakýsi titul k tomu, aby je vyzvali a aby tohoto jednání zanechali tito lidé.
2: Nově můžou strážníci lidi, kteří vyhlášku porušují, odvést na protialkoholní záchytnou stanici nebo je předat policii.
5: Tyto problémy evidujeme zejména v stinných zákoutích právě poblíž veřejných prostranství náměstí a také autobusového nádraží.
2: Náměstí Jarmily Šulákové, tam je vůbec asi nejhorší situace. Kolik těch přestupků jste zaznamenali?
5: Tak paradoxně na náměstí Jarmily Šulákové jsme za loňský rok zaznamenali výrazný úbytek přestupků souvisejících s jakýmsi, řekněme, narušováním soužití na tomto prostoru.
2: Zatímco ještě v roce 2024 na náměstíčku Jarmily Šulákové řešili strážníci 200 přestupků, loni už to bylo pětkrát méně.
5: Najali jsme bezpečnostní agenturu, která tento prostor hlídá a dohlíží na to, aby to prostředí tam bylo bezpečné.
2: Vedení Vsetína připouští, že samotná vyhláška problém nevyřeší. Uvítali by podobnou právní úpravu, jaká platila v roce 2017, kdy bylo možné lidi narušující veřejný pořádek vykázat z obce. Od jejího zrušení podle vedení města podobný nástroj samosprávám chybí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

Po písničce Jana Nedvěda jsou pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připraveny kulturní tipy. I dnes pokračuje kulturně sportovní Slovácké léto na náměstí Uherského Hradiště. V 18.30 na pódiu Jaroševský pivovar zahraje kapela Mňau Band. Ve 20.30 na pódiu Česká zbrojovka se můžete těšit na koncert Mikolase, který reprezentoval Českou republiku na hudební soutěži Eurovision. Zlínský pouliční festival Zlín žije i dnes nabídne vystoupení mnoha kapel i muzikantů z regionu. Přijďte si poslechnout třeba Elišku, Lajdovou a kvartet, anebo F-dur Jazz Band. Potkat ve městě můžete po celé odpoledne a večer i chůdaře a žongléře. Bohatý program najdete u zámku, v parku Komenského i u restaurace Pod Lipou. Po celou dobu festivalu budou fungovat mlžítka i jiná ochlazovací zařízení. Druhým dnem pokračuje 19. ročník rodinného hudebního festivalu Karpaty Fest ve Slavičíně. Na tomto rodinném festivalu s charitativním posláním v prostředí zámeckého parku u zámku Vichtrele dnes vystoupí například Lucie Bílá, anebo Ben Kristoval. Areál je otevřený od 14 hodin. A více tipů nejen na kulturní akce najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: To byla skupina Kryštof a písnička Srdce být. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Komunikace má výrazně ulehčit dopravě v obci i na celé trase údolím Bečvy. Jak práce postupují a kdy se silnice otevře řidičům, to zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně se nacházíme u řeky Bečvy a stavíme zde most.
2: Říká Jan Šváb, který je správce stavby a se kterým se teď dívám na pohyb velkého jeřábu.
1: Tomu se říká takzvaná pumpa a do ní se leje přes tenhle mix, přes tenhle domíchávač se nalévá beton a do těch horních vrstev, kde betonujeme tu nosnou konstrukci.
2: Stavba Semetín-Bystřička je obrovská. Teď už je hotových nějakých 11 mostů.
1: Tenhle most je jeden z těch nejnáročnějších, protože je největší. Je zde největší spotřeba betonu, je zde největší potřeba koordinace, co se týče lidí, strojů a veškeré techniky.
2: Ta stavba roste před očima.
1: Samozřejmě děláme všech pro to, aby ta stavba byla dokončena v termínu.
2: Říká Jan Šváb, připojil se k nám ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek, který pozoruje teď právě tu zmiňovanou pumpu.
3: To chceme vlastně zvládnout v letošním roce, kompletně mít tu niveletu těch násypů v celé délce a začít dělat takzvané konstrukční vrstvy, což už je v uvozovkách jenom těch 60 cm kameniva nebo různých druhů kameniva a živičného povrchu.
2: Jaké další milníky významné jsou před stavbaři?
3: No nejvýznamnější je spustit silnici z Pržna do Ratiboře. To se nám musí podařit letos na podzim, aby jsme mohli vlastně zbourat ten stávající most, který vede do Pržna přes Bečvu a začít tam budovat lávku, která tam bude do budoucna pouze lávka pro pěší a pro integrovaný záchranný systém. Tak to je teď pro nás to nejdůležitější.
2: Součástí stavby nové silnice 1/57 je taky nové fotbalové hřiště v Jablunce. Nahradí původní areál, který ležel přímo v trase přeložky.
3: Ta stavba se připravuje již přes 20 let. V té době vznikla dohoda s vedením obce Jablunka, že jim sebereme hřiště pro novou silnici. Chceme ho v srpnu otevřít.
2: Nová čtyřproudová silnice výrazně uleví dopravě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Pomůže také obci Jablunka.
3: V Jablunce už nebude ta doprava projíždět přes obec, ale bude vlastně mimo, bude to čtyřpruhová komunikace, takže bude bezpečnější, rychlejší, rovnější a bude to pro všechny účastníky toho silničního provozu komfortnější.
2: ŘSD už také projektuje úsek až do Valašského Meziříčí. Stavět se začne v letech 2035-36. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Lucie Bílá, Jiří Korn a písnička Byl by hřích v Českém rozhlase Zlín. Horko a vysoké teploty zaměstnávají záchranáře ve Zlínském kraji. Až polovina výjezdů v tomto týdnu s extrémním počasím souvisela. Jaké zdravotní komplikace jsou nejčastější a jak jim předejít, se dozvíte už po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: až polovina výjezdů zlínských zdravotnických záchranářů v tomto týdnu souvisela s horkem. A v průběhu celého víkendu budou teploty stoupat ještě výše a atakovat absolutní rekordy. Jaká doporučení záchranáři mají a co by měli lidé dodržovat, to zjišťovala reportérka Karolína Macejová.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: Ozývá se z reproduktorů v garážích zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně. Sanitky odsud vyjedou i více než 24krát za den. Podle lékaře Miroslava Fornuska je až polovina výjezdu za poslední týden v souvislosti s horkem.
3: Většinou to bývá ta dehydratace u těch starších osob. Samozřejmě i tady ty úžehy a úpaly se občas vyskytují.
2: My jsme právě v sanitce v části, kde většinou převážíte pacienta. Je tady spousta přístrojů, zásuvek. Co z toho využíváte, když přijedete za tím pacientem?
3: Všechno.
4: Se rozhodí mezi členy posádky a jdem.
2: Říká lékař a vytahuje obrovský modrý batoh, který je připevněný hned u dveří sanitky.
4: No, takže tady, když se podíváte, tak tady máme,
3: tomu si říká ampularium, to je vlastně léky vybavená taštička, takové první pomoci akutní, kterou potřebujeme. A tady vlastně, když se mrknete do tady toho červeného pouzdra, které tu je, tak tady máme schované infuze.
2: V batohu se nachází taštičky, jsou rozstříděné podle barev.
3: Je to tak jako pro přehlednost, aby to bylo i pro nás jednodušší, máme to jako celokrajsky sjednocené.
2: A co je ta první pomoc, kterou poskytujete, když ten pacient je nějakým způsobem přehřátý nebo dehydratovaný?
3: Bavíme se teda konkrétně o horku. Tak jediné, co pro něho my můžeme udělat, je ho zavodnit a dát ho do nějakého chladnějšího prostředí. Takže takhle sanitka je vybavená taky klimatizací.
2: Podle lékaře se dá zhoršenému zdravotnímu stavu předejít.
3: Já bych spíš apeloval na veřejnost, aby opravdu, jako pokud nemusí tady v těch vedrech vycházet ven, tak zůstali doma a dodržovali pitný režim. Opravdu jako značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
2: Právě k těm vyjíždějí sanitky nejčastěji. V jakém případě je dobré se na záchranáře obrátit, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
5: Pokud u osoby, která byla například dlouho na slunci, v horkém prostředí, nevětrané, vyhřáté místnosti, pozorujete zmatenost, poruchu vědomí, křeče, výrazně hůře se mu dýchá, nebo u něj dochází k rychlému zhoršování zdravotního stavu, určitě je dobré tuto situaci nepodceňovat a volat 155.
1: Posádka bez lékaře, výjezd.
2: To je hlášení pro další výjezd.
3: Ano, takže
4: já vám právě ujedu.
2: Říká lékař Fornusek a zavírá za sebou dveře sanitky. Z garáží zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písně.

Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Dvě minuty po 3:15 je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na pravidelnou hudební cukrárnu, kterou připravuje kolega Petr Uhřík. Pojďme si poslechnout, o čem bude mluvit dnes.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Jak víme, 70. léta byla u nás v hudební nabídce hodně osekaná. Dostat se k zahraničním hvězdám nešlo úplně snadno. A tak jsme tu měli na pultech suprafonu kromě československých hvězd ještě ruskou, polskou, východoněmeckou a maďarskou možnost výběru. U Maďarů bych se zastavil dnes. Na export bylo několik skupin, které hrály opravdu skvělou muziku. No akorát ten jazyk, no víme. Naše ročníky jistě pamatují skupiny Lokomotiv GT, Pyramis, Karpatia nebo, a to hlavně, Omega. Tato sestava před 57 lety dokázala dalece přesáhnout hranice východního bloku, když nahrála desku s hitem, který u nás známe od Aleše Brichty jako Dívka s perlami ve vlasech. Název písničky si úplně netroufnu v originálu vyslovit, ale text je opravdu o dívčí kráse, v podstatě o tom též, co Aleš zpívá česky. Je to 6 let, co zemřel zakládající člen, pak hned na to odešel další a v zápětí i zpěvák, takže kapitola s názvem Omega je vlastně stejně jako v řecké abecedě uzavřená. Největší hit maďarské legendy si pustíme s přáním Kelemeš hogotný o moji cukra zdát, se ke švehervár mi rozumí.

Je 15 hodin 53 minut a odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se chýlí ke konci. Pokračovat budeme hvězdnými návraty. Já se s vámi loučím, přeji vám pohodové odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině. Anna Randárová.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Speciální hudební vlak dnes vozí návštěvníky na festival Zlín žije. Otec slavných podnikatelů Antonín Baťa starší má v Uherském Hradišti pamětní desku. Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. V noci a kránu očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty dosáhnou 17 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Návštěvníci festivalu Zlín žije na něj dnes můžou přijet historickým motorovým vlakem. Soupravu tvoří dva vozy z let 1955 a 1982. Přímo ve vlaku navíc bude vystupovat do 17 hodin flamenkové kytarové duo Sintiendo. Muzikanti hrají na vlastní ručně vyrobené nástroje a jejich zpěv je inspirovaný španělskou Andaluzií. Trasu vlaku, který jezdí od 8 do 18 hodin, popisuje organizátorka festivalu Zlín žije Jana Kubáčová.
2: Trasa Kroměříž-Vizovice a ten vláček bude doplněn o hudební složku, takže to bude speciální hudební festivalový vláček, takže najděte si na našich stránkách jízdní řád a bude to krásné.
0: V Uherském Hradišti dnes odhalili pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Otec Tomáše a Jana Antonína totiž se svými dětmi v Uherském Hradišti prožil část života. Vysvětluje zakladatel nadačního fondu Jana Antonína Bati Robert Hájek.
3: On tady podnikal, dával práci až 40 zaměstnancům, byl docela výrazná osoba a žil takovým obyčejným životem. To znamená, chodil do práce, chodil do hospody, rád si zahrál karty. Jo, byla to taková prostě klasická hradišťská postavička. Takže ta pamětní deska vlastně bude dávat turistům a lidem v Hradišti informace o tom, že tady rodina Baťa zanechala nějaké stopy.
0: Deska je umístěna na Zelném trhu na domě číslo popisné 1513. Slavnostního odhalení se zúčastnil také vnuk Jana Antonína Bati, John Nash ze Spojených států amerických. Distributoři neočekávají, že by vysoké teploty ohrozily elektrickou síť. I přesto, že se spotřeba v letních měsících kvůli klimatizacím zvýší, nepřekročí zimní spotřebu. Sezóně se během horkých dnů zvedá spotřeba zhruba o 2%. Problémy proto o víkendu neočekává ČES, Pre, distribuce ani EGD.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu i trenér Miroslav Koubek.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje očekáváme přes noc a kránu jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty dosáhnou 22 až 19 stupňů, v údolích čekejte lokálně kolem 17 stupňů a vítr povane slabý, jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte mezi obcemi Komňa a Bojkovice na Uhersko-Hradišťsku, kde se srazilo auto s cyklistou. Dále máme hlášeno porouchané auto na dálnici D49 v úseku u Žeranovic na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Často říkáme s pýchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
5: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
4: Proč myslíte?
5: Televize je totiž fotbal.
4: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
5: Teplo. Žár.
4: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
5: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistíli z papíru a neukojenému žena.
4: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
4: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
1: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
2: Hvězdné návraty.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
1: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
3: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
1: Šila i na vás doma?
3: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
1: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
3: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
1: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
3: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
1: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
4: Co to je?
5: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
4: On nás zavřel! Otevři, Paganini! Nebo co vyrazím?
5: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
4: Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
6: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
5: Ještě minutu, chlapci.
6: Takový morbidní nápady může mít jen figumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
4: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
5: 4, 3, 2, 1.
7: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
1: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
3: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení. Dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
8: Dobrý večer, Pavel Genzer,
9: Jarda Sukány
8: a Václav Krovka, vydalbe.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
10: Já už mám všechno, to víš, teď už snažím se být dobřilý.
11: Ahoj.
9: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
11: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
10: Skoro.
9: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
11: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby jsi přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
9: Ty jsi psal texty, že hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
11: No, víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
9: Nevím.
11: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
9: Textů?
11: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
9: Co jde?
11: Dobrý počtář.
9: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
12: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
9: Nápoj lásky číslo 10.
11: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
12: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba víc drážistů?
11: No, asi ne. No, co?
9: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vlasy za růst, jo?
11: Ne, to je...
9: Je živej ten vizážista?
11: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
1: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
3: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
13: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
14: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí, když ti

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propad. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš boták
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lozán, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě Tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu Horoskopy, činy Karle Sipa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
6: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový. To je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kisničkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Co toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
0: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová a nebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpětý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně Hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas z

0: musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
1: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
0: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
0: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra. A myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna, se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
1: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
0: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznáčím.
4: Já počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten

0: Aha, to má svoji logiku, protože ty si věděl, že tady mluvíme o počítači.
1: To je obžaloba, to je úplně.
0: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
1: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
0: Ano.
1: A já ho teda musím psát na něm.
0: Na počítači.
1: Na počítači, no a...
0: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
1: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
1: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
1: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
4: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
1: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
4: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
1: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
4: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
1: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
4: No když mě chytíš, tak co?
1: Ale já tě stejně nedohoním.
4: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
1: Když tě chytím... Můžu říct, to je hrozně zprostý.
4: Tak Ctirade, já se teda otočím,
1: tak
4: jo?
1: Tak se otoč.
4: Tak.
1: Ale je to síla, Šárko.
4: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
1: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
4: Víš co, do toho háje si jdi sám.
1: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
4: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
1: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
4: Na řípu jako na hradu.
1: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
4: Myslíš Germáni?
1: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
4: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbosti.
1: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
4: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Návštěvníci Otrokovického štěrkoviště budou moci v létě využít další parkovací plochu. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která dává větší pravomoci proti narušování veřejného pořádku. Fotbalové Slovácko získalo útočníka Puškáče, který přichází z Jablonce. V noci a kránu očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty dosáhnou až 17 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Odstavná plocha za atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice poslouží v létě jako další parkoviště pro návštěvníky místního štěrkoviště. Lidé budou moci zaparkovat také u zadní brány stadionu ve směru od sídliště u tenisových kurtů nebo na ploše za sportovní halou střední průmyslové školy. Kvůli vysoké návštěvnosti štěrkoviště město doporučuje využít i jiné způsoby dopravy, jako například jízdu na kole nebo MHD. Ve Vsetíně schválili zastupitelé novou vyhlášku, která dává strážníkům víc pravomocí proti lidem narušujícím veřejný pořádek. Míří hlavně na opilé lidi bez domova, kvůli kterým se část obyvatel necítí na veřejných místech bezpečně.
2: Špatnou zkušenost s lidmi bez domova mají manželé Tomáš a Adéla ze Vsetína.
3: Proti ním určitě nic nepomůže.
4: Je jich tady čím dál tím více a vyskytují se opravdu na místech, kde člověk je nechce potkávat, když jde třeba žena sama s dítětem.
2: Že je bezdomovectví ve městě problém, potvrzuje i lidovecký místostarosta Jiří Růžička.
5: Problém to je, na veřejných prostranstvích se nám zhromažďují lidé, kteří žijí nepřizpůsobivým způsobem života.
2: Vedení města přiznává, že samotná vyhláška problém nevyřeší. Uvítalo by úpravu, jaká platila do roku 2017, kdy šlo lidi narušující veřejný pořádek vykázat z obce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupňů Celsia. To je o 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě v pondělí.
0: Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází útočník David Puškáč a stává se tak prvním novým hráčem, kterého klub získal v letní přestávce. 33-letý fotbalista přestupuje do Uherského Hradiště z Jablonce. Smlouvu podepsal do léta roku 2028.
6: Fotbalista David Puškáč odehrál v české nejvyšší soutěži 199 zápasů, ve kterých vstřelil 33 gólů. Nejdelší angažmá zažil v Bohemians Praha, kde strávil 6 let. V uplynulých dvou ročnících hrál za Jablonec a většinou chodil na hřiště jako střídající hráč. Vedle příchodu Puškáče Slovácko oznámilo taky prodloužení smlouvy se záložníkem Patrikem Blahútem. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na území našeho regionu očekáváme přes noc a kránu jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty dosáhnou 22 až 19 stupňů, v údolích očekávejte lokálně jen kolem 17 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na porouchané osobní auto si dejte pozor na dálnici D49 v úseku u Žeranovic na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už sobotní pořad na Pohovce Jošky Kubáníka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den, je tady můj oblíbený čas a je tady snad i váš oblíbený pořad na pohovce Jožky Kubáníka. O čem si dnes budeme povídat? Známe to úplně všichni a mnozí si určitě říkáte, jaké by to bylo, kdybychom se toho strašáka zbavili. O co přesně jde, vám ale prozradím až po první písničce. Ať vás baví stejně jako celá právě začínající hodina, vám od mikrofonu přeje Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Dnes nás čeká rozhovor, od kterého si slibuji, že po něm přijde úleva. Ono se to téma ve vašich příbězích objevuje často a je to strach. A to i když všichni víme, že největší strach máme z toho, co se nikdy nestane. Třeba pan Petr mi napsal, chtěl bych se zbavit strachu z toho, že udělám špatné rozhodnutí. Často raději neudělám nic, než abych riskoval chybu a pak mě to štve a říkám si, že příště budu odvážnější a zase se mi to nepovede. Petře, nejste v tom sám. Strach z rozhodnutí, ale také ze změny, z budoucnosti i z toho, co se skrývá za nejbližším rohem, má spousta lidí. A dokonce i ti, u kterých byste to možná nečekali. Jednou takovou osobností je i válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková.
1: Ty o sobě sama říkáš, že se bojíš konfliktu. Když jsme spolu jeli tramvají, někdo se tam dohadoval, tak ty jsi chtěla vystoupit. Prýš se bojíš i pavouků.
2: Ano.
1: Jak to jde dohromady?
2: Prosím tě, já se bojím lítat. Bojím se pavouků. Já radši pojedu do Kábulu autem, než bych jako letěla. Ale někdy jsem donucena, teď jsem letěla do Tbilisi, taky mi to nebylo příjemné. Bojím se pavouků, ale jako, tak samozřejmě bojím se nemoci, bojím se bolesti fyzické. Nejsem nějaká jako zvláštní hrdina, jo. Ale ten strach nějak koriguju a myslím, že se mnou často zápasí v té touze, jako v té zvědavosti. Chce se mi někam nejít nebo nejet, ale jsem tak zvědavá, jak to tam doopravdy je, že to překonám.
0: To byla novinářka Petra Procházková, která mi při jednom rozhovoru vyprávěla o strachu a hned po písničce tohle téma probereme i s terapeutem Adamem Schmidtem. Možná společně zjistíme, že strach nemusí mít poslední slovo.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Vsadím se, že to, o čem si dnes budeme povídat s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem, zná úplně každý. Je to strach. Někdo se bojí selhání, jiný se bojí odmítnutí, další má strach z budoucnosti nebo z toho, co nemůže ovlivnit. A my se teď podíváme na to, co za tím vším je. Ahoj, Adame.
1: Krásný den.
0: Jak je to vlastně pro tebe jako pro terapeuta časté téma, téma strachu?
1: Já myslím, že téma strachu je něco, co se jako objevuje v každé terapii, jako velmi často, protože když třeba přijde klient s tím, že já nevím, zažívá nějaké jako úzkosti a podobně, tak my už víme, že dneska, že úzkost je nějaká jako obava, takže se vlastně zase nějakým způsobem bavíme o strachu. Je to obava z těch věcí, které nevím, jak dopadnou, jak se stanou. Často to souvisí jako s nějakou obavou jako z budoucnosti. To je taková jako častá věc, že úzkosti velmi často souvisí s nějakou jako obavou z budoucnosti, nejistotou, a deprese zase naopak jako s minulostí. Takže já mám pocit, že ten strach se jako v té terapii vlastně tam objevuje téměř vždy.
0: Řekni mi prosím tě, kde se strach bere? Třeba zrovna strach z toho, co bude.
1: Já myslím, že je to vlastně velmi lidský a přirozený, že by byl obrovský nárok na nás všechny samotné, jako nějakým způsobem se snažit o to strach nemít, ale myslím, že to velmi jako souvisí s tím, že spoustu věcí v životě nemůžeme mít pod kontrolou. Opravdu jako nevíme, jak ty věci dopadnou, když se rozhodneme třeba udělat nějakou změnu v životě. To znamená, ten strach nás nějakým způsobem limituje. Doba je náročná, nejistá, těžká, jako už jenom situace, že, která nějakým způsobem je nejenom u nás, ale i ve světě. To ještě asi u nás mám pocit, že je to v mnoha ohledech jako možná bezpečnější než ve světě. Tak moc nenahrává tomu, aby jsme se vlastně cítili bezpečně. Takže kde se strach bere? Já myslím, že strach se bere vlastně v nějaké jako nejistotě. To je možná něco, co mě tak jako běží hlavou nejvíc. Strach pro mě nějaká jako nejistota, ztráta kontroly, obava.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak tenhle ten strach máme úplně všichni. Kdy je ten strach už nezdravý a kdy je dobré s ním začít pracovat?
1: Já myslím, že všechno, co bychom mohli nějakým způsobem pojmenovat jako nezdravé, jako něco, co nám opravdu výrazným způsobem jako vstupuje do toho života tak, že nám ho limituje, že díky tomu ten život mnohem méně kvalitní, že nás výrazně omezuje, jo? To znamená, když bychom si představili, že na tom strachu budeme tak ulpívat, že díky tomu nebudeme schopni vlastně dělat věci, které nám v životě dělají radost, a vlastně ten strach bude takovým nějakým jako paralyzérem našeho života.
0: Co když mám strach, že změním práci a nebude se mi dařit, jako se mi daří teď? Strach z toho, že dojde ke změně. Sice mi to život nějak neovlivňuje, sice jsem s tím v pohodě, ale přece jenom tam ta kontrolka svítí a něco mi říká, jo, změň to, ale druhá kontrolka říká, máš proč se bát, nejsi zas tak kvalitní, nebudeš mít zas tolik příležitostí a tak dál a tak dál. Co s tímhletím strachem, který nás drží za nohu?
1: To je moc důležitá otázka, a to, o čem mluvíš, bych vlastně si troufl říct, že vůbec není špatně. Ty dvě kontrolky, to je taková hezká metafora. Myslím, že je důležitý mít a vnímat i tu kontrolku, která nás jako motivuje k té změně jako takový, ale zároveň ta kontrolka, která nám zase říká, tyjo, možná bych tam teď neopakoval ty tvoje slova, jako neumíš to dostatečně, nejsi dost dobrý, to je samozřejmě nějaký jako sebezpochybňovač, který je velmi často přítomný, že jo, v našich myšlenkách a životech, ale zároveň Možná zase je to nějak jako regulátor, ta druhá kontrolka toho, aby jsme nedělali unáhlená rozhodnutí, že je vlastně někdy fajn jenom pozorovat to, co se děje, to, že jsem s něčím nespokojený, anebo mi v něčem není dobře, neznamená nutně, že musím okamžitě dát výpověď v práci, odstěhovat se ze země, opustit vztah, ale můžu to chvilku zkoumat a pozorovat a vlastně nejenom to, proč bych to rád udělal a to, co mě jako tíží a to, co mi nevyhovuje, ale pozorovat i ten strach, který mě v tom vlastně brzdí a nějakým způsobem se to, jakou cestou to udělat či neudělat, mám pocit, to vlastně vždycky nakonec ukáže.
2: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pohovce Jožky Kubáníka si dnes o strachu a o tom, jak s ním pracovat, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: No a když ten strach pozoruju, vím, že mě pořád ta kontrolka bliká a já přesto už cítím, že bych to měl udělat. Tak jako jak ten strach vypnout? Jde to vůbec? Jde se strachem pracovat tak, aby se zmenšoval?
2: Já myslím, jako vypnout ho by byl asi opravdu nárok jako nepřekonatelný skoro, protože je to nějaká emoce a snažit se být jako autoregulátorem vlastních jako emocí, a možná ne emocí, jo, to bychom ještě asi dokázali regulovat to, že se nebudu chovat vstekle nebo přehnaně radostně ve chvíli, kdy se to úplně nehodí. Ale strach je vlastně možná něco, co nějakým způsobem vnitřně prožívám a byl by asi velmi těžký se pokusit ho regulovat do té míry, že si řeknu, tak to vypnu, nebudu ho vlastně zažívat, že nebudu ten strach mít. Ale myslím si, že se s tím dá jako velmi dobře pracovat, že možná to pozorovat ty okolnosti, které mě k tomu strachu vedou, je jako jedna dobrá cesta, která mi může pomoct toho potom vlastně jako zmírnit, možná racionalizovat trošku ty obavy, které mám, jo? Že bojím se z něčeho, co opravdu nevím, jak dopadne. A stejná šance, jako že to dopadne blbě, je ale i, že to dopadne dobře. A je opravdu ten můj strach jako relevantní, jo, opravdu mám třeba nějakou pozitivní zkušenost v životě, která mi naopak může pomoct, ale už jednou si práci změnil a zvládl to, už jednou si opustil vztah a stejně si jako našel nový vztah. Takže je fajn se jako obracet možná i k nějakým zkušenostem minulým.
1: Jak velkou roli hraje v našem strachu představivost? Že jsme si schopni vyrobit něco, co nakonec je úplně jinak, ale my to nafoukneme až do takových rozměrů, že nás to zastaví, že nás to úplně paralyzuje.
2: No to si myslím, že si uhodil hřebíček na hlavičku, že to je ta podstata toho strachu, o kterým mluvíme, že jsme mistři v tvoření určitých jako černých scénářů. Myslím, že spousta lidí, když se teďko zamyslí nad tím, jak to mají, oni by možná potvrdili, že to znají, každý určitě nějakým jiným svým způsobem, ale mám pocit, že tohle trošku známe všichni, že je mnohem snaží si představit ten černý scénář toho, jak ty věci jako dopadnou blbě, jak to nebude fungovat, jak se mi nebude dařit, jak budu litovat toho, že jsem tu změnu udělal, než si třeba představit to, že to může být jako určitá forma nějaký jako svobody, určitá jako míra odvahy, určitá jako míra toho, že jsem vlastně já pánem toho svého života, že já jsem se rozhodl nějaký krok v životě udělat. A nedovolil jsem tomu strachu mě jako ovládnout, jo? Nějak jsem chytil ty otěže do svých rukou a ten krok udělal. A samozřejmě ty věci můžou dopadnout různě, to já dopředu nevím, ale to, jestli se tím strachem nechám ovládnout, vlastně nějakým způsobem ovlivnit, určitě můžu.
1: A proč se ty scénáře vytváříme? Co tím sami v sobě sledujeme?
2: Myslím, že je to vlastně velmi souvisí s tím, že změna je jako náročná, změna je těžká, změna je o tom, že opouštím něco známého. My už jsme se vlastně o tom jednou bavili, když jsme spolu mluvili o změně. A je to o tom, že já, i když vystupuji z něčeho, co mi nesvědčí, co mi nedělá dobře, co cítím vnitřně, že bych jako chtěl v životě jinak, no tak přesto je to ale něco známého. To znamená, je to nějaká forma jako bezpečí, je to nějaká forma jistoty. Lidé, my všichni velmi často ulpíváme na jistotách, i když nic jako jistota neexistuje, tak se jako snažíme vlastně celý život nějakým způsobem hledat nějaké, jako mít v tom životě. To znamená, ten strach souvisí velmi často s tím, že opouštím vlastně to, co je známé, ať už mi to v životě jako slouží dobře nebo ne.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o tom, jak zvládat strach.
1: Existují typy osobností, které mají ke strachu větší tendence?
2: No, určitě ano. Tak jako nejsme všichni z jednoho těsta. Ta struktura osobnosti je něco tak složitého. To je nějaká jako osobnostní a vlastní výbava, ale i to, jakým způsobem na sobě v životě pracujeme, s čím se v životě potkáváme, co nás formuje, co nás potkává, v jakým jsme nějakým sociálním kontextu našeho života, jaký máme rodinný zázemí a tak dál. Tak to jsou všechno věci, které jako vstupujou samozřejmě do toho, i jak se k věcem stavíme, jak se k ním vztahujeme, jak je prožíváme. Ale rozlišit první, druhou, třetí, čtvrtou strukturu osobnosti, to bych jako nedělal, ale rozhodně to hraje roli. Nějaká naše výbava, pro mě je vždycky důležitý být na sobě v tomhle nějak jako laskavý, každý jsme vybavený jinak, někdo je bojácnější, někdo míň. Ale to vůbec neznamená, že je to špatně. Já myslím, že i ta bojácnost může sloužit někdy.
1: A co bys řekl rodičům nebo prarodičům, kteří nás teď poslouchají a mají třeba bojácného syna nebo dceru nebo vnučku, vnuka a říkají jim takové ty věty, že by se neměli tak strašně bát, pro Boha, co z tebe bude, kdy ty se všeho bojíš?
2: Tak to bych jim řekl, aby jim tyto věty rozhodně neříkali, prosím. Já myslím, že spousta to, aby jsme tomu dali trošku nějakou srozumitelnou podobu, proč o tom takhle mluvím, protože to není kritika rodičů nebo prarodičů, no všichni nějak děláme a říkáme ty věci, které nám v tu chvíli připadají správné, ale tyhle věty, které jako slýcháme v dětství, velmi často jako určují velkou měrou ten směr, kterým nějak budeme potom ty věci jako vnímat. Takže přesně, když uvedu příklad, někdo bude říkat, neměl by se zbát, kluci se přece nebojí, no co z tebe jako bude, jo, a podobně. No tak začnu vnímat strach jako něco absolutně jako negativního a možná ho začnu nějak potlačovat, vytěsňovat, možná se k němu začnu vztahovat opravdu jako negativně, což teda nemám pocit, že ve svém důsledku by potom nějak jako mi v životě pomohlo nebo mě nějak v životě jako pozitivně nasměrovalo. Na druhou stranu bych možná řekl, že je fajn jako rodič dát příležitost ten strach zažívat, ale zároveň velkým úkolem rodičů podle mě je být takovým tím jako bezpečným přístavem, tou kotvou, kam se to dítě vždycky může vrátit, kde může všechny ty negativní zkušenosti, které tak jako sbírá, nebo ne negativní, ty zkušenosti a zážitky, který jako sbírá a formuje jeho osobnost, tak je jako skrze toho rodiče taky může jako dobře integrovat. Takže rodič, mám pocit, že je v tom jeho role opravdu jako nenahraditelná. Takže dovolit to zažít určitě není cesta chránit přehnaně, protože s tím strachem se člověk v životě potká, ať chce nebo nechce, a ta zkušenost může být o to úkornější potom, takže mám pocit, že je jako velmi důležitý tomu tu příležitost dát, ale zároveň to potom vlastně dobře ošetřit.
1: Co to znamená dobře ošetřit? Představ si, že dítě přijde, že má strach postavit se na lyže třeba. Já mu ten strach dovolím pocítit. A co znamená to ošetření třeba v tomhle konkrétním případě?
2: V tomhle konkrétním případě bych třeba řekl, že nebudu ten strach nějakým způsobem jako devalvovat, zlehčovat, ale naopak ho jako budu validovat, že je to v pořádku, že když to přece zkoušíš poprvé, já bych se taky bál, já to znám, nebo bál, pro mě to taky bylo těžké to poprvé zkusit a jsem tady nějak pro tebe, s tebou a budu dělat všechno pro to, aby se ti nic samozřejmě nestalo a povídat si o těch obavách, z čeho ty obavy máš, že spadneš, tak co bychom mohli udělat pro to, aby se bál trošku míň a třeba to zkusil, protože si myslím, že by se ti to pak mohlo líbit, nevím, jo, to jsou teď nějaké věci, kterými běžejí hlavou, nezesměšňovat ten strach, nějak externě potvrdit a validovat to, že je to naprosto přirozená věc a že to je pochopitelný, že se bojíme, protože když něco dělám poprvé, tak se prostě bojím, protože nevím, nemám tu předchozí zkušenost. A zároveň tam být nějak jako to bezpečí.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: tom, jak porozumět strachu a nenechat se jim ovládat, si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A jak pracovat se strachem ve vztahu? Dvou dospělých, předpokládejme dospělých lidí, z nichž jeden se něčeho bojí, ale možná, že má třeba i strach to tomu druhému partnerovi, partnerce říct, aby, a teď si dosaďme, co chceme, aby se ten vztah nějak neohrozil, aby se nezesměšnil a tak dál a tak dál. Asi ty zkušenosti, které si neseme z dětství, že jo?
2: Je to tak, tak ty věci, to, jak je zažíváme v dospělosti, velmi často nasedá na to, co jsme jako v tom raném věku zažívali, takže to je jako něco, co se v životě potom opakuje, takže když budu mít, já nevím, ve vztahu extrémní strach z toho, že mě partner opustí, tak pravděpodobně mám nějakou takovou tíživou zkušenost z dětství, jako, kterou jsem zažíval jako dítě a nerozuměl jí, nebo mě někdo z těch pečujících lidí vlastně opustil jako v dětství a je to hrozně bolavý. A tak já bych určitě řekl, že by bylo fajn, pokud začnu cítit, že mě něco takhle jako výrazně v tom vztahu jako brnká, tak určitě vyhledat terapii, protože si myslím, že by mohlo být velká, často používám to slovo nárok, na toho mýho partnera, aby to vlastně jako ustál, ale zároveň jako mám pocit, že je důležitý, aby o tom byla příležitost ve vztahu mluvit o těch svých obavách, ale určitě není úkolem toho partnera to jako, aby on to nějakým způsobem za mě vyřešil, jo, on tam samozřejmě může dát tu pozitivní zkušenost toho, že mě teda neopustí, že to se mnou ustojí, že ty obavy nebude podporovat a bude ochotný třeba dělat věci, které mě budou nějak jako dávat ve vztahu pocit jako většího bezpečí, ne teda na úkor sebe, to myslím, že je jako velmi důležitý, ale zároveň by mi přišlo fajn v tom případě hledat terapii a nějak na těch svých bolestech pracovat. No.
1: A co takové ty velké, někdy až filozofické strachy, strach ze stárnutí, strach ze smrti, jak s nima naložit?
2: Tak to je něco, čemu se říká existenciální témata, nějaká životní, s kterými se prostě v průběhu života samozřejmě potkáváme. Jako strach z vlastní smrti, to asi neznám nikoho, kdo by jako mu tohle téma snad neproběhlo hlavou, nebo by ho někdy neotevřel, nebo na něj nepomyslel, to je jako jedna část věcí, se kterými se v té terapii taky samozřejmě velmi často potkáváme. Ano, říká se, když se potkám s myšlenkou na vlastní konečnost, tak je to známka jako opravdový dospělosti, takže ano, potkáváme se s tím, co s tím nějak jako laskavě sám k sobě si dovolit projít i tím, že je to prostě těžký téma, který jako k životu patří. A zároveň zase bych možná v tom pozoroval to, jestli je to potom strach, který mi jako výrazně zasahuje do mýho jako života a do mý schopnosti být v tom přítomném okamžiku a nějako jako prožívat. Ale pokud to tak není a žiju v obavách z toho, že jednou umřu, tak je asi čas taky vyhledat nějakou terapii. Bych měl příležitost to nějak trošku jako líp integrovat do té své reality a duše a tak.
1: A co ten druhý strach? Strach ze stárnutí. Spousta lidí kolem si pomáhá, medicína teď umí zázraky. Zakryje to, zastaví to, když budeme vypadat trošku jinak, než by si příroda přála?
2: Tak to může tak jako zdánlivě tomu jakoby krátkodobě pomoct, ale zároveň to, o co nám jde, je nějaký jako přijetí toho procesu života, který prostě je přirozený, že jo? A to je to, že se narodím a stárnu a stárnu, stárnu. A pak teda přijde nějaký jako konec, takže mohli bychom asi o tom mluvit jako v mnoha různých prostě vrstvách, jako co to znamená, proč to dělám, jak to dělám. Ale zároveň, to, když bychom šli k té podstatě, tak je to za mě o tom, že možná se snažíme jak zmást ten obraz, že jo, ten vizuál, že se na sebe podívám a jako neuvidím ty šedivý vlasy, tak mi to jako nebude tolik připomínat to, že ten čas tolik jako běží, ale on bude běžet i když se je obarvím na černo, nebo i když si nechám udělat výplně v obličeji, tak jako ten čas nepřečůrám. Poběží pořád dál, no.
1: Ať to uzavřeme. Řekli jsme si, že strach není překážka, že se strachem se dá pracovat. Když nás teď poslouchá někdo, kdo by ještě nechtěl navštívit odborníka, terapeuta, ale nějak by se chtěl se strachem poradit. Já vím, že ty nerad dáváš rady, ale přece jenom existuje něco, co by naše posluchače, ty, které to trápí, příliš mohlo uklidnit?
2: Možná bych jako velmi rád řekl, abychom strach nepatologizovali, jakože to je něco špatného, něco, co prostě v tom životě nemá být, něco, co z nás dělá slabochy a podobně, jako rozhodně ne. To je naprosto přirozená součást života. Bojíme se vlastně neustále, bojíme se o svoje děti, o sebe, o nějakou jako existenci na tomhle světě. Takže je to naprosto přirozená věc, takže možná být k sobě laskavý, dovolit si bát se, ale zároveň dovolit si na ten strach taky nebýt sám, protože mám pocit, že v určitou chvíli třeba může velmi zbytečně ten život jako zatěžovat něčím, co nám ho jako potom činí náročnějším, bolestnějším zbytečně. Pozorovat to, kdy už jako je pro mě těžký na ten strach nějak vlastně být sám a dovolit si o něm mluvit a najít ty správné lidi, s kterými o tom můžu mluvit.
1: Děkuju. O strachu ze strachu jsem si dnes povídal s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju. Ahoj.
2: Já děkuju. Krásný den všem.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o strachu a o tom, kde se bere a jak s ním zacházet a že vlastně často platí, že strach má velké oči. A příště probereme zase něco z toho, o čem píšete a budu rád, když budete na mail napohovce@rozhlas.cz psát dál a já se vám budu snažit pomoct, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Organizátoři festivalu Zlín žije v centru města pokračují v ochlazování návštěvníků. Antonín Baťa starší má v Uherském Hradišti pamětní desku. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. V noci a k ránu očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty dosáhnou až 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Zlíně dnes pokračuje multižánrový festival Zlín žije. Organizátoři proto návštěvníkům připravili řadu možností, jak se během horkého dne ochladit. Kromě mlžných bran, rozprašovačů, pítek nebo vějířů pomáhá schlazovat rozpálené ulice také kropící vůz technických služeb. Důležitou roli ale hraje i zeleň v parcích, která lidem poskytuje stín, říká organizátorka festivalu Jana Kubáčová.
2: Ty parky jsou rozsáhlé, je to několik hektarů pozemku, je tady obrovské množství stínu, takže věříme, že i to, že se lidé rozptýlí a každý si najde v tom programu něco svého, tak pomůže tomu, aby to byla komfortní návštěva, i když horká.
0: V Uherském Hradišti dnes odhalili pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Otec Tomáše a Jana Antonína totiž se svými dětmi v Uherském Hradišti prožil část života. Vysvětluje zakladatel nadačního fondu Jana Antonína Bati Robert Hájek.
3: On tady podnikal, dával práci až 40 zaměstnancům, byl docela výrazná osoba a žil takovým obyčejným životem. To znamená, chodil do práce, chodil do hospody, rád si zahrál karty. Jo, byla to taková prostě klasická hradišská postavička. Takže ta pamětní deska vlastně bude dávat turistům a lidem v Hradišti informace o tom, že tady rodina Baťa zanechala nějaké stopy.
0: Deska je umístěna na Zelném trhu na domě číslo popisné 1513. Akce se zúčastnil také vnuk Jana Antonína Bati John Nash ze Spojených států. Češi si dnes připomínají Den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety oběsili komunisté právničku a političku Miladu Horákovou spolu s dalšími vězni. Předtím byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni za velezradu a špionáž. Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
4: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje očekáváme přes noc a k ránu jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 22 až 19 stupňů. V údolích pak očekávejte lokálně i kolem 17 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná blahopřání s písničkou. Pohodovou sobotu u poslechu našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Jan Kosík mě předal pomyslnou polední štafetu z horké strážnice a já věřím, že vás úvodní písnička příjemně naladila. Kéž by fungovala jako porce dobré vychlazené zmrzliny, vidíte? Tak pojďme si připomenout dnešní svátek v českém občanském kalendáři. Najdeme Ladislava a Ladislavu. Na Slovensku slaví taktéž Ladislav a Ladislava. Tak ještě jednou vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, protože život bez lásky je jako země bez nebe. Ještě připomenu telefon 726 46 52 00 a už písnička další Blahoslav Smišovský, Marie Kolomazníková a Zahrada Moravy a Stříbrňanka.

0: Chci přivítat ve vysílání paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško. Já vás srdečně zdravím. Zdravím zvukového mistra, všechny posluchače. A prosila bych o vzpomínkovou písničku na naši kamarádku, divadelnici, zpěvačku, paní Alenku Buchalovou z Boskovy, která nás nedávno opustila. A to už nás zbývá jenom velmi, velmi málo. A tím bych také teda pozdravila pana Laďu Petra, Ladě Petrovýho z Boskovy, také je to herec vynikající, a jeho komplic Pavloušek Klevetu. A Pavlouškovi připomínám Fidlovačku a náš krásný výstup a potlesk na otevřené scéně. Tak já vás, páni herci, velice srdečně zdravím, vzpomínám na vás a mějte se krásně, buďte zdraví. A tím pádem také posílám písničku mé drahé dcerce Moničce Šindelkové.
0: Výborně.
1: Děkuju.
0: Ano, paní Zito. Ano, ano. Tak ať to teplo přečkáte, ať je vám jakž takž, nebo pokud možno co nejlépe, ano?
1: Děkuji i vám, přeju všechno nejlepší a hlavně hodně teda studené vody.
0: No, my tady máme krásně ve studiu, tady je klima, takže já jsem teda, je pravdou, že jsem přijela autem do rozhlasu a teda bylo to teda otřesné. Musím říct, že těch 20 minut, co jsem jela, tak to, protože já tam nemám teda chlazení, no tak to jsem vytrpěla, ale pak, když jsem přišla sem, tak tady přece jenom bylo přívětivě a ve studiu je přívětivě.
1: Ano,
0: takže se tady schladím za tu hodinku, určitě.
1: Ano, já jsem odpoledne měla nohy v kýblu, ruce v kýblu.
0: Aha, ano, ano, a to je taky taková dobrá věc, že si člověk schladí vlastně lokty, ano, to je dobře. Tak jo.
1: Mějte se hezky, jak už je někdo druhý.
0: Ano, ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a já budu tady předávat dopisy. Mám tady už první dopis. Prosím o přání v tomto znění. 27. června slaví krásné životní jubileum 70 roků paní Ivanka Vejtasová z Brna. Milá Ivanko, je tady tvůj narozeninový den? Ne, není to jen pouhý sen. Až ti dnes všichni budou přát, ať se s tebou krásně smějí, tuhle veršovanou básničku posíláme v přáníčku, přejeme pořádnou dávku zdraví, aby každý den v životě byl ten pravý. Ať každý se krásný zdá, ať každý asi sen krásný se zdá, pro tebe a přání tvá, ať se splní tvé sny a nastanou jen krásné dny. Hodně lásky, zdraví, do života sluníčka, všechno nejlepší k narozeninám ti ze srdce přejí Magda, Monika, Vašek, Tomáš a David. Tak předali jsme. Je pravdou, že bohužel v poledne některá ta přání nemohla být odvysílána, tak já teď, co měla být v poledne, odvysílám. Samozřejmě velmi ráda vám předám. Tak pojďme dále. Tak mám tady další blahopřání. Chtěli bychom vaším prostřednictvím popřát a hezkou písničku zahrát pro naši maminku paní Zdeňku Zaoralovou ze Zlína, Jižních svahů, která v těchto dnech slaví 70. narozeniny. Dnes 70. máš, stále skvěle vypadáš, žij si blaze v plném zdraví a stálý úsměv na své tváři. To ti přejí manžel Joška, syn Petr s Barčou. Tak předali jsme tato dvě přání a hrajeme další písničku. Dojdu zajtra. Miroslav Kolstrung mladší otextovala Marie Gurská a budou nám hrát Skoroňáci.
2: Český rozhlas Zlín.

0: polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Bartošovou z Lesonic. Vítejte.
1: Děkuji, dobré odpoledne, paní Navrátilová. Chtěla bych nechat zahrát mému manželovi Petrovi, který oslaví v pondělí svůj svátek, a také 12. června naše pravnučka Viktorka měla 2 roky. Tak jim oběma přeju všechno nejlepší, hodně štěstička, zdravíčka, a aj její rodiče Lukáš a Veronika. Přejou všechno nejlepší oběma. Děkuji vám moc za přání a nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný podvečer.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já tady připojím přání a je to pro Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a mám tady oslavence, tyto oslavence. Tak pan Ladislav Půček z Brna slaví svůj svátek, paní Ladislava Lajkebová ze Šitpořic slaví svůj svátek a ještě tady mám pana Ladislava Slámečka, který slaví svůj svátek a je z Haluzic. Takže vážení a milí, přejeme vám vše dobré, hlavně hodně zdraví, dodržujte pitný režim, ať jste šťastní, spokojení, no a hlavně dobrá mysl. A radši to živio a na zdraví říkat nebudu, aby vás to třeba nelákalo na nějaké to decínko, ale ne, když tak si dejte vychlazené, ale jenom jedno. Tak máte to povoleno. Takže přátelé, to byl Klub přátel a jdeme dál. Já bych tady chtěla popřát, prosíme o pěknou písničku našemu panu faráři Stanislavu Kovářovi, který právě dnes slaví 50. výročí svého kněžského svěcení. Děkujeme mu za jeho obětavou službu pro farnost a přejeme mu pevné zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let. Farníci ze Ždánic, Lovčic, Nechvalína a Ostrovánek. A dáme písničku Lidová Teskním, teskním, Jarmila Šuláková a Brolno.

Tak krásná lidová dozněla, vidíte. Tak půjdeme na e-mailovou poštu a už tady mám první. Milá Kačko, cituji přímo z e-mailu. Dnes stojíš na startovní čáře dospělosti, v rukou držíš řídítka svého vlastního života. K tvým 18. narozeninám ti přejeme, aby byl tvůj život tou nejúžasnější jízdou, ať máš vždy dostatek odvahy vyrazit za svými sny, skvělý balanc v zatáčkách, které ti život přichystá, a hlavně vždy bezpečný návrat do rodného depa. Sleduj značky, ale neboj se občas sjet z hlavní cesty a objevovat neznámé. Jsme na tebe neuvěřitelně pyšní. Vše nejlepší, kolama dolů a hlavně šťastnou cestu životem. To ti přeje maminka, tatínek, brácha Pepa, babička s dědou, strýc Ladik s babičkou Aničkou a k přání se připojují čtyřnozí miláčci Besinka, Terinka, Astinka a Šmudlinka. Tak to bylo jedno přání, předali jsme a pojďme tady na další. Posílám přání ke svátku Ladislavu Svobodovi, kapelníkovi dechové hudby Žadoviáci, zpívákům Ladislavu Surkovi, staršímu i mladšímu téže kapely, a Ladislavu Šimečkovi, jenž dnes ráno hovořil jako znalec a porotce Verbuňku s moderátorem Zdeňkem Truhlářem ze Strážnice. Bylo to příjemné obohacení speciálního ranního vysílání a pro mě jako milovníka dechovky i cymbálky. Zdravím zároveň všechny pořadatele účinkující 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu a přeji jim pevné nervy a odolnost proti tropickým teplotám. Tak tady tento e-mail poslal pozdrav, posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. A my děkujeme, tak a budeme hrát další písničku. Srdéčka, tak se jmenuje další polka Ivany Škrhákové nebo autorů Škrháková Procházka, a bude hrát Dambořanka.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám pana Milana Smolinského. Ze Smolinského, takhle.
3: Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
3: Zdravím vás, vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčů Českého rozhlasu. Dneska je má meniny pan a kamarád Ladislav Ovečka z Kbelov, ktorý dneska oslavuje meniny. Zdraví ich, veľa zdravia a šťastia mu prajeme z ďalších rokov života. Prajú mu to manželka Milka, syn a dcéra s rodinami a všetci kamarádi zo Smolinského. Ďakujem, pani Navrátilová, ďakujem a nasledanou.
2: Ano, také, přívětivý večer, nasledanou.
3: Nasledanou.
2: Tak a teď e-mailová pošta. Babičce Libušce Sedláčkové z Halenkovic přejí syn s manželkou a vnuk s přítelkyní vše nejlepší k jejím krásným 88. narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a spoustu krásných chvil s rodinou. Máme tě moc rádi. Tak to bylo jedno přání, jeden e-mail, pojďme na další. Dobrý den, prosíme o zahrání pěkné písničky k dnešním 40. narozeninám, které slaví František Vaverka z Trpína. Celá rodina ti, Františku, přeje hodně zdraví a boží požehnání. A tak to přejí sourozenci, rodiče a manželka s dětmi. No ale já budu pokračovat, máme toho hodně. Tak dobrý podvečer, chtěl bych nechat zahrát mému krstnému Petrovi Belajovi z Popudinských Močidlian na Slovensku k jeho dnešním narozeninám a pondělokovým meninám. Jeho sestře a mojí mamke zítřejším meninám. Ještě by jsem chtěl dát zahrát jeho synovi Adamovi Belajovi, který bude mít narozeniny ve středu a přejeme všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a tak to přeje rodina Beňových. Tak a je to tady to přání a dáme písničku, kterou máme nachystánu, lidová Když jsem k vám chodíval a Moravěnka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, máme tady e-maily, pojďme na ně. Milý Láďo Svobodo, cituji přímo z e-mailu, k tvému svátku ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a mnoho krásných chvil v osobním životě i s kapelou Žadoviáci. A ti muzika stále přináší radost, inspiraci a kolem sebe máš samé dobré a upřímné lidi. Přeji ti, aby se ti dařilo a aby tě nikdy neopustila dobrá nálada a láska k Dechovce. Krásný svátek, Láďo, srdečně zdraví, Jarda Wolf. Tak to jsme předali a jdeme dále, přátelé. Je tady přání pro pana Ladislava Petr Jánoše z Moravské Nové Vsi k dnešnímu svátku. Říkají nám noviny, že máte dneska jmeniny, tak vám přejeme hlavně zdraví a překonání toho velkého smutku, který prožíváte. Vše dobré přeje Martina a Dana. A ještě jedno přání mám tady v e-mailu, je pro Laďu Duvku z Kunovic k jeho dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků a také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci, ať užiješ si i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Vše nejlepší ti přeje maminka, manželka, děti s rodinou, Vlastík a Zezulovi. Tak a já budu pokračovat, promiňte. Pitný režim se musí dodržovat, tak jsem si teď jenom tak hltla, studené vodičky. Tak a pokračujeme, prosíme o písničku pro našeho tátu Jendu. Ano, aby se mu dnešní den a vysílání vydařilo, posíláme pusu Ondra a Vojtík. Tak to je dodatečné taková posílení, protože Jan Kosík vysílal v poledne, tak jeho děti Ondra a Vojtík mu přejí, aby se vše vydařilo a ono se vydařilo. Takže to bylo takové přáníčko a jdeme dál, já pokračuji. Vážená redakce Rádio Brno, prosíme o zahrání písničky pro radost a poděkování za přání manželům Jiřímu a Danušce Brunclíkovým v sobotu 27. června. Děkuji vám, veselá Jiřina Šlapanice u Brna, tak také jsme předali. No a my tady máme další písničku Chaloupka v Jalubí a Vacenoviáci.

0: Tak vážení a milí, pojďme na dopisy. Prosíme o tlumočení gratulace pro pana Ladislava Viorala z Bohuslavic u Zlína. Jednoho milého pána známe, tak mu radost uděláme, protože svátek svůj dnes slaví, posíláme mu přání pevného zdraví. Máme ho rádi, to dobře ví, přejeme mu, ať svůj svátek hezky oslaví. Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, stále dobrou mysl, spoustu uměleckých nápadů a úsměvy na tváři přejí ze srdce manželka Faninka, Jarmila a František Gajdůškovi s celou rodinou Leoš Mikel Sítkou a celou rodinou Jirka Pochyla, s celou rodinou dále rodina Hvozdenská, Běhunkova, Šůstkova, Skovajsova, Vegrichtova a všichni známí a kamarádi. A všichni vzkazují, máme tě všichni moc rádi a vážíme si tě. Tak předala jsem a jdeme dále, přátelé. Pojďme, další přání. Ve středu 24. června oslavila krásné a nesluší se říkat, kolikáté narozeniny. Dcera, sestra, maminka, naštěstí ještě ne, babička, naše Dáša Kadlecová Slaninová. Uteklo to jako emigrant a my ti zase přejeme vše nejkrásnější, spoustu radosti s dětmi ve škole i doma, hodného manžela, abys měla čas na všechny své zájmy a v nezájmu, aby ti dali všichni klid. Ochranu Panny Marie, zdraví, pevnou vůli a jasnou mysl přeje jediný bratr Michal a celý personál rodného a rodinného hostince u Vlachů v Jamném u Tišnova. Tak to jsme taky předali a jdeme dál, přátelé. Prosím o písničku k dnešnímu svátku pro mého kamaráda pana Ladislava Zlámala z Pravčic. S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevné zdraví přeje Jarek a Lenka z Rackové. No a pokračujeme. Přeji vám do rozhlasu pěkný den a prosím o písničku pro moji milou maminku Marii Rumlerovou, která v pátek oslavila své úctyhodné 92. narozeniny. Všichni jí přejeme hodně moc zdraví, štěstí a pohody a ať je tu ještě dlouho s námi. Za všechny blahopřeje dcera Jiřina Veselá, Šlapanice u Brna. Tak to jsme předali, přátelé, a hrajeme písničku. Dojdi večer, milí, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Mistříňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, budeme pokračovat ve vašich dopisech a mailech. Hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší duchem i srdcem stále mladého usměvavého pána, mladíka Ladíčka Tarabuse z Kochavce ze dvora od Jarošků. Jinak patriota Kochavce od

ať se ti dobře žije. To vše přeje a mnohem více Věra z Kochavce. A zároveň píseň, ať potěší i tvé sourozence s rodinami příští neděli na Cyrilka, ať si užijete v kruhu rodinem, včetně vitálního, nestárnoucího bratra Václava, Venouška u příležitosti jeho dnešních mladých kulatin 40. ale dvakrát. Pane Václave, věk je jen číslovka. Přání pro Venouška se připojuje také jeho uspávací chůva od miminka, sestřenice Lidka. Tak do dalších let zdraví jen a slunce v duši všem jmenovaným i nejmenovaným rozvětvené rodiny z rodu Tarabusů od Jarošku přeji s tímto malým hudebním dárkem od srdce. Tak a tento e-mail poslala paní Věra Pastorková. Jdeme dál. Mám tady dobrý večer. Dnes má svátek pan farář páter Ladislav Svirák z Olomouce. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí farníci z Dolního Němčí. Tak přátelé, a pojďme dále. Mám tady e-maily od Broňka Uhra a je to pro pana Ladislava Ptáčka a jeho syna Ladislava z Koutné nad Desnou, dále pro paní Ivetu Pečivovou z Horního Němčí a dále, ano, Ladislav Svirák z Olomouce. Takže vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a tak to přejí celá rodina a Broněk Uher. Tak předali jsme a hrajeme písničku Až půjdu na polečko. Tak kumpánovi muzikanti nám tuto polku Zdeňka Baťky zahrají.

Tak, přátelé, máme tady další e-mailovou poštu. Tak já se moc omlouvám, tak jsem se zapomněla napít. Vidíte, a už je to tady sucho v ústech a málem bych to nepřečetla, tak já si s dovolením zase hlteček dám, pitný režim. Výborně, tak prosím, zahrajte pěknou písničku do Vicemilic panu Milanu Dobešovi. Tam se zítra slaví a nalévá vínečko. Přece náš kamarád Milan má krásné narozeniny a tak Milan...

Posíláme tobě vinšování a to velkou náruč štěstí, kus pevného zdraví, vitalitu, sílu a každý den na kole nešlap, je horko, šetři se. Toto a ještě více přejí Maruška a Pepa. A je to ještě věta jedna, písničku posíláme také tvojí Věrce pro radost a potěšení. Tak to jsme předali a ještě jedno přání tady připojíme. Zahrajte prosím pěknou písničku mladé mamince Michaele Šlesové z Jezeřan Maršovic k jejím dnešním krásným narozeninám. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radost z jejich krásné dcerušky Karličky. To vše přejí strejda Radek s celou velkou rodinou z Jezeřan Maršovic. Ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku Ladislavu Mikišovi z Břežan, také jemu hodně zdraví a štěstí. Děkuji a zdravím do strážnice bratra Jirky a s přítelkyní Gabčou a všechny dechovkáře. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. A už poslední zpívaná písnička Josef Štěpánek, Ladislav Jacura, Čeká tě máma, Josef Zíma, Irena Čišková a dechová hudba Suprafonu.

Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás opět těším a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Jiřího Tesaříka Im Tal, hrají Kumpánovi muzikanti. Tak vážení a milí, přeji vám krásný večer a dávejte na sebe pozor. Ať je vám dobře všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Navštěvníci Otrokovického štěrkoviště budou moci využít další parkovací plochu. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má zlepšit pořádek na veřejných místech. V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty dosáhnou 17 stupňů. S večerními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Odstavná plocha za atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice poslouží v létě jako další parkoviště pro návštěvníky místního štěrkoviště. Lidé budou moci zaparkovat také u zadní brány stadionu ve směru od sídliště, u tenisových kurtů nebo na ploše za sportovní halou střední průmyslové školy. Kvůli vysoké návštěvnosti štěrkoviště město doporučuje využít i jiné způsoby dopravy, jako například jízdu na kole nebo MHD. Ve Vsetíně začala platit nová vyhláška, která má omezit přespávání a žebrání lidí bez přístřeší na vybraných místech v centru. Co se díky nové vyhlášce mění, vysvětluje lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
4: Vyhláška strážníkům umožní kontaktovat lidi, kteří jednají v rozporu s tou vyhláškou, to znamená, že třeba spolehávají na trávníku, na lavičkách a mají tedy už teďka jakýsi titul k tomu, aby je vyzvali a aby tohoto jednání zanechali.
2: V Česku dnes padaly teplotní rekordy a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 0,4 víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli také záchranáři.
5: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
6: Říkám mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
7: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
6: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na šampionátu o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí ve 23 hodin proti Ghaně. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou. V noci na neděli bude hrát Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem, Kolumbie s Portugalskem, Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc a kránu jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty dosáhnou 22 až 19 stupňů, v údolích čekejte lokálně i kolem 17 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná folklorní notování. Přeji vám ničím nerušený poslech a hezký zbytek dne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena. Etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenu. Mějde totiž o to, abychom si vysvětli, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci a to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jarmilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpadku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti těch cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten Verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten Verbuňk byl podpořený v širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranicemi světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří Verbuňk tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžící, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňky doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takhle seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost, nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající, tak ti noví verbíři, na čem se dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníčky si opucuju, doma léhám, ptáli

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, a tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváděčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám servou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová i z Vídně? Je.

0: je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturních festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexander Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo a vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete, ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano. A mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkný.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás
5: tady vítám. Věro, neruš.
6: Jestli si vybavujete,
1: uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místy.

0: uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
0: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenské folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenské tance. Tenkrát vzniklo takové heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezem Čečensko k nám. A vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydleli v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunikace. A i ty koncerty byly velmi živelné, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla jednou z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem, opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
0: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí. Jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem Aneb přišel svátek. No.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
2: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
3: Od Míráku.
2: V roce 2006. Co se mi nejvíc dotklo, no, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo, protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevýjde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
4: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizují. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová Roubalová.

0: Festival se se svými účastníky dosud hezky prošel Prachou a ukázal nejen její krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídaly. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Střelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prachy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty

0: uprchlický rodiny, jo. A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
1: V současné době je to trochu jinak. Aleksandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože je spolupráce nějaká se správou uprchlických zařízení, no. Takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
0: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají, prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě je Refufest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduchý, ale není to jednoduchý v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduchý. Jo.
1: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Aleksandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A já jsem volala samozřejmě věře, jestli já na to mám, jestli vůbec. Prostě pro mě to byla nějaká taková čest, aby jsem prostě dělala to správně, jako, protože nenarodila jsem se tady. Měla jsem požehnání. Ano, Aničko, dělej. A to mě stačilo. Vzory mám v těchto dvou ženách. Pamatuju, všechno bylo fajn. Na konci večera přišla bože, malom se nám odletěl stan, ale... Já vím, že je to strašně, strašně drahé. To v paměti mám, že máš zodpovědnost za lidi, za atmosféru, potom za počasí a samozřejmě za všechno, za techniku.
1: A tak se dostáváme k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnost, odpovědnost. Potřebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli puste to, jo, protože bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
1: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí v noci, ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. V neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Klidně. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: Děkuji
7: úvod.
8: Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
9: Dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
7: To je nádhera.
10: Tak já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se taky.
12: Jo? No tak jako, je to příjemné.
7: No ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na přání.
7: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako, no,
4: v nákupáku?
5: V nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: ulici. Tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
5: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvykli, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... Ale zase, my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A vy...
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, to. Ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jule Verna, 15-letý kapitán a takový.
2: Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
6: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak mi vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo?
0: A tebe nejde
6: přelaďit. Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozhodu.
2: Že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt tam se.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi klíto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Na malý postel, u koin kojitem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teď to zasloužíte si odpočinu.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlili opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořad na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Webkami.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
5: Tak jsme se objímali
6: tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že to tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych
3: vás
7: tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako při

0: Máte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
1: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
1: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
2: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
2: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
0: Klučina Viktor už se také zouvá.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
2: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
2: No jasně.
0: Proč?
2: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
1: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbe, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
1: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
2: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
6: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
6: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
6: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
6: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
2: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
2: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček? A nebo za C. Měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
1: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
8: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne, Náš pan generální

0: ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis a já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
2: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
3: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
2: Já typu 1965.
0: Viktore?
1: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
3: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
4: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
2: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5 hodině odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
3: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
4: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
1: Počasí.
0: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: V staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednotky v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalil tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
3: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
2: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1. Počasí. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
0: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
0: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
0: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
0: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
3: Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
4: Nebo snad sousedé něco
5: ne,
4: namítají?
5: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju.
6: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No. Tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, já
6: velmi
4: vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte pro to nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Aha. Ani to s ním nehne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
4: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano?
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí.

0: Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že?
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si šepíšu.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl zazlít, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo,
3: manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: se, no. Má.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let, jsem odešel.
4: 60 let. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na kostovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsaz. Z fostovní rovnou do kamrdlíku.
4: Kamrdlíku. No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: Jo, s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych říkal, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrdlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: že jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty, taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktorko, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo dost dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v porodní kance.
4: Porodní kance a na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přece to v rozvodovodu, v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No s manželčiny, to víte, z mý ne. No. To víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. Já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No.
4: Co jiného by to mělo být,
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no
4: jo?
5: Tak.
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím,
4: víte.
5: No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvaní,
5: no, jo,
4: taky.
5: No
4: ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Jo, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No Jory, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
4: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
4: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
4: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedá, že jo?
5: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo... Chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní, po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Jděte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá, no.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
4: U mě, jo.
5: Já?
4: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
4: vám to
5: pane
4: vůbec
5: Carbo,
4: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
4: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
4: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
4: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením. A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná Rozvod, nerozvod.
1: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
2: Jo, to znám.
1: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
3: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
1: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
2: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
1: No?
2: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
1: No?
2: To ne, to ani ne, to...
1: No.
2: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
1: S tím já jsem počítala, víš?
2: Jo.
1: Ale Františku, já miluju.
2: Dobré,
1: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
2: Jo?
1: No.
2: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
1: ano.
2: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
1: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
2: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
1: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
2: Jo, takhle je.
1: Ano.
2: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
1: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
2: Prosím tě, a koho?
1: Koho? Doudu?
2: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
1: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
2: Aha, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
1: No.
2: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
1: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
2: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
1: Co jsi to říkal?
2: To není.
1: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
2: No tak to v žádným případě. No. To ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
1: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
2: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
1: Co?
2: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. Se naskytá možnost takového určitého řešení.

0: Jo.
1: Že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
0: No,
1: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
0: Nemá.
1: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
0: Totiž paní Kučerová nemůže.
1: A teď já taky ne, prosím.
0: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
1: tak
0: víš?
1: Proč nemůže?
0: No proč nemůže? Protože to nejde.
1: Ale no proč by to nešlo, prosím?
0: No protože já to nechci.
1: Jo tak.
0: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
1: Ale
0: je Hani, to možné?
1: Hani, nerozčiluj, ale no, se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
0: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilej,
1: že jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
0: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
1: No, proč bych zoufal?
0: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo. Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
1: Úplně.
0: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
1: Ale no tak těším.
0: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
2: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťa Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející dvě hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď i vám.

0: hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem, jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov a třeba taky něco před 28, třeba Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svojí babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc a pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz a nebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám a doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Večer. Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím nemůžu usnout. V oknu odevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už by byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To by, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně. Jak, už si horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžeji? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na nukavu, odpřeměkila. Teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuji vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Santa Nedvěd.
1: Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, pane Macou.
1: Ano.
3: Tady Marie od Blatenska.
1: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
3: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
1: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
3: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona, ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí na, v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led, ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
1: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
4: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy, mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
5: Co pořád máte?
4: Nic, Mariko.
6: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
7: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
8: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě kardová. Dovolíš?
7: Prosím.
5: Tak tady to máte, pánové.
4: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není
8: nás. Tak jedna. Jasně, jo, pojď.
5: Ale tati, teď já...
8: Řekl jsem, pojď.
1: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
3: Ano.
1: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
4: Ale zmákla si to skvěle.
1: Sníženky a machři, vydrž prťka,
3: ano,
1: vydrž.
3: Zvládali to dobře.
1: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižní Čechách, na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
3: No, poklouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou ještě. Starou bylo, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
1: No tak to je ale zázračné.
3: A mám
1: potom
3: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
1: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
7: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
1: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařila. Chaloupko čelem k lesu, no, ke mně zády. Jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže,
3: ano.
1: Vidíme, ale těžko říct, romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová, a Pavel Bobek. Dobrou
3: Děkuji
1: noc.
3: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
1: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a se one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: Štěně napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na lukách, na polích leží umazaný sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem, našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Tak já, počkejte, nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady.
0: Ať už máte výřivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: No tak já si počkám, protože...
2: Tak to teda jdu. A je tady.
0: Ano.
2: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
2: 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, pověste, váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
3: Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Pověste.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na loktech?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Uhum.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostě radlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo,
3: to vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: Ať to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská. Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: té meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupovitím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, vcelku aktuální, tak jak jste na tom? Zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám, čekám, čekám. Třeba vy. Halo, halo, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No, nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezky.
0: To je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Myslím, že teda nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou?
4: Asi
0: já myslím, že
4: asi
0: taky ne.
4: Teda, no.
0: Jednou jsem se to pokoušela takhle v jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček schladí?
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry, přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. Ale ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdou přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to moc pěkný, pijem tady víno u auta, je to moc hezky. Mm-hmm. Ale dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi. Mm-hmm. No.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, mm-hmm. Takže to taky zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik, no tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, když je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam...
4: Ano, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdrahou polovičku.
4: Ano, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady
0: a
4: hezký, kuňkají tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, a to si musíte dovíct.
0: No to je to jasně. To nás nepohostíte ani vínem, jako no to je.
4: No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ježi, tak to bychom musel přijít teď, dokud
0: no,
4: ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého nabudku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: no, tak
4: jsme
0: skvěle víc. Užívejte, udělejte no, si nádhernou bylo, romantickou jo. Noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Když jsme odnožili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím,
4: to,
0: že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujeme.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si tam musí rozvěsit ty prostěradla mokrý, teda,
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vzkazuju. Zdravím jo. Vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví. Biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně. Takže namazat krémem zvenčí a pravidelně

0: že je zima. Když prší, tak si zase stěžujou, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. Mm. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. No. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe.
1: To je pravda, postříkám, taky jsme to používali.
0: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
1: A teď už a můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
0: No, to skřípat ne, já už jich mám málo.
1: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
0: No, horko no, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno. Až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
1: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
0: No, a ono jich je víc. No,
1: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
0: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Každý jsme nějakej. No.
1: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
0: Hlavně
1: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
0: No, tak co víte, už jsem stará bába, a takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak když je tady 1.30.
1: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
0: Mažu se s ní, ne, nemažu se dovnitř, mažu se v ně.
1: Nemažu se s ní.
0: Ne, mažu se s ní, ale ne, neopijím se s ní.
1: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to,
0: vám,
1: než to zaberete.
0: I vám taky krásný zbytek šichty.
1: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku... Půjdeš do papouštího klokánku a bude.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No nic, popojedem.

0: v něm, co jsem psal.
1: Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější. Olza.

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomírů je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200. Jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy, zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím typem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tému tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové, ano, ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku, nic se neděje, hlídá si vás.
4: No, on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady je všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na prd... Pardon, na nic.
4: Dobře jste to řekl, to, mám ji zatím na ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to... no, není čas, no, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas. No, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baráku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou noc.
4: Děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě, kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty, od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: Po rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou 30, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a potom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou 30, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, no, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je přicházet ochladem, a když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No, 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, každý, dobře.
3: Upravuji to, no, ale drží to, drží to. Mě to sluníčko dobavím až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedovedu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Jo, mimochodem, jo. Přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: Ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce proplejt nebo pokopat, ale jenom rychlovka nebo vyštípat rajsky nebo tak něco na rychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomhleto počasí.
3: No potřebuje, jako blázen, ty rajsky, když je vyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za barákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citrón nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, ne, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí. Zdravím
0: vás.
4: Tak my máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady v hlavátku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Je to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou
4: na
0: noc i vám.
4: Dobrá,
0: no.
4: Už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám, kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, ať se vám daří.
2: Noční linka.

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 do Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 1,40. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: Soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy, hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná, a přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím. Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku, tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dávalo lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sválně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy. A ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Aha.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme vláskovej salát nebo okurkovej salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu. Což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinstvo, ale mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já furt mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch. To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak jdu spát.
0: Dobře, zkusíme. Děkuju moc.
3: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když je můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, si všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Doba smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu, ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám...
5: Takové dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže...
0: Takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já, ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky, to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak...
0: No a taky co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to,
5: Já akorát do 10 dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale travičku.
0: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a sekala. To,
5: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
0: Jo tak.
5: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem stouše taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: Tak já levák nejsem.
0: No já vím, že jsem to tupil.
5: Já si ho nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí... odstranit srpem. Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív, chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé, třeba hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuji i za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až zavčasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák Petka nohy.
5: No právě.
0: A tak fajn.
5: Zítra sec nebudu.
0: No to doufám.
5: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase...
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch desíti, by jsem sekla tím srpem bylo 21 stupňů, tak to ještě... Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuju vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
6: Co to děláte? Seču troubo.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčkovi...
2: Noční linka.

0: vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar z Krnova.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mě chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mládí tam prostě skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně skladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky. Je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje. No a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, jo. To, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Ta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju,
1: jo?
0: Děkuju, tak. Děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jedno.

0: Tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybral. Haló, haló. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potůček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten las, víte, co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslíte, jak Kondratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne. To je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách. A tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem. Mm-hmm. A tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo. Mm-hmm. Ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo. Ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy. Ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody. Mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo, sedmi místně, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: No, ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují to v lékárně, jo, prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideální acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takový, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešněma. No,
0: to mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jakoby líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo, samozřejmě.
0: Nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme.
1: Naschledanou.
0: Děkuju za zavolání a za napsání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou. Ano, mimořádně i v neděli. A nebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně, snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan, a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristii už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristii hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece musel mít modelky.
2: Ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavý, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dykl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnova stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je rutin, to já tady mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No jo, teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybli s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybli s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se komáry, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Ale aspoň, že to zdání zůstane.
7: A co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, potom to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není německý salám.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí,
3: tak ano. Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkal Vladimírku, já potřebuji na tohletu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já tě nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, ale ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že? Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak... Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděli jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je...
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený, že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když... jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloň jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pán, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciný.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojďal, kdo umřel? A pojďal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se, 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný, 8krát.
5: No, to je vlastně tvé, jak se říkám, takové sídelní město.
3: Ano, tam. Já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu.

0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
1: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.